0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.
1: Kysáci, mám vždycky obrovskou radost, když můžu udělat radost více posluchačům. A já už na telefonním čísle 210-323-323 mám rovnou dva posluchače. Vicky, která jede s tátou Kubou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kam míříte?
2: My míříme do Ústí nad Labem.
1: A jedete pracovně nebo jedete někam na Dovču?
2: Pracovně.
1: Aha. Neprozrazuji, co tam budete dělat, protože i dnes v noci tady budeme mít rubriku Tajemné povolání, tak třeba i vy se budete moct registrovat. Pojďme ale k muzice, trošičku jsme válčili, ale nakonec jsme vybrali krásnou osmdesátku, a to Queen, I Want to Break Free. Komu byste to chtěli poslat?
2: No, všem posluchačům a všem dobře jede
1: teďka. Vicky, šťastnou cestu, jo, zvládněte to s taťkou, ať vám cesta rychle uteče. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Šustáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu.

0: Noční jukebox.
1: Kysáci, v noci by se měla hrát taková ta rychlejší muzika, aby vás to probralo, abyste si říkali, už mám toho dost. Ne, tohle tady dneska v noci nedovolíme a to nedovolíme s Milanem. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Vybral si Puff & Doors, Crazy, Sexy, ahoj. Marvelous, což je opravdu nařachaná pecka. Komu bys to chtěl poslat?
2: No, tak všem řidičům, kteří jsou teď v práci, hlavně kamionákům, ať dojedou šťastně do svého cíle a ta rodina má. A všem, co poslouchaj, a hlavně tobě do rája.
1: Děkuju moc krát. Ještě mi prozrať, je venku ještě stále takový vedro? Kolik ti ukazuje teďka teploměr?
2: Hele, teď jsem u Lovosy a teď mi skočil teplota na 31 stupňů.
1: Ty kráso, v noci. Hele, máme takhle tyjo krátce před 2:30 ráno a tyjo 20 nebo 31 stupňů, to je masakr, tyjo. No doufám, že máš klimatizaci.
2: Mám jí puštěnou.
1: Dobře, děkuji, že jsi zavolal. Hlavně šťastnou cestu, díky za pokec, ahoj.
2: Děkuji moc krát a tobě taky.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět. Rádio.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Kysáci, kdybych vám měl dát 3 indicie, tak si myslím, že hned u první budete vědět, o kom bude řeč. Řekněme třeba Král popu nebo Moonwalk a zároveň nejúspěšnější interpret všech dob podle Guinnessovy knihy rekordů. Jasně, řeč je o Michaelu Jacksonovi, který se narodil v Indianě a mimo něj měl ještě dalších 9 sourozenců, i když ten poslední zemřel krátce po narození. On už vlastně od malého věku byl vlastně fascinovaný zpěvákem Frankie Lymonem, spíš abych řekl. A tím pádem vlastně nelenil a v roce 1964 se přidal ke svým bratrům do skupiny The Jackson 5. A pozor, už v 11 letech vydali svoje první LP. Pokud náhodou nevíte, co je LP, tak je to takový předchůdce, větší předchůdce CDček. Pokud nevíte, co jsou CDčka, tak máte vážný problém. Pojďme ale každopádně k jeho nejznámějším vlastně v jeho deskách, a to je třeba The Thriller, nebo Bad, Dangerous a High Story. On vlastně patří mezi nejvýznamnější v oblasti pop music. A když už se tady o něm bavíme, byla by škoda si ho nepustit. A vybrat opravdu jednu pecku z toho jeho dlouhého repertoáru bylo víc než náročné. A já si myslím, že song They Don't Care About Us zná snad úplně každý. Na Kiss.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Posloucháte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem a my tady společně vybíráme. Především dnes bych to i nazval takové ty letní songy, protože přeci jenom už nám za chviličku začínají vlastně ty prázdniny a spousta z vás vyrazila třeba i k moři. Mám tady vzkaz od Maruš a píše: Ahoj Kubo, dneska mám jedno letní přání. Po včerejšku u vody nemůžu ani spát, protože jsem se proměnila v raka. Záda pálí jako blázen, tak bych si přála Noise from Crab Rave a zároveň zdravím všechny kysáky. Nezapomínejte na opalovací krém, ať nedopadnete jako já. Mějte se krásně, ahoj. Já je sice v playlistu nemám, nicméně mám tady takovej tajný šuplíček, takže když to na mě neřeknete, uděláme takovouhle výjimku.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte Radio Kiss a víte, že my tady máme nejradši 90, ale občas uděláme lehkou výjimku a zatouláme se i do let 80. A přesně tak to uděláme s Kájou. Kájo, ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Jak trávíš pondělní noc?
2: Je horko, to se mě nechce spát.
1: A máš nějaký zaručený tip, který by ti třeba mohl pomoct?
2: Pivko.
1: Pivko, no jasně. Já jsem teďka viděl takový krásný video, kde vlastně, to bylo samozřejmě přes AI, kde byla slečna, představ si takovou blondýnu hezkou a vlastně říkala, víte, jak se vlastně nejlépe schladit, a teď tam připravila si ten džbánek, dala tam nějakou tu limetku, vodu a já nevím co všechno, pak to spláchla do záchodu a řekla si, dop a tak dále, to si doplňte sami z prostý slovo, dejte si radši pivo.
2: Jo.
1: Pojďme teda k muzice, Frankie Goes to Hollywood, to je tvůj výběr, komu bys to chtěl poslat?
2: Pro tebe, pro kysáky a pro řidiče.
1: Kájo, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně. Hezkou klidnou noc, ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáku. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Za malý moment je tady třetí hodina ranní a v ní se můžete těšit třeba na Silver nebo Davida Guettu a nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem vždycky strašně rád, když se dovolá buď někdo známý, anebo dokonce někdo z rodiny. Zdravím svého otčíma Aleše, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že stejně jako posluchačka Maruš, jsi spálený jako rak, viď?
1: Jo.
0: A přitom jsi byl, tyjo, pod vlastně slunečníkem, tak on podle mě už teďka ohřívá i ten vzduch.
1: Je tady 27,4.
0: Ty bláho, Krkonoše 27,4 v noci, tyjo.
1: Neskutečný.
0: Za chviličku nám Pavel, který poslal hlasovku, prozradí, co budeme hrát. Komu bys ty chtěl poslat vlastně následující song?
1: Kubíku, tobě, Melince, Mionce, Danušce, mamince samozřejmě, celý naší rodině.
0: Děkuju a užij si dnešní noc. Dobrou noc, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: A teď dávám slovo Pavlovi.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych tě chtěl poprosit od mistra prezidenta, bylo by to Coco Jumbo a bylo by to pro tebe do studia a pro všechny, co jsou na noční, ať nám to uteče a tady v Praze se blejská, tak doufám, že za chvíli něco přijde a že ta země bude studená. Tak jo, díky moc, hele, hezký večer, ahoj Pavel.
0: A do třetice všeho dobrého hraju i pro Tinku, která napsala: ahoj, zahraj prosím tě pro mou lásku Davídka, ať nám dnešní cesta do Českého Krumlova uteče, díky Tinka.
3: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: 29. červen, to je datum, které v kalendáři vy posloucháte noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. A další muziku vybírá Kamionějda Peťule.
1: Ahojky Kubo, prosím tě, zahraj nám tam něco od Brooklyn Bounce a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro všechny, co makají, pro tebe do studia. A pro všechny, co mě znají, díky moc, Kamionějda Peťule.
0: Krásně si mi nahrála, protože i dnes v noci tady budeme odhalovat vlastně tajemné povolání a jak se do něj registrovat, zjistíte už za pár minut na Kisu, tak laďte dál vlnu. I like to make this crew simsy, I put the muscles in the house with the funk to real.

0: Ladíte pondělní noční jukeboxy, kysáci, a stejně jako každý týden, i dnes se můžete těšit na naši oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Můžeme ji odstartovat v příští hodině, krátce po čtvrté, a jde vlastně o to, že já vyberu jednoho posluchače či posluchačku, společně dáme dohromady tři indicie a na základě těle těch tří indicí je úkolem ostatních posluchačů rozluštit, co vlastně ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Ale abychom to tady vlastně mohli rozjet, tak je potřeba mít tady nějaké dobrovolníky. A to je přesně tenhle ten okamžik. Využijte mobilní aplikaci Radia Kiss. Poprosím vás, abyste tam zvolili vlastně tu kolonku soutěž, protože občas se stává, že to vyplníte v jukeboxech a mně tady chodí opravdu celá řada, to jsou desítky vlastně zpráv, co byste chtěli nechat zahrát, a pak třeba vlastně ta vaše hlasovka někde zanikne. Zatímco když dáte soutěž, tak na mě to tady hnedka svítí. Bacha, tenhle chce soutěžit, nebo tahle. Takže stačí jenom říct vaše jméno a povolání. Pokud se necítíte to nahrávat, můžete to dokonce i napsat. A ještě jedna důležitá věc k tomuhle vlastně je, a to je ta, abyste vyplnili telefonní číslo a byli dostupní kolem té čtvrté hodinky. Protože občas se stává, že máte opravdu velmi zajímavé povolání, no ale pak mi to neberete. A nebo to telefonní číslo prostě tam není vyplněné a to se pak špatně volá. Takže ještě jednou, mobilní aplikace Rádia Kiss se tlačítko soutěž, jméno, příjmení a říkám, tady má úplně šanci každý. Je jedno, jestli jste uklizečka nebo ředitel firmy. Vybrán může být kdokoliv z vás.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Yes. It is not that funny.

0: Noční Jukebox.
1: Jdeme plnit další hudební přání, a to podle vás, konkrétně podle Petra. Petře, ahoj.
2: Dobré ráno, Kubo, ahoj.
1: Dobré ráno. Jaká je zatím pro tebe pondělní noc?
2: No, už pracovní.
1: A kde nás ladíš?
2: A horka.
1: Dobře, tak kde nás ladíš a schválně, kolik u tebe je teďka stupňů?
2: Teď jedu od Tábora na Prahu a 22 stupňů.
1: 22 stupňů, to jo. Panečko, no to je taky docela dost. Pojďme ale každopádně k muzice. Chtěl jsi United Nations Out of Touch. Komu chceš věnovat tuhletu muziku?
2: No, všem to poslouchají, vůbec bez nějakého konkrétního přání. Jenom prostě, aby to zahrálo.
1: Dobře, já, Petře, to posílám zároveň i tobě, protože vím, že nejenom Pavel, ale i ty máš dnes svátek, takže všechno nejlepší.
2: Až v únoru, já se tohohle nezúčastním, protože já vždycky tvrdím, že svátek chci mít sám a ne s někým, kdo se ke mně chtěl přijde.
1: To je krásný přístup. Dobře, tak i tak jsem to zkusil. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, čau, čau. Radio Kiss.

Maruška alias Mary mi tady píše, ahoj, prosím, jakoukoliv písničku pro mého Ivoše. Děkuji i za přečtení zkazu pro něj. Vůbec nemáš za co. Kiss Radio.

0: 3 hodiny 45 minut k tomu ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Očekávali byste, že nás ladí už teďka jenom ti pracující, anebo ti, kteří vlastně v noci teď jsou zhůru. Ale o pozor, oni i ty mladší generace jsou zhůru. Benjamin Medoy, dávám slovo.
1: Čau Kubo, zdravím všechny kysáky. A chtěl bych poprosit, aby si pro mě a pro tečku, tady je Ben mimochodem, a chtěl bych tě poprosit, aby si pro mě a pro tečku zahrál Life Goes On, myslím, že se to jmenuje, a je to od Olivera Treeho.
0: Bohužel jsem koukal do playlistu, že tenhle ten konkrétní song tady nemám, nicméně od Olivera Treeho a Davida Getty tady máme Here We Go Again a já věřím, že i tahle, nebo tenhle ten výběr vás dva potěší. Tak hlavně šťastnou cestu, ahoj!

0: Registrovali jste se do naší rubriky Tajemné povolání, tak si připravte telefony, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak jste podle znělky slyšeli, tak teď nám začíná naše pravidelná oblíbená rubrika Tajemné povolání. A opravdu se dneska registrovala celá řada z vás namátkou Martin, Jirka, Marek, Danas a další, ale vybrat můžu vždycky jenom jednoho. A tím je dnes posluchač Radek. Radku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi mě zaujal opravdu tím povoláním, protože je nejenom, že netradiční, což je taková malá nápověda, ale zároveň já to dost sleduju, což je taková druhá nápověda. Pojďme ale teďka vysvětlit, co se bude v následující hodině dít. My dáme společně posluchačům tři indicie a na základě těch indicí se budou snažit uhodnout, cože to děláš za tajemné povolání. Dnes ale budeme chtít být striktní a říct přímo konkrétní název toho povolání. Radku, já jsem říkal, že ti pomůžu, že první indicie řeknu já a dvě jsou na tobě. Takže doufám, že my dva se nepotkáme. Neuraž se, ale to je první indicie. Jaká je druhá?
2: Dealback může být důležitý.
1: Stěj. A třetí?
2: Tento oboje si zasloužil svůj vlastní pořad.
1: Wow, já to ještě jednou zopakuju. Takže první indicie je, doufám, že my dva se nepotkáme a můžu teďka prozradit, že malou nápovědu najdete, pokud sledujete můj Instagram. Druhá indicie, i drobek může být důležitý. A třetí, tento obor si zasloužil vlastní televizní pořad. Za chviličku tady přečtu vzkaz a zároveň bude vybírat muziku další posluchač Dave, ale komu bys ty chtěl poslat následující muziku?
2: Všem posluchačům Rádia Kiss a hlavně tobě.
1: Ráďo, užij si tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Věřím, že se nasměješ. Ahoj.
2: Ahoj, měj se.
1: A kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a schválně dejte vědět, co pak si myslíte, že Radek dělá za tajemné povolání. A teď už slibovaný vzkaz. Dobré ranko, Kubo a kysáci. Já před chvilkou vstával a čeká mě dlouhá cesta až na jih Španělska autem, tak tě chci požádat, jestli mi tam nezahraješ Ma Cherie od DJ Antoine. Pro všechny, co jsou takhle brzo na cestách, nebo jenom někam už dojíždí a pro tebe do studia. Díky, Dave. A jak jsem říkal, vy využijte mobilní apku, těším se na vaše tipy. Radio Kiss.

0: Posloucháte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Radka. Radek dal tři indicie, na základě kterých vy se snažíte rozluštit, co dělá za tajemné povolání, což je i zároveň název té rubriky. Já to ještě zopakuju Michalovi, který už je na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Takže první indicie byla: doufám, že se my dva nepotkáme. I drobek může být důležitý. Tento obor si zasloužil vlastní televizní pořad. Michale, co si myslíš, že Radek dělá za tajemné povolání?
1: Já si myslím, že Radek je kriminalista.
0: Ty jo, hezký tip, ty jo. No jestli je pravdivý, to se samozřejmě dozvíš ke konci této hodiny. Chtěl jsi Gabriho Ponteho, Born to Love You, komu bys chtěl tuhle tu muziku věnovat?
1: No tak chtěl bych to poslat tobě samozřejmě, a ti to uteče do šesti.
0: Děkuji.
1: Raní trojce, všem kysákům, všem kolegům řidičům. Pak bych chtěl pozdravit do Tišnova, do trafiky Alču, pak Jarku, Blanku, který půjdou asi do práce, no a samozřejmě za chvilku pojedu do Přimětic s vajíčkama do trubičkáry, takže chci pozdravit Lenku a Janu.
0: Michale, myslím, že jsi na nikoho nezapomněl, měj krásné pondělí, díky, že jsi zavolal. Ahoj!
1: Díky, čau.
0: A jaké jsou vaše tipy, co dělá Radek za tajemné povolání, a zároveň jaké máte hudební tipy, dejte vidět. Radio Kiss. Tak

0: Posloucháte pondělní noční juboxy, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Radka. Radek nám dal 3 indicie a vysíláme hlavu s tím, co dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. Doufám, že se my dva nepotkáme. Malou nápovědu najdete na mém Instagramu. Nápověda číslo 2. I drobek může být důležitý. Nápověda číslo 3. Tento obor si zasloužil vlastní televizní pořad. Tome, co si myslíš?
1: Ahoj, tak já si myslím, že Radek bude nějaký kriminální vyšetřovatel.
0: Michal?
2: Nazdárek, tak podle mě je to vyšetřovatel oddělení vražd. Měj se, čau Michal.
0: Jítě?
3: Dobré ráno, kysáci. Tak já si myslím, že povoláním by mohlo být něco s kriminalistikou nebo forenzní technik, nebo něco takového. Trošku mi to tím zavání. Tak doufám, že nebudu daleko od pravdy, jinak všem, co jsou na cestách, přeji brzký a dobrý dojezd domů. Zatím papa, kysáci, jítě.
0: Pavel?
4: Ahoj Kubi, tak já si myslím, že Radek pracuje u kriminální policie, vyšetřuje vraždy. Pavel ze Slucka.
0: Radek?
5: Ahoj, já si myslím, že dělá forenzního policistu.
0: Mišiak?
6: Dobré ránko, já si myslím, že je buď policajt, vyšetrovatel, alebo sudca. Jedno z toho. Ale skôr si myslím, že buď policajt, alebo sudca. Lebo aj sudca má svoj požár, aj policajti majú svoj požár.
0: Bohumil?
7: Je to kriminalista.
0: Potom mi tady píše Ondra, já si myslím, že je to vězeňská služba. Ondra. Nebo potom tady je Andrea, která píše, Radek dělá buď vyšetřovatele, nebo kriminalistu. No, kysáci. Já vám to tentokrát neprozradím. Jak jsem říkal, dneska budu striktní a budu chtít úplně přesný název toho jeho oboru. A jaký to je? To se zjistíte později. Teď si dáme další muziku, ještě stále můžete tipovat, co Radek dělá za tajemné povolání.
8: Kiss.

0: 4 hodiny 34 minut k tomu ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss a zároveň si tady společně lámeme hlavu nad tím, co Radek, posluchač Rádia Kiss, dělá za tajemné povolání. Na začátku hodiny se přihlásil minulou hodinu se přihlásil do naší rubriky, která má stejný název. Společně jsme dali tyhle ty tři indicie. Doufám, že my dva nepotkáme. I drobek může být důležitý. Tento obor si zasloužil vlastní televizní pořad. Zdenda si myslí co?
1: Ahoj Kubo, já si myslím, že vzhledem k tomu, že může být i drobek důležitý a že nechce, aby jsme se potkali, tak to bude nějaký výživový poradce. Něco v tom oboru. Ahoj Zdena.
0: Kroli tam má trošičku hluk, ale myslím, že pochopíte.
2: Já si myslím, že pan je koroner.
0: Kroli říkal koroner, Mára.
3: Čau, ty Mára. Tak já si myslím, že Radek bude dělat nějakého pracovníka u vězeňské služby. Takže to je asi tak můj tip, že by mohl dělat u vězeňské služby. Čau a hezký pondělní tropický ráno všem.
0: Romane, co typuješ ty?
4: Čau, Kikubi. Tak myslím si, že rád dělá kriminálního vyšetřovatele, takového to kriminálního technika, jo, stopy, vzorečky a takový. Tak jo.
0: Pavel píše, ahoj Kubí, tak já si myslím, že pracuje ve vězeňské službě, ahoj Pavel, potom je tady Petr, který píše jednotka rychlého nasazení urna, další, kdo tady píše, je Víťa a ten píše kriminalistický technik, když je v tuhle hodinu do vzůru. No dobře, na to jde. Co si myslí Vašek, který zároveň vybírá muziku?
5: Čau Kubo, tady Vašek. Podle mne je to kriminalista. A jestli by šlo zahrát Armin van Buren a Saša. Díky ti moc. Ahoj.
0: Muzika je nachystaná, kysáci, za chviličku se dozvíte, jestli jste to dokázali prolomit, anebo vás Vašek převezl a neuhodli jste to. Už za pár minut.

0: Noční jukeboxy na Rádiu Kiss jsou v plném proudu, stejně jako naše oblíbená rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Radka, který vlastně nám dal 3 indicie a na základě těch indicií vy se snažíte uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Indicie zněly: doufáme, že se my dva nepotkáme, a tady jste mohli najít malou nápovědu na mém Instagramu. I drobek může být důležitý. Tento obor si zasloužil vlastní televizní pořad. Peca opět nesklamal.
1: Krásné ráno, opisáci. Já teda nevím, já jsem se zrovna probudil, ale kriminalista. Jako dokola. Hlídač vězňů. Beta tester Košťat je to. Prostě. Co jiné by to mohlo být? Nadrobí si, uklidí si, nedej bože potkat, a svoje uklízecí programy mají taky.
0: Díky za tohle hlasovku, prodloužil si mi život. Vladimír píše: ahoj, já si myslím, že to bude skladník. Díky, Vladimír. Tomáš: já si myslím, že pán by mohl být detektiv nebo nějaké to soukromé očko. Krásné ráno všem. No, potom tady píše někdo, jo, Petr, soudní patolog. A Jirka si to myslí to samé. Píše: no snad to není patolog, to by zamrazilo. No a Lukáš, co pak si myslí Luky?
2: Čau, tady Lukša. Já si myslím, že to bude kuchař. Jako z Denda Polreich. Kuchaře prostě nechceš potkat. Každý drobek je důležitý, takže za mě kuchař. Čau, Lukša.
0: Milan upozornil na to, co jsem říkal na začátku.
3: Ahoj, Kubo. Na tvém Instagramu, který sleduji, o kriminalistice nic není, ale vím, že rád lítáš, vím, že máš rád extrémní sporty, takže já bych šel něco do tady tohoto. Takže já zkusím pilot malého letadla. Tak ahoj, díky, Milan.
0: Tak jak to, kysáci, teda je? Dokázali jste to dnes uhodnout, či nikoliv? Já bych možná zmáčkl tohle tlačítko? Bohužel ne. Ale přece jenom ze všech těch hlasovek tady byla jedna jediná. Jedna jediná. A to byla tahle.
4: Čau, Kubo. Já si myslím, jestli pán není letecký vyšetřovatel.
0: Ano. Radek mi napsal: ahoj, takže pracuju pro NTSB, National Transportation Safety Board, úřad vyšetřování leteckých havárií. Hezký den, Radek. Takže určitě znáte ty pořady letecké katastrofy a podobně. A jak tady bylo řečeno od Milana, já miluju létání, často jsem ve vzduchu a opravdu bych Radkovy služby nechtěl využít. Pojďme plnit hudební přání podle vás.
5: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: Mám tady zkaz od Lukáše, který píše: dobrý den, chtěl bych nechat zahrát všem, co dělají noční směnu, pořádný hit, aby probral od únavy. Děkuju, Vacík Lukáš. A jaký to bude hit, nám prozradí David.
6: Zdravím, chtěl bych zahrát písničku Ferrari pro všechny nadšence F1, kteří jsou ještě na cestě z Grand Prix Rakouska. Protože se Ferrari neumístilo, tak si aspoň zatrsáme. Díky, díky a všem ještě šťastnou cestu. Čau, čau.
0: Kysáci, ještě zdaleka nekončíme, máme před sebou víc jak hodinu.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
7: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Pisáci, odbyla 5. hodina raní a to znamená, že noční jukeboxy jdou do svého finále, tak si je pojďme užít. Na Kisu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: 29. červen, svátek mají Petr a Pavel a my jdeme plnit hudební přání podle Kuby Kubánce.
2: Dobré ráno, Kubíku, čauky. Tady taky Kubík. Poprosil bych tě, zahraj nám nějakou pecku. Takhle při ránu, když je takovej pařák. Tady na brněnský balíkový depo. Všem řidičům, řidičkám, tobě do rádia. Všem, kdo jsou na cestách, ať do práce, z práce nebo na dovolenou. Takže ať se neuvaří, hlavně pitnej režim a krásný den všem. Čauky a díky, Kuba.
1: Čauky, Kubo. A co budeme hrát, nám prozradí Aleš, který píše. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát Unique 2 pro Járu, aby se jí dobře vstávalo se vzkazem, že jí miluju ve svobodě nad Úpou. Takže zdravíme do Krkonoš.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukeboxy kysáci na rádiu Kiss ještě zdaleka neřekli své poslední slovo. Jdeme plnit další hudební přání podle Vaška.
1: Čau, Kubo, tady Vašek ještě jednou, kdyby to šlo, Binary Finery 1999. Čau.
0: Muzika je nachystaná a za chviličku, až zazní Fun Factory, zkuste zavolat na telefonní číslo 210 323 323. Těším se.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, moc dobře víte, že vždycky v pátek tady máme oblíbenou rubriku Lepší než originál. Nicméně tahle rubrika bude mít krátkou letní pauzu a proto naše ranní trojice udělala skvělý hit. Jmenuje se We're Family a je to opravdu pro mě, za mě aspoň, je to skvělá muzika a hlavně ten videoklip. Opravdu tam jsou zahrnutí téměř všichni. A já o tom nemluvím jen tak zbůdarma, protože tohle je zároveň výběr Romana. Romane, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ránko, ti přeji, ahoj. Roman z Mladé Boleslavy, ahoj.
1: Do dnešní 7:30 ráno se ještě můžeš podívat na stránky kiss.cz Arno i zahlasovat, jestli to je lepší či horší než originál. Už jsi hlasoval?
2: Ty popravdě ještě ne.
1: Ano.
2: Jo. Ale jako určitě budu hlasovat, určitě se na to podívám, mám stránku, určitě budu.
1: Když už si vybral tenhle song, komu bys ho chtěl věnovat?
2: Tak prvoradě, tak dáme to Patrikovi, už svoboda, už konec a jemu gratuluju. Mm-hmm. Pak Romanovi, my se prostě radní trojce, to je jasný, tak by jsem to chtěl všem kysákům. Pak svému kamarádovi Rostovi do Jablonce, kamarádovi Marianovi, pak pro moji přítelkyni a mému vnukovi Kubíkovi.
1: Snad si na nikoho nezapomněl.
2: Samozřejmě tobě.
1: Děkuji moc krát a měj krásné pondělí. Ahoj.
2: I tobě taky. Ahoj.
1: Jaké bude další hudební přání, kysáci? Dejte vědět. Rádio.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu a

0: I'm a fireball. Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, je vidět, že vás 90ková muzika stále baví, protože i z ní vybíráte právě ty nejlepší songy v nočních jukeboxech. A další, kdo vybírá, je Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Vybrali jsme společně Two Unlimited. Komu bys tuhle muziku chtěl věnovat?
2: Všem, kdo jsou na cestě do práce a svojí rodině třeba.
1: Je pravda, že teď se nám to hezky láme, že někteří už vidí za dveřmi pomaličku tu 6. hodinu a těší se prostě domů a předpokládám, že ty jsi ta druhá skupina, která naopak právě míří do práce. Je to tak, viď?
2: Přesně tak. Momentálně jsem na cestě do práce.
1: A do kolika to dnes vidíš?
2: Teď radši bych měl výpad, ale uvidíme, jak to bude stát.
1: Dobře, nebudu tě tady zdržovat. Užij si muziku a měj krásné pondělí. Ahoj.
2: A taky, ahoj.
1: A kysáci, za chvíli už poslední hudební přání dnešní noci.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysáci, máme 5 hodin 46 minut, k tomu to znamená, že noční juboxy už začínají být pomaličku, ale jistě minulostí. A dnešek je zároveň trošičku jiným dnem, protože určitě sledujete cestu Patrika Peltána, kamaráda a kolegy tady z Rádia Kiss, a on o víkendu udělal obrovský životní krok. Udělal svoji snoubenku šťastnou manželkou a on je ženatý. A jestli to tak je nebo není, samozřejmě se dozvíte, když budete dál ladit Rádio Kiss, protože věřím, že aspoň podle toho, co jsem viděl na sociálních sítích, ty jejich úsměvy, štěstí, radost a podobně, že to určitě raní trojice nenechá jen tak a budou to tady společně probírat. A já jim samozřejmě takhle dopředu přeju samozřejmě taky hlavně štěstí, lásku a tím to vydrží ideálně, opravdu do konce toho života. Ale nebavím se tady o tom jen tak zbůdarma, protože i vy, posluchači nočních jukeboxů, právě myslíte na Patrika. Třeba jako Luboš.
1: Ahoj Kubo, přeji ti krásné ráno. Hele, prosím tě, jestli to zvládneš se dostat k mému jukeboxovému přání a pokud by to šlo, abys to zahrál, až tam bude Patrik, že mu chci prostě popřát všechno nejlepší do toho současného novomanželského života a hlavně mu zahrát jeho srdcovku, zároveň moji srdcovku od Těsta a Adagio for String. Díky moc, měj se úžasně, ahoj Luboš.
0: Luboši, lepší výběr si nemohl zvolit, protože tohle to je i moje srdcovka. A já se na vás samozřejmě budu těšit zase za týden, takže díky, že jste dnes v noci ladili Radio Kiss. Radio

0: Kygo, Ava Max dohrála na vlnách Rádia Kiss a já už ve studiu nejsem sám. Krásné dobré ráno. Ranní trojici, i když trošku v pozměněné variantě, protože tady se někdo přes víkend změnil.
1: Ano, přesně tak, nazdar.
2: Nazdar.
0: Takže vítej v klubu holubů.
1: Přesně tak.
0: Jseš okroužkovaný, viď?
1: Jsem okroužkovaný, nemůžu si na ten prstýnek zvyknout vůbec.
0: Hele, a zeptám se, měl jsi taky takový to první manželko, manželi, manželko. Používáte to nebo ještě to nepřišlo?
1: Nejde mi to ještě furt do pusy, ale docela dobrý.
3: Aha. Tak co, žijem, jsme v pohodě?
2: No, žijem, ale teda bylo to náročný.
3: No, náročný co víkend, ale tahle noc.
2: Právě.
0: Fuj. Vy si stěžujete, já tady mám 23 stupňů, mě bylo krásně.
3: Kubo, běž do hány.
2: Běž
3: někam. Tak mi jdem probrat národ, dneska to nebude jednoduchý. A díky za noc.
2: Ahoj.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Stanice v Doksanech na Litoměřicku opět naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. V neděli vzrostlo na 41,9 stupně. Proti sobotě je tak rekord o stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41-stupňovou teplotu. Tu v neděli naměřila i Tuhaň na Mělnicku. A rekordně vysoké teploty zaznamenalo během neděle Německo i Polsko. Nové maximum bylo naměřeno i pro slovenské hlavní město. V Polsku naměřili ve městě Slubice na západě země 40,5 stupně. V Bratislavě pak krátce před 16. hodinou vystoupala teplota na stanici ve čtvrti Koliba na 39,5 stupně Celsia. A teď zpátky domů.
2: Dominanta severních hraničních hor, vysílač a hotel Ještěd se tyčí nad Liberecem už přes půl století. Tuto architektonicky cenou stavbu chce liberecký kraj nechat zapsat na seznam světového kulturního dědictví. Nápad musí projít radou a zastupitelstvem. Z Liberce pro Kiss Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou, dnes začíná Grand Slamový Wimbledon. Tituly v londýnském All England Clubu obhajují Ital Jannik Sinner a Polka Iga Świąteková. Tahákem bude

0: Tak co, žijete, kysáci, po dnešní noci, to je něco. Chvilku ještě vydržte, teď se jenom modleme, aby bouřky nepřinesly něco, co by bylo až moc fatální pro nějaký majetek a tak dále. Ale no, to byl víkend, tyjo. My tady nezavřeli pusu od té doby, co jsme se viděli, protože si tady sdílíme zážitky.
1: To je pravda, víkend byl opravdu nabušený emocema všim. Tenhle víkend děl snad úplně všechno.
2: Moc jsme si ho užili a děkuju, kamarádi, že jste tam u toho byli se mnou.
0: To my tobě a Míše, Patriku, protože tohle byl tak krásný den. Za prvý, ty jsi to připravil s Míšou absolutně dokonale.
3: Jo.
0: A ono to bylo krásný nejenom tím, jak jste to měli zorganizovat, jak dobrý bylo jídlo, jak krásný místo se vybrali, ale jak skvělý lidi jste pozvali.
1: Jo.
0: To byla party tohle. My jsme to tak potřebovali po tom všem, že jsme na chvilku mohli vypnout a jenom žít okamžikem. A no to prostě na to se nedá zapomenout.
1: Hlavně jste skvěle podchytili i to vedro, který bylo v tu sobotu, protože kysáci, Míša s Patrikem to vzali zodpovědně, nachystali rozprašovač, takže tam pořád šel větrák, do toho šla voda, takže lidi se mohli osvěžit. Pak jak tam byli hasiči, tak se kropilo. U toho, tyjo, to bylo Standa, si myslím, že se Standa jmenoval ten hasič, který kropil. Ten tam pokropil úplně všechno, střechu, pak to vzal i s lidma. No, všichni byli osvěžení a ještě, aby to bylo fakt jako dokonalý, tak oni nakoupili velké množství vějířků a normálně všichni se tam ovívali.
2: 7 kubíků vody tam padlo.
0: To bylo neuvěřitelný, ale tak to pomohlo právě.
1: Jo,
2: výborný.
0: Takže to je ten tým dobrovolných hasičů ze Strmilova.
2: Ano, ano, to jsou oni, kluci moji.
0: Já

0: snad dobrovolně zapálím chatu, aby přijeli. To byli korýci, ty.
1: To byli výborní.
0: To bylo něco.
2: Byla to sranda.
0: No koukám, že naše hlasivky taky dostali trošku zabrat.
2: Jo, tak taky jsme tam pak pařili na konci, no.
0: Jenomže ono to není jenom tím, ale taky s tou klimatizací a vedrem a teď to všechno ano, střídáš.
2: Ano. Jak jste se vůbec vyspali v tuto noc? Já teda absolutně musím říct, že jsem naspal tak hodinu a půl, si
0: vůbec,
2: myslím.
0: Vůbec to nešlo, no.
3: My jsme si mysleli, že jsme to chytře vyřešili, protože jsme si rozložili karimatku a spali jsme na terase. Ale v půl druhý ráno na nás začalo kapat, protože trošku pršelo, takže jsme se museli zase schovat dovnitř a tam bylo vedro.
0: Tak na vás myslíme, i to zvládnete a nebojte, ono se trošku ochladí. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tropický víkend je za námi. Spoustu akcí, spoustu svadeb. Jedna taková našeho Patrika. A jak jsme říkali, Míšo, v naší ranní trojce. Už si poslední, která ještě prostě něco takového nezažila.
1: Super, a hlavně je tvoje věta, jestli se nenajde někdo, kdo by si mě vzal.
2: Dobré ráno, ten nejlepší od 90. let se hlásí, Míšo.
0: Jo, ano, samozřejmě musí si vzít fanouška 90. že jo.
3: A nebo to musí být 90.
0: No.
4: Tak jestli Míša umí sushi, tak já bych to vzal.
0: Dobře, to si myslím, že by si zvládla.
1: No, jako naučila bych se, ale já souhlasím s tím, co říká Míša.
5: Jak ji pak vdát, Míšu? Romane, ty jsi neviděl ten klip na sociálních sítích, kde se říká, že každá rodina, teda i ta kysácká, musí mít jednoho mentálně nestabilního jedince, který mluví jen a jenom o motorkách. No a to je Míša.
0: To je vtipný.
1: Aha.
0: Mentálně zaostalý jedinec.
3: Ty, my na tebe můžeme brát nějaký příspěvky tady v rádiu teda?
1: Ježiš, vy jste prdlí. Já beru příspěvky na motorky, prosím.
0: Dobře, okej. Radio Kiss.

0: skvělý song od Medúzy na Kissu. Je 6 hodin a 13 minut, lepší než originál. Tento pořad jde do velkého finále.
1: Přátelé, já si myslím, že tady je rozhodnuto dle reakcí na všech sociálních sítích, Instagramu, Facebooku a vlastně co nám kysáci psali, je naprosto jasný, že na 100% budeme mít 100%.
2: Jo! Ale ještě neříkejme hop, protože hlasování končí až v 7:30 ráno, kdy se dozvíme, jak to tady bude.
0: Je pravdou, že se ozvali někteří naši posluchači s tím, že 100% dostaneme díky tomu, že vypneme tlačítko horší. Mm-hmm. Jo. Jdu se podívat na web, jestli tam opravdu chybí tlačítko horší. No. A ještě si to jednou zkontroluju.
3: Čekej,
0: lepší taky než originál, vidíš to, rozklikávám. Ha, no, lepší, horší, no já klikám na lepší, že jo?
3: Jo, taky.
2: Samozřejmě.
0: Tak, dáme horší si další tam
2: hlas. Je, ještě jsem si zapomněla dát hlas na telefon.
1: Já taky.
2: Jo, počkej, na telefon na mobil, ještě.
1: Lesný. Tak. To trochu podpoříme, hele.
2: Ať ale to nedáváme hlas jenom sobě, já dávám hlas vám dvěma.
1: Jo, já taky.
2: Jo, takhle.
0: Dáme si ten song, viď?
2: Jo. Určitě, protože vy jste ho neslyšeli v éteru.
0: Je to tady. Woo.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
2: Užijte si léto, užijte si prázdniny, vždyť žijeme len raz.
3: Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni.

0: hezky. We are Kiss Family. Tak to je song pořadu lepší než originál. A Terko Jandová, ty to určitě posloucháš. Nezapomeň, že jsme se vsadili.
1: O co jste se vsadili s Terkou?
0: Čokoládu dostane, jestliže nedostaneme 100%. Mm-hmm. A jestliže dostaneme 100%, tak sem do ranního kysu přinese vychlazené prosecco.
2: Oh!
0: To se mi líbí.
2: Výhra je jistá.
0: O půl osmé, připijem si, jo, Terko? Ajo.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jedna vážná nehoda, Martine.
2: Všichni, kdo jedou teď aktuálně do Kopřivnice po silnici číslo 480, tak na mostě se stala fatální nehoda a bude to tam na hodně dlouho, tak to prosím obejďte.
1: Tramvajačka Jitka z Prahy.
3: Kdo se pohybujete okolo Vypichu a Bílé hory, dávejte si pozor, běhají nám tam divočáci, je to velká tlupa.
1: No pěkně, to asi po víkendu někdo. Tak co dál?
4: Takhle brzy ráno a už se řeší nehody v Praze na Evropské, v Pacově, v Myslíkově

0: posloucháš Kiss.
1: Radio Kiss.
0: Tak ho i sleduj
1: na Instagramu,
0: YouTube
1: a Facebooku.
0: Radio Kiss počasí.
2: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Dětským certifikátem se mají od 1. ledna prokazovat například vedoucí na táborech. Díky výpisu doloží, že nejsou sexuálními zločinci nebo pachateli násilných trestných činů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce jsou ale v zákoně, který certifikát zavedl, chyby, které se dotknou například škol v přírodě nebo zotavovacích akcí. Jejich pracovníci, pokud se nebude jednat o učitele nebo zdravotníka, budou muset dokládat nový certifikát každé 3 měsíce a to může způsobit velkou byrokratickou zátěž. Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od 24 zemí, které vyslaly nejméně 2741 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. Do Venezuely dorazila i skupina záchranářů z Česka. Počet obětí nejničivější katastrofy svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, vzrostl na nejméně 1450.
0: Sport.
2: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao 3. místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kilo. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil soupeř z Japonska. To byly nejnovější zprávy na Kisu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Jedeme si tady společně 24/7 na rádiu KISS. Je pondělí 29. června. Rado.
1: Ahoj, já vím, že jukeboxy už byly, ale nemohli byste udělat výjimku a zahrát Patrikovi na přivítanou písničku Když se zamiluje kuň?
2: To nemusí být.

0: po svatebním dnu a noci a tak dále.
1: Míša chudák, ta je taky úplně vyřízená, potřebuje si taky odpočinout.
0: To víš.
1: Ale když tady bylo, když se zamiluje kůň, teď já byl vlastně kůň, jakoby, když se zatahovalo.
0: Kluci hasiči, no, víš, se o to postarali.
2: To byla zajímavá tradice a nikdy v životě jsem to neviděla.
1: No. Míša mě bičem bouchala.
0: Já myslel, že chceš říct, že jsi potom večer byl jako hřebec.
1: Jo, já byl hříbátko, který spalo, prosím tě, úplně, on nevěděl o světě.
0: Ranní show. Teď my jsme to viděli, ale všichni s tebou cítili.
1: Jo, děkuji.
2: Jo, to jo, a tvoje myška ta vydržela až do noci, ještě se s náma loučila. A říkám ti, jak je to možný, že si vydržela díl? A ona, jsem holka z Moravy.
0: Hezky, správný. Teď si dáme ranní shot, teď si dáme něco na probranou po té horké noci. Ludvíka zdravíme, opět je to jeho práce, upozornil nás na další ze skvělých hitů od Aquagenu. Budete vědět, o co se jedná.
2: Faro.
0: Jo.
2: Origi-

0: Novinka od Aquagena na Kisu.
1: Já jsem si všimla, že to je až poslední rok, co on se takhle rozjel. Jsem předtím o něm vůbec neslyšela.
2: On musel pro mě přijet na Millennium Explosion do O2 Areny, aby ho to začalo zase bavit.
1: Jo, ale jo,
0: tam totiž viděl ty fanoušky, že je baví ta rychlá muzika, viděl naše kysáky a řekl si, hele, tak já v tom pokračuju.
2: Přesně.
0: Ale opravdu, on teď najel na tak skvělou vlnu, že bych se nedivil, kdyby v tom také dál pokračoval a mělo to úspěch, protože jeho koncerty, když jsme to viděli na vlastní oči, jsou neuvěřitelné.
2: Výborný to bylo.
0: A navíc on jako kluk, taky už něco pamatuje jako já, ale je tak skromný, pokorný, přátelský a miluje tuhle hudbu a své fanoušky.
2: Tak by to mělo být, si myslím.
0: To je dobře. První víkend za námi, ve kterém možná jste spali takzvaně pod čirákem, že jste si dali matraci někam ven, karimatku a tak dále. No a tím pádem přichází dobrý dotaz Michala Kavalčíka.
3: Komáři, mouchy, brouci, jak jste si s tím poradili? Máte nějakou historku? Usínali jste ve stanu a byl tam komár, kterého jsme se snažili 2 hodiny zabít a nešlo usnout. Masařka velikosti golfového míčku taky nešla zabít. Máte něco takového, kdy vám úplně z toho prostě normálně tekly nervy?
1: Já přesně vím, proč tohle Michal Kavalčík řešil v pátek. My jsme tady v pátek měli opravdu obrovskou masařku a lítala nám tady během celého ranního vysílání.
0: Helikopter, helikopter. Za chvilku si pustíme vaše nejlepší odpovědi.

0: byla řeč o komárech a masařce, mám tady jeden zvuk, který se jmenuje, když ti moucha zalítne pod brejle.
1: Co to je za brejle?
2: Velký.
3: Masařky.
1: Jsou pořádný popelníky teda.
0: Je, tohle mi úplně připomíná ty časy prázdninový u babičky někde na chaloupce. Jo, tam ty havěti bylo vždycky.
1: Tohle musela být pořádná masažka.
0: Byla.
2: Komáři, mouchy, brouci. Jak jste si s tím poradili? No, když jdete spinkat a ono vám to tam zučí ucha, šílená věc.
4: Komár, mouchy, ta je v pohodě. Ale když vám zaleze cvrček do baráku.
2: Ne.
4: Tak najít toho cvrčka.
2: Ne.
4: To je zatrest. Jak se pohnete, on přestane, jak si lehnete, zase začne.
5: Nedávno mi kamarádka říkala, jak jela na chatu, aby se učila text, je to herečka. Celý den jí bzučilo v uchu, že si myslela, že z toho zešílí. Večer si pořádně vyčistila ucho a vylezl jí z toho ucha brouk.
6: Ve stanu jsem měl asi komára, hajzlík mi tam bzučel a já jsem se mohl umlátit, než jsem ho zabil. A když se mi to konečně povedlo, já jsem usnul, tak pravděpodobně přišlo dalších 100 na pohřeb, když jsem spal, udělali si na mě rauty a jsem se ráno probudil, jak se mi padali, když mám neštovice.
2: A mucholapku, kterou si koupí sám někde v obchodě, vyhrává dneska Ivanka.
7: Tak mně se jednou stalo to, že jsem doma chystala sekanou, měla jsem otevřený okno a přiletěl sršeň. Tak jsem mu otevřela, aby vyletěl ven. A přiletěli ještě další dva kámoši. No naštěstí je manžel poplácal a pozabíjel, ale to byla malé moje smrt.
2: Tak jsem otevřela okno, aby vyletěli ven a přiletěli všichni.

0: desáci. Jste po víkendu spíš unavení než odpočatí. Vůbec se vám nedivíme, protože o víkendu byly extrémní vedra a dokonce padaly i rekordy.
1: A vysoké rekordy. 41,9 stupňů, nejvyšší naměřená hodnota od roku 2012.
2: Ta jedna desetina a mohli jsme mít 42.
1: Jo, viď?
0: Jo.
1: Nebojte, dočkáme se hned za týden.
0: Ne, ne.
1: Poslední rekord byl naměřen v roce 2012 v Dobřichovicích a to bylo konkrétně 40,4, takže o 1,5 stupně se to ještě navýšilo.
2: Tyjo.
1: Wow.
2: No jo, a dnešní noc údajně byla taky jedna z nejteplejších. Někde snad teplota neklesla pod nějakých 25 až 27 stupňů Celsia.
1: To už je někde jak na dovolený v Egyptě, nebo ty.
0: Upřímně, no já si fakt nepamatuju, kdy bylo v noci takovýhle vedro.
2: Jo, to byla noc.
3: Antonio.
4: Je mi vedro.
3: Antonio.
4: Je mi vedro.
2: No jo, to muckání nebylo teda.
0: No to ne.
2: To ne.
0: Antoniovi se vůbec nedivím.
2: A když jsme u toho hezkýho počasí, hezky bude v Bulharsku a vy se tam tento týden dostanete zadarmo.
5: Odleďte s rádiem KISS a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Je ráno. Včera kolem 9:30 mi přišel e-mail od našeho posluchače Petra. Ne úplně krátký, ale já vám ho přečtu, jo. Ahoj Romane a celý tým Rádia Kiss, zdravím vás v této těžké době. Když jste před pár lety oznamovali, že pára čeká dvojčata, vyhrkli mi slzy radosti, když jste oznamovali, že nás Barča opustila, byly to slzy obrovského smutku. Odešel člověk s velkým srdcem, nezapomenutelným úsměvem, vždy dobrou náladou. A jeden ze 100 důvodů, proč jsem začal poslouchat Rádio Kiss a už nikdy ho poslouchat nepřestanu, protože vy jste nejlepší. A já v tu chvíli věděl, že musím něco udělat. V příloze ti posílám poukaz čokoládovny Janek, aby si celý tým Rádia Kiss mohl objednat něco dobrého na zub. Berte to jako poděkování za Barču, že nám mohla každý den féteru dělat radost, za vás, za to, jaký jste, váš lidský a kamarádský přístup a srdce na dlani. To vše je v každém momentu vašeho vysílání rozpoznatelné a slyšitelné. Všichni jsme jedna velká kysácká rodina. We are family, we are Kiss family. Skvěle jste to naspívali. Mám odhlasováno a věřím, že bude 100%. Děkuju vám za vše, co pro nás děláte. Takže dobrou chuť. Volume doprava, Kiss rodino. Jste skvělí, jen tak dál. Barča s Jirkou Vondrou už určitě tam nahoře organizují Kiss party, tak ať je to tam slyšet. Držte se, jsem, všichni jsme s vámi a novomanželům Peltanovým přeji vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Díky moc, Petr Pokorný, každodenní posluchač Rádia Kiss.
1: To je nádherný a mně vlastně dochází to naše rádio, jak je krásný v tom, že my nemluvíme jenom do rádia, že bychom říkali, co se děje dneska ve světě novýho, samozřejmě taky, ale my tady vlastně zároveň žijeme životy, jak i s těma šťastnýma chvílema, kdy jsme oslavili Patrikovou svatbu, tak i s těma chvílema, které jsou smutný, ale to prostě k životu patří.
2: Petr to krásně shrnul v tom e-mailu jo. Fakt pěkný e-mail.
0: Moc ti děkujeme. Jako na rovinu, Petře, zlobíš nás. Kdyby s námi jenom napsal bohatě, by nám to stačilo. Ano. On poslal několika tisíci korunový voucher, jo.
2: To blbne.
0: Takže, Míšo, uděláš to ty. Ty naklikáš nějaký dobroty.
1: Já mám něco naklikat.
0: A pak to tady rozdáme všem kolegům s pozdravem Petra. A pokud to teď, Peťo, neslyšíš, zrovna pracuješ, tak ti tady ten vstup posíláme, aby si to poslech zpětně a moc ti děkujeme. Zítra je otázkou, jestli máš tu možnost přijet do Příbramy na rozloučení, které bude v 1 hodinu, anebo se rozloučíš s Barčou po svém a třeba v 1 si zítra naladíš Rádio Kiss, kde my tu taky jakousi připomínku, vzpomínku hezkou na Barču chystáme. A jak jsi hezky říkal, teď už s Jirkou chystají jednu velkou party a my na ně všechny moc myslíme.

0: Kysácky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci. V Havířově na silnici 11 se srazil osobák s nákladňákem a ve Studené u Jindřichova Hradce se na náměstí svatého Jana Nepomuckého srazil traktor, nákladňák a osobák. Dávejte na sebe pozor.
2: To určitě. Náročná noc je za námi, dost možná je polovina národu tak hotová, že nebude schopná ani vytočit telefonní číslo do studia.
3: Ano, 7-7 se blíží.
2: To je příležitost.
1: To je pravda.
2: Pojďte to zkusit, nebude volat tolik lidí.
1: No, o polovinu míň třeba lidí.
2: No to je lepší než o polovinu víc.
1: To je pravda, ale pořád je to hodně.
2: Neboj, nehaž flintu do žita. Zkuste to. Zavolejte za chvilku po zprávách a vyhrajte až 7000 korun.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Maximální potěšení zaručeno je nový příběh, který se roztáčí na Apple TV. Napínavý koukání o mámě z předměstí, která řeší zločin na vlastní pěst, vás rychle vtáhne do děje. Tahle obyčejná mamina se totiž ocitne uprostřed vydírání, vraždy a chaosu kolem dětského fotbalu. Když začne věřit, že byla svědkem zločinu, jde všechno stranou. První díly už jsou venku. Hezký koukání přeje z Kisu Katka Čepelíková.

0: Radio Kiss počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede. Soud totiž nezrušil usnesení z minulého pondělí, které počítá s touto úlohou pro premiéra Andreje Babiše. Současná vlna veder je ve střední Evropě jednou z největších a vědci upozorňují, že tento jev má negativní vliv na fungování společnosti. Epizod, kdy maximální denní teplota přesáhne alespoň 3 dny po sobě 30 stupňů Celsia, přibývá a vlny se vyskytují častěji. Patrně nejzávažnějšími dopady jsou takzvaná nadúmrtí, tedy počet zemřelých přesahující průměr. A teď zpátky domů.
2: V plzeňské zoologické zahradě se po 2leté přestávce podařilo odchovat mláďata jeřába bělošijího, což je teprve druhý úspěšný odchov tohoto druhu v historii zoo. Letošní rok přinesl do Plzně i další vzácné přírůstky, včetně pravděpodobně prvního odchovu zorily malé v České republice.
1: Sport. Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu a třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď už jdeme házet kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: výsostnou, to výsostné privilegium, že budu házet já.
1: Tak začneme rovnou.
2: Bylo 7 hodin ráno.
3: A na rádiu Kiss
2: začíná soutěž 7 v 7.
1: Pojedeme celé léto, pojedeme až do konce tohoto roku, takže budou další šance dovolat se sem do studia Rádia Kiss. Pro Mirku životní premiéra. Poprvé v životě se dovolala do rádia jako takového. Mirko, ahoj.
4: Ahoj.
1: Tak to je něco. Kde seš teď momentálně?
4: V autě.
1: A jen tak si prostě naklikala telefon a bum ho a dovolala se si, jo.
4: Máme trošku smůlu, vracíme se pro zapomenutý klíč, ale tak ta smůla je korunovaná štěstím.
1: Ty, jako jedeš do práce a zapomněla si klíč, nebo jedete na dovolenou a zapomněla si klíč?
4: Ne, je to pracovní cesta.
1: Tak to jo.
5: To je ta lepší varianta.
1: Přesně. Mirko, Míša je tu připravená, bude házet hrací kostkou.
4: Tak děkuju a držím nám palce.
0: Mirko, přesně tak, líp bych to neřekla. Nádech, výdech, pouštím kostku a uvidíme, co padne. Mirko, ty jsi se teda dovolala poprvé do rádia.
4: Ano, poprvé v životě, no.
0: A měla jsi tu smůlu, že jsi zapomněla klíček. Pracovní.
4: Ano.
1: Možná to pomohlo,
4: zpátky,
1: že
4: no,
1: má teď jako čas zavolat, víš?
5: Jo, jo.
1: Jo? A nebo naopak je to neštěstí?
0: Neštěstí s klíčkem, štěstí s číslem, šestka to sice není, ale na hrací kostce je pětka, takže vyhráváš
6: 5 000!
4: Wow!
1: Dobrý! Šťastná pětka. Takže
4: krásný.
1: O to veselější léto můžeš mít, Mirko. Díky, že jsi s náma a dobře to dneska všechno zvládni. Jo?
4: Jo, děkuji. Mějte taky se krásně.
1: Ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Tohle se povedlo. Tak teď už půl osmé, aby jsme dostali 100% v pořadu lepší než originál.
5: Přesně, nezapomněl jste někdo klíče, aby jsme měli taky štěstí?
1: Jdu je zahodit klidně kvůli tomu. Já chci 100%.
0: Jo. Já taky.
2: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
8: Be happy.

0: 7 hodin 12 minut. My si tady jedeme takovou hezkou letní pozitivní hudbu, ale u Kysáku to vypadá třeba úplně jinak.
1: No, tak můžu říct, že jsem z západočeského kraje a jako dneska ta noc fakt byla nejhorší, fakt jako nejhorší a už toho mám plný zuby a nejsem odpočatý, jsem spíš úplně doslova hotovej. Tak doufám, že už přijdou nějaký bouřky a všechno, fakt moc si to přeju.
2: To je nás asi víc, Honzo, kteří jsme z toho doslova vyplivnutý. Dnes v noci bylo naměřeno až 26 stupňů a jednalo se tím pádem o supertropickou noc.
3: Wow. Že nespadnou teploty pod 26 někde. Jo.
0: Důležitý je vzít v potaz i to, že ty baráky jsou rozehřátý od toho, jak bylo přes den teplo, takže tam třeba večer může být vyšší teplota.
3: Nechceme malovat čerta na zeď? Jak to přesně říkal náš posluchač Honza, že už se těší, až budou bouřky, ale bacha na to, aby to taky nepřineslo něco pěkně špatného. A na to se musíme připravit. Z Německa už to za námi letí. Někde silný krupobytí, to bylo na Šumavě, pokud se nepletu, v noci. Tak uvidíme, co dnes. Ale když jsme u těch veder, tak je tu ještě jeden poznatek.
4: Romane, ale to hlavní si neřek. Teplo OK, ale krvavej úplně. To je masakr. Opravdu masakr. A to ještě k tomuto vedro, no, kombinace hadr. A ty to nezmíníš jako první věc.
3: Ano, Jardo, já si to vždycky stěžuju na úplněk, že nejde spát, ale jak nešlo spát kvůli vedru, tak mi nedošlo, že to je kombinace více věcí dohromady. On byl teď, jo, nejsilnější. No,
2: asi má pravdu Jarda, protože já jsem koukal večer na oblohu, říkám, ten měsíc tak svítí a byl úplně oranžovej.
3: Krvavej,
0: krásný.
3: Takže to zvládněte. Dneska to bude náročnější, snad vaši šéfové na vás budou trošku tolerantnější, abyste to přečkali, bouřky se přeženou a bude dobře.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: píše nám Ovej, umíme použít humor. V tom jsme my Češi výborní. A samozřejmě, že to hodně kolovalo na sociálních sítích díky Horku. A Patriku psal nám náš posluchač. A můžu ti říct, že na tuhle skupinu lidí jsem si včera teda taky vzpomněl.
1: Výborný, poslouchejte dobře, Kysasi. Dnes je takové vedro, že i ti Indové, co vozí jídlo, si rozepínají zimní bundy u krku.
2: To je pravda, pro ně jsou to úplně normální teploty.
0: Já jsem včera měl jako ty chutě si něco Mario objednat, jo. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, a opravdu vzpomněl na toho kurýra, jak jede na té motorce nebo jede na tom skutru a kole. A říkám, ne, tomu přece nemůžu udělat, ty jo.
1: Třeba měl nějaký příplatek za to vedro aspoň.
0: Jo.
1: Já nevím.
2: Myslím, že mají vedrový příplatek.
0: A ten největší forek, co včera koloval na sociálních sítích, to jste si všimli nebo ne, jak
2: nevím.
0: Se holky radili, jak správně prát?
2: Ne.
0: No proto si pokládali otázku, jestli je to správně. Pokud budou prát na 30 a pak prádlo dají sušit ven na 40 stupňů, jaký to má význam?
2: To je pravda.
3: To je dobrý. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: ta vizualizace, ano. Že jo, ano. Všichni si představujte 100%, 100%, 100%, 100%.
1: A vesmír nám sešle 100%.
2: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
3: Užijte si léto, užijte si prázdniny, vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
2: Já už cítím vůni lesa.
3: Tak pojďme všichni šlapat zemí.
0: Takže tlačítko lepší, lepší pisát.
3: Jedině lepší. No.
1: Jedině.
0: Ty jak čipsy, dáš si kousek a chceš

0: tomu ještě drink. A je to ideální.
1: A pak jenom, jak jste u té vizualizace, představujte si tu studenou vodu kysáci teď. Jo. Jste v tom bazénu, je ráno, vy nemusíte do práce. A teď jste tam hodinu, dvě, možná tři.
2: Někdo vám donese takhle ty míchaný vajíčka k snídaní.
1: Jo.
2: S klobáskou, víš, s těma opečenejma.
1: Teď vám to spadne do bazénu, ale vůbec vám to vlastně nevadí, protože máte volno.
0: A vy jste jak rybička, dojdete si k tomu a...
1: Kladíš míchačky, jo?
0: Jo.
1: Fuj, studený. To ne, teda. Jak si to barvitě představujem.
3: Míchačky v bazénu.

0: Přátelé, kamarádi, máme to potvrzený. Jak jsme se tu bavili, jestli nedostávají kurýři v takovém horku něco navíc? Napsala nám Maruška. Máme příplatky za počasí, kurýr Maruška.
1: Ale, tak jo.
2: To se mi líbí, ale to je fér.
0: To je fér, teď je otázkou, co to je za příplatek. Vem si, že to nemusí být peníze, ale je to třeba poukázka. A že jako poukázku dostaneš vstup na Bikram jogu.
2: A nebo třeba dostanou pytlíček ledu.
0: Jo, zmrzlinu. Jednoho poukázka. Míšu.
2: Poukázku na zmrzku.
0: Jednoho míšu. Co to je tvarohový s čokoládou?
2: Jo, jo, jo. Ale to je dobrý na nuk.
3: Dobrý. Jsem za volantem po celé republice.
2: Teď se ale podíváme za volanty. Na dálnici D1 na 212. kilometru se ve směru do Prahy srazila dvě auta. Na silnici 47 u Vyškova se srazil osobák s motorkou a bouralo se i v Litoměřicích ve Švermově ulici.
0: Jak jsme dopadli s pořadem Lepší než originál? Dostane konečně Ranní trojka 100%. Dozvíme se to za chvilku na Kisu.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
6: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
5: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Studenti jsou při volbě brigády v zahraničí mnohem vybíravější než dříve. Spíše než na výdělek hledí na zkušenosti, jazyky, ale i zážitky a konkrétní destinace. Uvádí to organizace, které se brigádami zabývají. Do ciziny už také studenti jezdí výrazně méně než před 20 lety. Naopak roste počet zájemců, kteří nechtějí dělat jen pomocné práce, ale hledají uplatnění přímo ve svém oboru. Srbský prezident Vučić v neděli na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby. Neupřesnil ale, kdy rezignaci podá a nikdy rozpustí parlament a to je předpokladem k vypsání předčasných voleb.
5: Sport.
6: Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Český jezdec v Asenu nenavázal na podiová umístění z předchozích dvou závodů v Maďarsku a Brně, ale udržel 8. místo v průběžné klasifikaci. První vítězství v sezóně vybojoval Kolumbiec David Alonso, předloňský šampion Moto3. Tolik aktuální zprávy a jak dopadla ranní trojka v lepší než originál, se dozvíte už za okamžik.
7: Poslední vyhlášení rubriky lepší než originál.
8: Opravdu se to povede a dostaneme 100%.
9: Za chvilku se tady na KISSu dozvíte.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
10: Be happy.

0: tím, já tomu věřím.
1: Lepší než originál. Takových týdnů, takových měsíců. Písničky připravujeme, troufale tvrdíme, že je zaspíváme líp než originál, no, a vy nám vesměs fandíte, za to chcem moc poděkovat. Najde se taky několik lidí, kteří naopak jdou tvrdě proti nám, ale to je prostě v pravidlech hry a kvůli tomu to takhle děláme. A Patriku, Míšo, naše ranní trojka je tu teď v této roli naposledy.
2: Úplně naposledy.
0: Ale zároveň je to poprvé, co jsme si spolu my tři zaspívali.
3: To je jaký pravda.
4: Jo, to bylo skvělý.
1: A zrovna tak dobře, vám se to taky líbí, píseň We Are Family, kterou jsme přejmenovali na We Are Kiss
0: ano.
1: Family.
0: Ano.
1: A navíc tady v té době se to vlastně tak moc hodí si připomenout, že bez vás, že stojíme při sobě. Takže jste měli možnost hlasovat od pátku až do dnešního rána do 7:30. Díky, podle těch počtů hlasů je vidět, že jste za to pěkně vzali.
2: Mm-hmm.
1: A teď je otázkou, kdo oznámí výsledek? Protože my si přejeme 100%. Tohle se nikdy nepovedlo. Nejnižší procenta byly snad jednou pod 50.
0: Jo.
2: Ano.
1: U hitu Zlatopoč na to.
0: Mm-hmm. Ano, to zpíval Martin Hovorka.
1: Jo. A nejvíce bylo?
0: Magda Vronková, ta zpívala Silver a taky DJ Basslicker a ten zpíval Stamp on the Ground.
2: Tak, čekaj,
1: to bylo 98%.
0: 98%. Jo,
1: 99 nikdo neměl a 100%.
0: Už vůbec ne.
1: Tak co, tak kdo to bude?
0: Já si myslím, že bys to měl být Romanety.
1: Proč já?
0: Protože já pořád kachním a mě kysáci nevěří už
2: jo,
0: ani
2: jo,
0: slovo.
2: Jo, má pravdu.
1: Já taky dost často vypouštím kachny. A navíc, když lžu, tak se u toho prej tak jako divně směju, že
0: ale
1: to je na mě poznat.
0: To nikdo nevidí, víš, v rádiu.
1: No, potom to je záznam teď, veď, nahráváme
0: ale
1: to.
0: Ale to je potom.
1: Já bych navrhoval Patrika.
2: Ne, já to nemůžu.
1: Jenom před Bohem teď dal slib v sobotu, krásný, ano, své Míše, na jeho svatbě. A já si myslím, že si teď bude dávat veliký pozor, aby náhodou neudělal nějaký hřích. Takže ten poslední, kdo by něco udělal nepoctivě, je Patrik.
0: Pravda.
2: No dobře, no, tak počkej, já si to najít. Tady, počítám hlasy, vydrž.
1: V pohodě, času dost. Jestli tam bude 89, nebo nevím, 70, ne-li pod 50.
0: Já nevím, ale Patrik bouchnul do stolu.
2: Romane, můžeš prosím tě úplně stlumit podklad?
1: No.
2: To je blbost. Dámy a pánové.
1: Co tak?
2: Je to neuvěřitelný. Ale ranní trojka opravdu získala 100%!
0: Ne!
1: Než vy tam na chodbu, kdy tam vysílají, prosím tě, ještě další. My opravdu máme 100%, jo.
2: Čistých 100%.
1: No to mi řekni, jak je tohle možný, ale
0: možný
1: tlačítko horší tam přece bylo.
2: No samozřejmě.
1: A to mi chceš říct, je nás tady v zemi skoro 11 milionů a nenašel se, není to náhodou 99,9?
2: Je, mně se to zavřelo. Je to 100%.
1: Opravdu čistý. Ani jeden nekliknul na tlačítko horší, jo.
2: Já to musím znovu odevřít.
0: Ty jo, to je... Co? Tak jako jo?
1: Co jako jo?
0: Řekne mě co?
1: Mluvíme celou dobu.
0: Tak ty řekni to důležitý, Romane.
1: A teď je to na mě, jo?
0: No, protože no, ty vždycky toho říkáš ty důležitý věci.
1: Tohle ale není důležitý.
0: Je to důležitý.
1: Je to důležitý.
0: Je to hodně důležitý.
1: No tak dobře, no. My vám chceme něco říct, kysáci. Hlasování na webu kys.cz opravdu bylo.
2: Ano.
0: Ano.
1: Tlačítko lepší a horší opravdu bylo.
0: Mm-hmm. Souhlas.
1: Když jste klikli na tlačítko lepší, tak se hlas připsal.
2: Ano, jako běžně.
1: Když se kliklo na tlačítko horší, hlas se taky připsal.
0: Ano.
1: Akorát s tím, že když jste klikli na to tlačítko horší, tak se vám nejprve zobrazila jakási fotka místo poděkování za váš hlas. Míšo, co na té fotce bylo?
0: Na té fotce jsme byli my tři, ale nebyli jsme be happy. Ty jsi tam, Romane, hrozil.
1: Hodně hrozil.
0: Ale opravdu byl z tebe šel respekt.
1: No, přísný.
0: Já jsem byla úplně v šoku, jak někdo mohl stisknout tlačítko horší. A Patrik, ten to vzal trošku pozitivněji, ten ukázal danému člověku, že je jednička.
1: Ten, kdo klikl na tlačítko jo horší. A ona pod tím byla ještě jedna důležitá věta.
2: Tohle ti neprošlo. Tvůj hlas byl právě zařazen mezi lepší. Be happy.
1: Takhle na ně.
0: Tak na ně.
1: A hejtři se teď normálně můžou zbláznit.
0: A teď. A já bych jim tam kliknul ještě jednou na to tlačítko a ono to nejde. A ono to stejně nemá.
1: Tak se omlouváme, že jsme si z vás trošku udělali srandu na finále. Horší je to třeba s Terkou Jandovou, která se přišla vsadit, že ani náhodou nemůžeme dostat 100%. Takže Terko, těšíme se na proseko.
3: Ano, ano. Řekněte mi, proč jsme to nedělali takhle od začátku, když je to skvělý.
1: Že jo?
0: Jo, my se tady nervujeme od začátku, kolik to bude mít procent, a když bychom to takhle jako...
1: Takže vám chceme upřímně poděkovat. Ranní trojka má 100%!
4: Ranní trojko, dořekni to.
1: Anděli,
0: a do toho se zase započítá.
3: Jako na finále dobrý, Romane.
1: To je jedej jingle, tohle z toho. Tak jo. Finální song v pořadu lepší než originál. Pokud se vás to trošku dotklo, odpuste nám to. Ale my jsme si z toho museli udělat srandu. Vždyť tady vlastně nejde o hlasy. Tady šlo o toto hezky uzavřít.
3: Ano.
1: No a jdem to oslavit.
0: Jdem to oslavit.
1: Zpívejte si s náma, jo? A to trénujete na 18. července. Na Kiss Party.
3: Tam si to dáme live.
1: U Máchova jezera.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.

0: 100% lepší než originál.
1: Je to tam, dobře ví, dobře ví.
0: Nejvíc byl Peťan. Peťan je totiž ten, který hned v pátek kliknul na tlačítko horší.
2: Ale...
0: No? A ještě, když jsme vás tady trošku jako táhli za nos, jak to bude nebo nebude s těmi procenty?
3: Hele, vy herci, já jsem tam vám schválně jsem dal v pátek, že horší.
0: No schválně.
3: A viděl jsem, jak jste se na mě zamračili a, vás, a můj hlas jste zařadili do kategorie lepší.
0: Ano.
3: Takže nehrajte teďko tady na to, na nás ostatní, že nevíte, že máte 100%. Čau, Peťan.
0: Čau, Peťane.
4: Peťane, že jsi se neozval už v pátek.
0: On se ale skoro nikdo neozval. Přitom ty tlačítka horší byly použity asi jenom, nevím, 150krát, 200krát, jo. To jsou lidé, se kterými se potom budeme muset nějak rozloučit, jo, protože...
5: Soudně vyrovnat, ano.
0: Ty nemůžeme přece mít mezi přáteli.
4: Ne, to ne, blacklist. No.
0: Ale že se neozvali, viď?
4: Ne.
0: Že nedali vědět, jako že to chtěli hejtovat, tu písničku.
4: Ale my jsme to čekali, že se třeba přes víkend objeví ty naše fotky.
0: Jo.
4: A že to lidi budou řešit,
0: ne.
4: A ono nic.
0: Ticho.
5: Taky anonymní účastník, viď, že by dal třeba příspěvek, aby se nepřihlásili k tomu, kdo to byl. To jsem přesně čekal, ale ne.
4: Já si myslím, že ale ty lidi si říkali, ty brďo, já jsem dal horší a já to teď nemůžu zveřejnit.
0: Takhle, hejtovat je moc ostrý slovo, to zase ne, je to o tom prostě, že vám to nesedlo,
4: ano.
0: Nám to nesedlo a tím pádem přišla ta možnost, že jste prostě tomu nechtěli dát kladný hlasy, ale smůla.
4: Ale možná se mezi těmi lidmi objevili i nějací hejtři, no a ty mají prostě smůlu teď.
0: Ty jo, no. Heleč, no nic, máme 100%, to je prostě daný.
5: Spokojený, hele.
0: Já jsem nadšenej.
5: Líp jsme se nemohli rozloučit s touhle rubrikou.
4: Ano, ale my se na vás, co jste nám dali horší, nezlobíme, ani na vás hejtry, a jelikož jsme tady Be Happy a jsme všichni kamarádi, tak jim pošlem písničku, ne?
0: Tak se
5: to... Jo, jo, Míšo, to se hodí.
0: Zas takhle jako pícha do osího hnízda.
5: Jenom to dej,
4: je to hezká
5: dej.
4: Písnička.
0: Tak jo, to vám posílá to. Míša Dinhová. Počkej, to se ti vrátí.

0: Pár minut do 8 hodiny, tak jsme to uzavřeli. Náš pořad lepší než originál. Za všechny hlasy děkujeme, ať už byly jakékoliv. A Radim má jeden dotaz.
1: Nazdar trojko, tak si připadám, že jsem asi jediný, který si sedí na vedení, anebo jsem z toho sluníčka už tak přehrátý. Ale já prostě furt nechápu, jak jakože poslední? To už nebude žádnej megahit nic od vás? Díky, Radim.
0: Určitě bude. To jo, akorát to bude trošku jinak. Ono je to tu zvykem, že přes léto raní trojka zůstává s vámi, byť nějaké volno si vezmeme, ale vysílat budeme. Ale rubriky mají vždycky pauzu, odpočinek a začneme s tím v září. Jenomže, co se týče pořadu lepší než originál, v takovéhle míře, aby jsme každý týden vydávali nějakou píseň, ho vracet do hry nebudeme od září z toho důvodu, že to je tak časově náročné, že musíme odkládat jiné věci, které jsou ještě prioritnější a bohužel není zbytí. Ale jak říkám, něco chystáme a nechci vlastně mluvit o tom, co to dopředu
2: jo,
0: bude.
2: To asi ne.
0: Vy jste přišli o překvápko, co bude na podzim.
2: Ale mohli bychom zároveň ještě zmínit Žána Luka,
0: jo,
2: který všechny ty songy dával dohromady a hlavně pro něj je to extrémně pracný.
0: To je pravda. Takže Honzo, moc děkujeme. Všechno si nám to krásně pomohl nahrát, měl si pevné nervy s námi, některými nespěváky a nespěvačkami. A výsledek máte vlastně na YouTube, kde si ty písničky můžete pouštět pořád a pořád dokola.
2: Každou písničku, kterou si pustíte, tak každá prošla rukama Žána Luka.

0: seš, ty malej spratku?
1: Na co?
2: No, na páju.
3: Ano, ano, jen mu to jde hezky.
4: Čo, Míšo, Romane, Patriku, vy podvodníci, vy máte sice 100%, ale taky jste 100% podvodníci. Čus.
3: Untrva srmani. Podvodníci. Jo, pájo, to jsme, ale jsme spokojení podvodníci.
5: S kysem za volantem po celé republice.
1: Očekávejte komplikace ve Zlíně v ulici Osvoboditelů, kde se rekonstruuje křižovatka, dopravu tam řídí policie a na místě se tvoří kolony.
3: Liberecko, Vnížku, ulice Novoveská, větší nehoda, nákladňáků dodávky. Počítejte s tím.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss.
1: www.kiss.cz.
0: Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
2: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně, jak se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maxima.

0: kraj nechat zapsat na seznam světového kulturního dědictví. Nápad musí projít radou a zastupitelstvem. Z Liberce pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Češi hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem Spojených států 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američané slaví triumf poprvé. Navázali na americký ženský tým, který v sobotu zdolal ve finále také české reprezentantky 1-0. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje ranní KIS.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Alize, Mua Lolita. Je po 8. hodině a určitě jste si toho taky všimli, kysáci, jestli s námi jste od samého rána. Patrik vysílá nějak líp? Je to takový jako dospělejší.
1: Uvědomělejší.
0: To víš, už to není Patrik, je to pan Patrik.
1: No, pan Patrik Peltan.
0: Pan Patrik Peltan.
1: Se svojí manželkou.
0: Míšou Peltanovou.
2: Ano, přesně tak.
1: A počkej, ona Míša není Peltanová.
2: Ona si nechala to...
1: To mužské.
2: Tak, ano, ona je Michaela Peltan.
0: Což zní hezky.
1: Jo, je to hezký.
0: Taky líbí. Takže ještě jednou děkujeme, my už jsme si tady o zážitcích ze svatby vyprávili. Bylo to neuvěřitelné.
2: Já vám moc děkuju, že jste dorazili, že jste si udělali čas a že jsme to tam přežili v tom hitu, ale myslím si, že jsme si to všichni užili. Doufám, že vám chutnalo, že jste se vyspali dobře a že všechno mělo být, tak mělo být.
0: To bylo.
1: Výborný, to všechno bylo. A když jsme u toho, jestli nám něco chutnalo, tak teda ten dort od tvojí maminky Radky, ten byl výborný. Jo. Ten tak sednul do toho vedra.
0: Jo, sice tam Michal pourážil všechny před dortem, ne maminka, že to má z IKEA a podobně.
2: To říkal, nevíš, to je blbec.
0: Taky mu tvoje mamka přišla pěkně vyčinit, jako.
2: Jo,
0: jo, jo, hele, tyjo, ten byl malinký takhle malý kavalčík to byl potom. Michal ten tam řádil, tyjo, taky.
1: Jo, to jo.
0: To bylo neuvěřitelné.

0: Jako všichni si to užívali. A musím teď v tuhle chvíli pozdravit taky další novomanžele z tohoto víkendu. Úžasný lidi Ninu a Michala Šemíkovi, kteří měli svatbu v pátek. Tam bylo tolik našich posluchačů, tak hezky. Úžasných lidí. Moc vás zdravím, budu na vás rád vzpomínat. A taky vám děkuju, kamarádi, protože díky vašemu nápadu jsme totálně odzbrojili Patrika na jeho svatbě. Patrik sbíral s Míšou střepy. Samozřejmě všichni přišli, rozdupali a když už měli na lopatičce, tak zase schodili a tak dále. Mm-hmm. A pak jsem rychle na poslední chvíli přiběh za Patrikem. Říkám, Patriku, pojď, hodíme to tady do pytlíku, abyste si ty střepy mohli schovat.
1: Přesně tak a já si říkal, ježiš, ten je hodný, konečně můžeme jít dovnitř na ten oběd, no.
0: No jo, ale... jenom, že pytel byl prostřižený, měl děravé dno.
2: Kdybyste viděli ten výraz Patrika a Míši, když jim to propadlo na tu zem.
1: Takový to ze začátku je, ty seš fakt kamarád a potom ty seš takovej šmejt.
0: Ty hade. Takže Nino, Michale, podívejte se, že jsme na vás takhle vzpomínali i v sobotu, protože to byl nápad z vaší svatby. Dobře, ono se to na některých svatbách už dělo dříve, ale na Patrika to zafungovalo normálně.
1: Skvělý, já jsem byl normálně jak opařenej vodou.
2: Zatím nejlepší for, co jsem kdy viděla.

0: Je tu pondělní ráno. Podle vás, Míšo, Patriku, i když jste neměli moc času sledovat sociální sítě, co bylo nejvíce virální za tento víkend u nás v České republice, byť takhle? Řekněme si na rovinu, nebavme se o té smutné události, která nastala na festivalu ve Strážnici, kde měli politici dost nešťastný výstup, ale pojďme na ty pozitivní věci. Co bylo podle vás nejvíce virální?
1: Upřímně, já vůbec nevím, protože já jsem se vůbec nestihl podívat na mobil o víkendu.
2: Nevím, jestli je to vyloženě pozitivní, ale já jsem viděla asi milion příspěvků na ty vedra, které byly, jak ty lidi otevřeli to okno a najednou prostě, jak kdyby ten člověk schořel.
0: Takže nejste to nezaregistrovali, že máme někoho, koho bychom ideálně taky měli pozvat do nějakého pořadu typu lepší než originál, protože tenhle kluk, ten mě teda dostal a mile překvapil.
1: A kdo?
0: Oktagon, víte
2: ano,
0: už?
2: Ano.
0: Nástupovka.
1: Koho?
0: No. Hele, tak pro vás to bude premiéra, jo?
2: No to bude asi zřejmě.
0: Jedna z nejvýraznějších nástupovek proběhla před pár dny díky Oktagonu. Znáte to, jak ty bojovníci, než nastoupí do ringu, tak je vítají. Někdo s nima rapuje, jako třeba Ego, Rytmus a tak dále. Jasně. Nebo si jenom nechají pustit muziku, je kolem toho show. Tak v této nástupovce figuroval bavič Martin Mikýř Mikiska. A odehrála se v projektu Octagon MMA, kdy dělal doprovod zápasnici Janě Lamačové. Mm-hmm. Chcete to slyšet?
2: No jo. Tak to musím slyšet.
0: Tak dámy a pánové, tady z toho mi opravdu padla brada. Je tu záznam, který vám pouštím.
3: Máte pohádku Frozen?
2: Ano.
3: Tak ten Sněholák Olaf, to je teď Mikýř a
2: ano,
3: naše princezna nastupuje.
0: To je hlas Mikýře.
3: A necháme to potichu, ať si diváci užijou. Přece se před tím, co
0: přijde, už teď to cítí na žebre. Vypadá jak Olaf, jo? Explodí slíbil, mnohé stejky pečené. Teď se prochází tou halou. Ale půkačím schrábnout prachy, tak mají kulové. A vedle něj jeho zápasnice večera. Já by...

0: tak dále a tak dále. Jako Borče, ty jsi showman.
1: Ty jo, Martine,
2: to jo.
1: Wow.
0: Skvělá práce.
3: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: skvělou nástupovku s Mikýřem jsme si před malou chvilku pustili tady na Kisu. Líbí se vám to moc, viď?
1: Ivole, ahoj teda na trojko. Toto byla nejlepší verzia Frozen, kterou jsem kedy počul.
0: To je dobře.
2: Opatrně na ty slova, Michale. Děti mají prázdniny, teď to poslouchají, nejsou ve škole.
3: A nebo možná ještě spí děti, víš, tak máme štěstí.
0: V tomhle vedru, jo, a spát, jo.
3: No to je pravda.
4: Ty už pařej někde na počítači.
0: Spíš, no to doufám, že jsou u vody.
4: No taky.
3: A Romane, pípla na mě upomínka.
0: Jaká?
3: Hej, šašo.
0: Hele, no, vím, ne?
3: Víš?
4: Jo, jsi si stej?
0: Ne. Ale máme to určitě nachystaný.
3: Ano, a máš to tady uložení, upomínku máš nachystanou.
0: Za chvilku vám pustíme jednu legendu 90.

0: Radio Kiss uvádí. Českýho bude v jednom legendárním devadesátkovém hitu. To ví náš posluchač Václav. Bohužel nemůžeme ho teď slyšet, nemůžeme se spojit, jak jsme domluveni, protože má napilno v tuto chvíli, ale zdravíme ho moc, protože poslouchá Kiss a jak napsal, našel něco českého v tomto legendárním hitu.
1: Máme tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos!
0: Jsme nechali hodně dlouhý tentokrát.
2: Něco s bábou? Bába la nosa, bába
3: něco
2: nosa.
3: Něco s Carlosem? No. To jsem slyšela na konci.
2: Bába la z nosa, něco bába z nosa.
3: Bába z nosa?
0: No. Něco s bábou, to vždycky takový ty hláčky, ne? Tvoje bába je ve vaně.
3: Nemáš tam nějaký kratší kousek?
0: To víš, že jo, tady je to.
1: I venga conmigo!
3: I venga conmigo!
2: Iveta, něco, ne?
0: Tak...
2: Ibenga, ne, pardon.
0: Proč, jako,
2: ale jo. Možná jo, by tam bylo.
0: Tak je tam prý údajně věta, dívej na toho Amiga.
3: Dívej na toho Amiga.
1: Ibenga conmigo.
2: Jako?
0: Jo. Jak to?
3: Já jsem zjistila, že jsem se asi dlouho nečistila uši.
0: Tak to jako, čekaj ještě jednou.
1: Ibenga conmigo.
2: Ale jo.
0: Je takový jako, dívej na toho Amiga.
3: No právě já tam na konci slyším něco trošku jiného.
0: Dívej na toho Miga, jako Mig letoun.
2: Stíhačka.
3: Jo, Miga.
1: I venga con Miga.
2: Jo.
3: Dobré,
2: jo. Mm-hmm. A co tam slyšíš ty, Míšo?
3: Nic. Já jsem si zaměnila M s druhým písmenkem dost podobným.
2: Amiga.
0: M písmenko.
3: Jo, dala jsem, to neřešte.
0: U Amiga?
3: Jo, já jsem tam vyměnila za písmenko N.
0: Aniga?
2: A už mi to došlo.
0: Jo,
2: mě taky.
0: Prý to, pšt.
2: Dobrý, Míšo.
3: Jo, ale pojďme dál.
0: Ale díky, Vašku. Hezký ráno i tobě.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je přesně 8 hodin 27 minut a v Karlových Varech v ulici Závodu havaroval osobák. Na Liberecku, v Mníšku, v Novoveské ulici se řeší taky nehoda a ještě se boural

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zákaz prodeje energetických nápojů do 16 let věku nebo omezení jejich dostupnosti například ve školách nebo automatech. Skupina poslanců přepracovává návrh, který měli politici na stole už v minulém volebním období. Předložit ho chce ještě letos. Pro regulaci je v této oblasti i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Od července skončí v zemích Evropské unie stovky firem obchodujících s kryptoměnami. Fungovat budou moci jen ty, které získaly speciální licenci. Dotkne se to i investorů z tuzemska. Ti o peníze nepřijdou, musí s nimi, ale jinam.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa dnes pokračuje vyřazovací částí. Brazilce čekají od 19 hodin v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Ve 22 hodin a 30 minut půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem. To byly nejnovější zprávy na Kissu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Můžu před posluchači jednu takovou osobní otázku?
1: Ne.
0: Prosím.
1: Ne.
0: Je to docela důležitý.
2: Takhle, pokud bude na Míšu, tak můžeš.
0: Je na Míšu.
2: Jo, tak v pořádku.
1: Ne!
0: Heleď, použila jsi deodorant dneska?
1: Já? Ano, použila jako každé ráno.
0: Ty používáš deodorant?
1: Ano.
0: Helme se. Víš, že bys ani tolik nemusela?
1: Jak jako, že bych nemusela? Voním ti?
0: To je hezký. Hezký. To jo, ale já to teď myslím vědecky a nedělám si srandu. Po tatínkovi máš geny Aziatů.
1: No ano.
0: A ty jsi o tom nikdy neslyšela?
1: Jakože Aziati nesmrděj?
0: Ha! Velká část obyvatel východní Asie, ale pozor, zejména Číny, Koreje a Japonska, má výrazně vyšší výskyt varianty genu, a teď se nedělám srandu, ABCC11, která způsobuje nějakou menší aktivitu potních žláz, podstatně slabší tělesný odér a častější výskyt suchého ušního mazu. Znamená to jinými způsoby, a to je prostě ověřený, to je fakt, jestli se někde nejméně prodávají deodoranty, tak v těch zemích, který jsem citoval, protože tyto národy, jednoduše řečeno, tolik nejsou cítit.
1: Jo, Romane, já jsem napůl Vietnamka, napůl Češka a myslím si, že tuhle část mám po svý český polovině.
0: Studie ukazují, to je zajímavé, že tuto variantu genu, jak jsme říkali, ABCC11, má přibližně 80 až 95% Japonců a Korejců, 70 až 90% Číňanů, ale ano. Podle regionu. A tohle je vtipný. Zatímco u Evropanů ji má jenom kolem 2%.
1: Oh.
0: Ho, ho, ho, ho. Proto u nás v Evropě jedou deodoranty ve velkým, ale jsou státy, kde o tom, jak si čuchá pod páži.
1: Kde
0: o tom vůbec neví.
2: Ne, nechci ti čuchat pod páži.
0: Jako větu v českém éteru. Čuchni ke mně.
2: Jako dobrý, ale už to nedělej.
0: A vůbec se nedivím této informaci, jo. Farmaceutické firmy údajně teď investují miliardy do pilulky, která zapne v nás Evropanech gen ABCC11.
1: To je zajímavé, to jsem nevěděla.
2: To potřebuju, ale opravdu.
1: Tyjo, to jsem ale ráda, že Aziati mají nějakou takovouhle superschopnost, protože já pořád slýchám od lidí a víš, že Aziati hůř snáší alkohol a že Aziati nemůžou mlíko.
0: Ale to se taky říká,
1: a tak dále,
0: ne?
1: Ano, to se říká, tak jsem ráda, že budu moc oponovat tím a víš, že Aziati...
0: Nesmrdí.
1: Nesmrdí, no, anebo smrdí míň.
0: Smrdí míň.
2: Smrdí, to je smrdí.
0: Slovo, to bych chtěl jako cizinec učit.
1: Jo, jo.
0: Co to znamená smrdí míň?
2: To je dobrý
1: Čuchni.
2: Den.
1: Absolutely.

0: smrdí, toto smrdí.
1: Tak to je něco. Míša se dneska poprvé dozvěděla, že...
2: Smrdím míň.
1: Smrdíš míň.
3: To je ale pozitivní.
1: Pokud ty geny si přebrala po tatínkovi správně, ano, z jeho strany, že jo? A až 95% Japonců, Korejců mají nějaký ten gen ABCC11, který prostě způsobuje, že se méně potí a méně to tím pádem potom zapáchá spod páže. No.
3: Já podle mě tady ten gen absolutně ani ze 0,25% nemám, si myslím.
1: A ano, pilulka farmaceutické firmy údajně vyvíjejí, tož to miliardy to bude stát, zapne to ten gen v lidech, kteří ho nemají. Evropané ho mají jenom ve 2%. To mě zajímalo, jaký Evropan to má. Jo, zrovna, kdo je ten z těch 2%?
2: Miminka. Miminka nesmrdí.
1: To je hezký.
2: No. Miminka tak voní.
1: Dokud tě nepřebaluješ.
2: No ale nepotěj se, víš, jakože nemají.
4: Ahoj, tak tuhle tu super pilulku už čekám, až ji uvedou na trh. První dvě patra v naší bytovce by to potřebovali napřed. Čau, kazi.
5: Ahoj, ranní trojko, tak dovolím si s váma nesouhlasit, protože u nás v chodě bydlej Vietnamci a když jedeš po nich ve vejtahu, tak to je puch jak odropuch, to je něco hroznýho.
2: To jsou právě ty, co ten gen nemají, víš?
1: To je ono. V té studii vůbec nejsou Vietnamci zmíněni. Vždyť jsme si říkali, Japonci, Korejci, Číňané a pozor, ne všichni, ale podle regionu. Protože to je ohromná, že jo, Čína. No,
2: tak potřebujeme nějaký další výzkum.
1: Tebe.
2: Tak si čuchni.
1: 18. července na Kiss Party.
3: Čichni.
1: Uděláme čuchací stánek s Míšou Dinhovou.
2: Počkej, ale není takovýhle nějaký zaměstnání čuchači pod paždí?
1: Teď jsme ho vymysleli.
2: Ne, počkej, ale ono vážně existuje.
1: Fakt jo.
2: Jo, testují se deodoranty nebo něco takového. A normálně jsem viděla nějakou fotku, jak oni mají zvedlý ty pod páže a chodí a normálně čuchají.
1: To by mě zajímalo, jak je to placený tohle, milionově. A,
2: já si myslím, že musí být hodně. No.
3: Ale za megram klidně 10 podpaží denně.
1: Ale nechat Míšu tancovat těch 6 hodin na sluníčku na Máchově jezeře, nějaký spárty a pak tě dá do stánku, víš.
2: Jo, přesně.
1: Ježíš, co to je zase za téma tohle?
3: Já nevím, to je smradu.
1: Kachna, počkej. No. Je 3/4.
2: Jo, jakože se tam mohla někde objevit.
1: No v tomhle ne, určitě.
2: To ne, já nesmrdím, vážně.
1: Asi. Zavolejte. 210.
2: 323.
3: 323.

0: pojďme na kachnu.
1: Kachna ranního kysu.
0: Štěpán to chce zkusit. Vítej, Štěpáne, ahoj.
2: Čau, čau.
0: Tak Štěpáne, povídej, co si myslíš, že byla dnešní lež v našem vysílání? Co je ranní kachna?
2: Hele, já si myslím, že to byly teďka, jak jste říkali o těch Korejcích, že smrdějou míň.
0: Takže myslíš, že to je přesně to, že Korejci míň nesmrdí, že si to tady vymýšlíme?
2: Jo, to si myslím.
0: Heleď, tohle je svatá pravda. A opravdu ten gen se jmenuje ABCC11, díky němu mají menší aktivitu potních žláz a je to 80 až 95% Japonců a Korejců, 70 až 90% Číňanů podle regionu, zatímco u Evropanů máme tento gen jenom kolem 2%. Mm. Takže tohle byla pravda.
2: Tak to se máj, no.
3: To máj, no.
0: To je pravda. Takže ale Štěpáne, děkuju za pokus a měj se.
2: Jasný, mějte se.
0: Taky. Ahoj. Protože já bych jako neodcházel daleko od tématu a hledal někde trošku jinde, jo, jestli vám můžu trošku napovědět. Zkusíme to.
3: Radio Kiss, kdo je na lince?
4: Milda Skladna.
3: Ahoj, Mildo Skladna. Povídej, co si myslíš, že je ranní kachna?
4: Já si myslím, že ranní kachna nebyla.
0: Byla. Byla asi před 5 minutami a před 10 minutami.
4: Aj, karamba.
0: Aj, ta krajta. Hele, promiň a měj se. Čau.
4: Čau, čau.
0: Ahoj, ahoj. Jak jsme říkali, ta fakta o těch potních žlázách a těchto národech a pocení, pravda, ale tam někde zazněla jedna věta, která byla fakt hodně vymyšlená.
3: A zákeřná.
0: Zákeřná, viď? Ztratila tak uvidíme tam. Teď.
5: Tak do třetice všeho dobrého, Radio Kiss, koho pak máme na telefonu?
6: Ahoj, Lukáš.
5: Luky, pojď to rozlousknout, pojď nám říct, co je kachna.
6: Ale prosím tě, já si myslím, že to je ta pilulka.
0: Ano, farmaceutické firmy, pardon, investují miliardy do pilulky, která v nás, Evropanech, zapne gen ABCC11. Mm-hmm. Bohužel tak jednoduchý to není, aby jsme spolkli prášek a přestali smrdět. Jo, je to tvoje. Radí kachna obrovená, jdem ti poslat dárek a hezký léto, užij si ho, ahoj.
6: Dobrý, ahoj. Díky, taky, čau. Čau.

0: Bohužel, jak jste slyšeli v ranní kachně, je to ještě velká budoucnost, že bychom po ránu kromě C-čka, prášku na tlak a tak dále spolkli ještě prášek, pilulku, který by nám zapnul nějaký gen, abychom méně zapáchali. Byť by to bylo geniální. Jeď?
1: Bylo by to pěkný, ale výrobci deodorantů by neměli co žrát.
0: A teď si vem takovou pilulku, která zapne gen, jenž odstraní zápach nohou.
2: Je, ale to by se mi hodilo. Jo,
0: to by bylo.
2: Jo,
0: to
3: skvělý. Nevím, čím to je, ale někomu tu strašně smrdia nohy.
0: Nejví, tohle je velká legenda. Děti?
4: Proč lidem smrdí nohy?
5: Protože měli smradlavý ponožky a měli smradlavý i nohy.
6: Protože se nemejou nohy.
7: Náš tata říká, že rostou ze zadku.
8: Protože se bordel zvedne ze země na nohy.
9: Protože ze zadku jdou ty smalady.
2: Tak to jsou chlenoty tyhle odpovědi.
0: Já tam slyšel nějaký ostřejší
10: slovo.
1: No, to jsem se zapotila.
0: Ale je to tak, rostou ze zadku, no tak musí smrdět.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak se asi jezdí na první prázdninové pondělí? Na dálnici D1 na 211. kilometru ve směru do Prahy se srazily dva osobáky a další nehoda se řeší na silnici 35 u Jeřmanic na 31. kilometru ve směru na Turnov.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Basslicker. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancefun. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
2: Venku máme jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné.

0: vyvíjel na nich drony a satelitní snímky. Data z technologií budou stačit k potrestání při porušení zákona a kontrola na místě už nebude potřeba. A teď zpátky domů.
1: V plzeňské zoologické zahradě se po dvouleté přestávce podařilo odchovat mláďata jeřába bělošijího, což je teprve druhý úspěšný odchov tohoto druhu v historii zoo. Letošní rok přinesl do Plzně i další vzácné přírůstky, včetně pravděpodobně prvního odchovu zorily malé v České republice.
0: Sport. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace České republiky, která ji vyloučila z první ligy. Potvrdila to Ligová fotbalová asociace. Krok slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které přispěje ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň pomůže Česku v evropských pohárech. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
2: Měl by si zapnout mikrofony, Romane, ale to je dobrý.
3: Takhle to funguje.
2: Jo, jo, stačí kliknout.
3: Že jste mi to neřekli.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Děti se konečně dočkali a užívají si první prázdninový dny.
1: Yeah. Není nic lepšího, než se probrat. Babička vám udělá kakao, namaže chleba s povidlím a pak si venku u vody užíváte volníčko.
0: Milovala jsem, když babička dělala ty domácí marmelády. Tak, to jsem milovala.
1: A hlavně, když se mohlo takzvaně vypadnout ven.
0: Jo.
1: Na celý den. Občas nás zavolali vždycky rodiče, prarodiče.
2: Oběd.
1: Ano, polívka, nudlovka bude.
0: A za hodinu se přijď ukázat.
2: Přesně.
1: A vrátili jsme se až večer. A ono to není jenom o dětech. Konečně můžou odpočinout i dospěláci. Taky všichni máte práce za sebou hodně, takže teď byste na sebe měli myslet.
3: Kolika třeba řidičů kamionu nás sladí a mají vedle sebe teď to svoje malý dítě.
1: To taky, super. Ale já to hlavně myslel tak, že teď i vorazí dospělí. Mm-hmm. A koukněte se prosím teď na jednu fotku, kterou nám přes appku Kisu poslal Lubo. Normálně hned ta první fotka na mě rýchla létem, jo.
0: Spáně. No jo!
1: Vidíte?
2: To je pohoda.
0: To je idylka.
1: Normálně venku, pivečka, tyjo. A teď ta druhá fotka ještě
2: ta
1: lepší.
2: Voda.
1: Zdraví totiž ze Švédska. Wow.
0: To je nádhera.
1: Já když vás vidím, chlapi, hned jsem viděl dědictví.
4: Sedni si. Napisa. Lejni si.
1: Do trávy.
4: Máme demokraciu, ne?
1: Užívejte si to, chlapi.

0: Budeme soutěžit.
1: Soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Radiem Kiss.
0: Samozřejmě, že budeme, ale ne na lince v tuto chvíli, ale u nás na webu kiss.cz, kde je pro vás právě teď připravena soutěžní otázka.
2: Která zní, které z těchto bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style? Zaškrtněte jednu z možností a v pátek odpoledne poslouchejte odpolední Jump a pokud uslyšíte vaše jméno z éteru, volejte obratem do studia.
0: Je to tak, protože my najdeme jméno jednoho z vás, tady náhodně vyberem a když se uslyšíte, máte za úkol rychle zavolat, ale opravdu rychle, během jedný jediný písničky, abyste se mohli radovat jako náš výherce Lukáš. Pamatujete, když jsme tady soutěžili o Egypt?
3: Halo, halo, halo, kdo pak je tam?
4: Lukáš.
5: Jaký Lukáš, Lukáši?
4: Ten Elger, který ho hledáte,
5: do Prčic. Jo, do Prčic, jo. Není to do Prčic. Je to do Egypta.
4: To je možný. To je možný.
5: Žádný Prčice, to bylo. Ty letíš do Egypta.
4: Já tady chodím zleva doprava, já vím, co mám dělat. Teď jsem přijel domů, zvu to tady na ženu, zazvonil jsem, říkám, já půjdu do Egypta.
3: To je úplně nejlepší reakce, když manžel přijde domů a řekne, já pojedu do Egypta.
0: Tam musela být tichá domácnost. Ne my, ale já pojedu do Egypta.
3: Já pojedu do Egypta.
0: Já jsem to vyhrál, já.
3: A manželka, a vemeš sebou mě nebo někoho jiného?
0: Luky, ty jsi legenda, proto to taky máme tady uložený a budeme se těšit na další radost, kterou slyšíme teď v pátek odpoledne, protože se dozvíte, že s Blue Stylem letíte do

0: narozeniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Ostravy.
1: Mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
0: Už to asi víte, Češi ve finále neuspěli, stejně jako v roce 2022 v kanadském Lavalu, i předloni ve švýcarském Vispu. Více náš sportovní parťák Jarda Kejmár.
2: Sen o zlaté medaili se českým hokejbalistům rozplynul v prodloužení finálového utkání mistrovství světa. Duel se Spojenými státy americkými dospěl za stavu 1-1 do nastaveného času, v němž zlatý gól Američanům vystřelil PJ Biagetti. Zaplněná Ostrava Arena i tak zatleskala srdnatému výkonu Čechů, jejichž hráči Kubíček a Čejka byli vyhlášeni nejlepším obráncem, respektive nejlepším útočníkem turnaje, a do All-Stars týmu byli vybráni brankář Mokry, obránce Hrabár a útočník Bláha. Spojené státy stanuly na světovém trůnu poprvé v hokejbalových dějinách. Češi brali stříbro po třetí za sebou.

0: tom, co jsem ho v sobotu viděl, až mě šokuje, že celý živý a zdrav přišel do studia.
1: Dobré dopoledne, ahoj.
0: Ahoj, Michael.
2: Ahoj, Michael.
1: Nazdar, Patriku.
2: Čau. Ty máš od soboty novou přezdívku, Michael.
1: Ano, jakou?
2: Akvakaval.
1: Mě někdo psal na Instagram, čeho plaváčku, ty vole.
2: Michael, ty jsi opravdu o víkendu jsi se koupal.
1: Ano, ano, ano.
2: A to na Patrikový svatbě.
1: No tak mohli bychom už to možná prozradit. Patrik si vlastně otevřel novou plovárnu a bylo to zadarmo, proč to nevyužít, venku bylo 39, takže bylo to krásné.
2: Ano, a já bych se tím měla k něčemu přiznat.
1: Ajajaj, co jste mi provedli zase?
2: Ne, nic, to už se stalo. Jenom nevíš, že jsem to byla já.
1: Aha, aha.
2: Víš, jak jsi se tam tak koupal a ty jsi pak vlez do toho sudu.
1: No.
2: Jak tě tam mydlili.
1: No.
2: Tak pak tě tam polili džbánem studené vody s ledem.
1: Ne.
2: Ten jsem ti tam donesla já.
1: Já jsem normálně myslel, že proskočím tím sudem, jako jo, to,
0: ten šok.
1: To bylo šílený, protože pořád mi tam dávali tu normálně dešťovku vodu, tam měla teplotu taky nějakých 30 a pak přišel ledíček.
3: Ten tvůj výraz byl k nezaplacení, oči vykulený, myslím, studený.
1: Myslím, že to má Bejsliker natočený, no.
2: To je dobře.
1: Ale tak ti moc krát děkuju.
0: Je pravdou, že nám kluci moc pomohli, bylo dobře, že Patrik má za kamarády dobrovolné hasiče.
1: Ano.
0: Co vzali tu starou chudinku Tatrovku, viď, přitom
1: vymazlenou. A víte, co bychom měli vypíchnout? Má kamarády hasiče a vůbec nepijou.
2: Nepijou?
1: Ano.
2: Jak? Jakože nepijou?
1: No vůbec nepijou, úplně střízlivě až do 3 do rána.
0: On si dobírá toho standu, který standu. Si od prvního začátku dobíral nás.
2: Jo.
0: A pak jsme si ho mohli my trošku také povodit, vej to.
1: Standíček byl dobrý, ten si dal hodinku, ten si tam dáchnul někde po půlnoci a v jednu chytil novej vítr.
2: Jo,
1: no,
2: jo, to jo.
3: To už jsem zase dáchnul já po
2: jednu. Já vím, on tě nesl totiž do postýlky, Patriku.
0: Jo, zážitků je milion, věříme hodně, tomu, že hodně. Jste to taky zvládli, protože bylo tolik svadeb po celé České krásný, republice, krásný. Tak snad to bylo dobrý.
1: Jo.
0: No a musíme je dál, když by každý trošku spal po té náročné horké noci.
1: No a já si zaplavu zase za rok, jo, někde.
0: Na tvý svatbě, Michale.
1: No, jo. Takže scháním holku.
0: Míša, jediná svobodná je to Míša.
1: Míš, ne, jak to, ta už má kluka přece.
2: Já mám.
0: Jo, počkej, to je pravda, promiň.
1: To nemůžu.
0: Já. To jo.
1: To nemůžu, ty.
2: Ale jako byli bychom dobrá dvojka, Eminem. Jako Míša. To jsou ty bombony, ne?
0: Jako vás dva u oltáře si neumím představit.
3: A dovedeš si představit, když by Michal startoval svůj drive a říkal by je hezké dobré dopoledne, Michal Dinha je tady.
1: Pane bože.
0: Tak si to užij dneska. Kysáci zítra.
1: Děkujem.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Tak krásné dopoledne, kysáci, pojďme na to. Máme tady nějaké drobnosti z policie, tak o čem jste nám dali vědět. SMS-ku poslal Roman, čauky Michaele, Bacha, Humpolecká, to je Pelřimov, poruchané vozidlo, je tady odstavený osobák, je to tak na 10 minut. 160, Rožumberk nad Vltavou, okres Český Krumlov, tak tam je havárie osobáku, policie už je na místě. A ještě hlášení z D11, z Jaroměře na Prahu, kilometr 71, také překážka a vypadá to na Ťukance, dvou osobáku. Šťastné kilometry s Kysem, pojďme na čerstvé zprávy v 10.

0: vybíráme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Venku máme jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Ve fakultní nemocnici v pražském Motole operují lékaři páteř unikátní metodou. Za pomocí kamery dokážou jen dvěma drobnými vstupy uvolnit třeba při výhřezu plotének utlačované nervy a odstranit tak příčinu bolesti. Výhodou je i rychlé zotavení pacientů. S bolestmi zad se potýká až 80% Čechů a jejich počet stále roste. V Evropě v neděli pokračovala vlna extrémních veder. Teplotní rekordy přesahující 40 stupňů Celsia padly například v Německu, Polsku nebo na Slovensku. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace upozornil, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě a vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví populace před horkem. A teď zpátky domů.
4: Dominanta severních hraničních hor, vysílač a hotel Ještěd se tyčí nad Liberecem už přes půl století. Tuto architektonicky cenou stavbu chce Liberecký kraj nechat zapsat na seznam světového kulturního dědictví. Nápad musí projít radou a zastupitelstvem. Z Liberce pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Česká atletka se opět vylepšila

udělat DJ Basslicker. Ale oba dva to jsou borci, že jo? Tak jo, tohle je DJ Quicksilver, Bellissima. Startuje pondělní Dopo od Focus na Petra a na Pavla. Možná přijde i pan prezident poprvé do vysílání. Kokos!

0: Dlouho jsem přemýšlel, kysáci, jak to tady dneska odpálíme a čím to bude. Jaká budou první slova, první hláška, první pozdrav. Já se moc omlouvám, ale po té svatbě já jsem tak nějak jako na nic nepřišel. Mám v sobě ještě podle mě tak jako zbytkový alkohol ze soboty. Tímto bych chtěl pozdravit Statek jako víno, to městečko vždycky zapomenu, kde se nachází. Chci poděkovat za pozvání Patrikovi a jeho krásné Míše. Tak vstoupili do toho Chomoutu a když jsem jim gratuloval, tak říkám, Páťo, zase si mě předběhl. A to je Páťa asi o 30 let mladší, chápete to? Chápete to? Ten kluk už není svobodný. Musím říct, že to byla nádherná svatba, trsali jsme do ranních hodin, bylo vedro, ale naštěstí hasiči ze Strmilova se postarali o všechno a zase kdo dělal největší ostudu? No kdo? Na tuto otázku si raději teď odpovídat nebudeme. Chci pozdravit úplně všechny, kteří na té svatbě byli, kteří drželi palce Patrikovi a Míše a kteří na Facebooku Kisu a nebo na fanpage stránce jim posíláte nádherné vzkazy. Pár historek přidám a myslím si, že ještě bude o čem dlouho povídat. Tak jo, pondělí, kdo přežil víkend, vítejte na Kisu.
1: Michal Kavalčík, každý všední den od 10 do 2 na

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádio Kiss stále, ale stále častěji.
1: I dnes tady pro vás v novém týdnu a to nám vlastně začaly prázdniny. Já tímto zdravím také všechny školáky, kteří teďka si užijou aspoň ty dva měsíce prázdnin. Tak užívejte a i o prázdninách tady pro vás máme balíček Rádia Kiss. Samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a nebude chybět i tento týden tričko s logem Rádia Kiss. Kdybyste chtěli, tak skoro všechny tyhle ty propriety si můžete koupit i na stránkách Rádia Kiss. S dovolením, a snad se na mě nebudete zlobit, já bych navázal na ten víkend, na tu svatbu, protože to jsme tady dlouho neprobírali. A tam došlo k jednomu takovému krásnému momentu a vy víte, že já, Martin Hájek a vlastně podle mě 99 všech tady našich kolegů jezdíme svatby, děláme svatby, ať už moderátory, nebo DJe, nebo se tam prostě staráme o tu zábavu. A vždycky si říkám, že mě už nemůže za ta léta, co jezdím po svatbách, nemůže mě nic překvapit. Ne. Viděl jsem už všechno, zažil jsem už všechno, vyprávěli mi už všechno, ale to, co se stalo v sobotu na Patrikově svatbě, to jsem zažil poprvé v životě a má to na svědomí ranní Kiss Roman Anděl. Představte si tu krásnou tradici, střepy štěstí, že jo, novomanželský pán si dá na tom tácku pěkně tu štamprličku na zdraví, aby ta svatba prostě měla říz, aby to prostě tam ubíhalo, aby to bylo nádherné, aby to rozproudilo celé to tělo. A jakmile oni vypijou, že jo, tak ta slečna, která držela ten podtácek, má schovaný talíř pod tímto táckem, spadne to na zem, pic, střepy se rozbily a Patrik se svojí Míšou začali uklízet tyto střepy s lopatkou a smetáčkem. Můžu vám říct, uklízeli to asi 15 minut. Pak jim přesto přešla Míša Dinhová, pak nějaký moderátor dopoledního Kissu, už ani nevím, jak se jmenuje. Pak tam kopla nějaká svědkyně do toho a furt to zametali znova a znova a znova. Já už jsem si říkal, už je nechte. Pane Bože, prosím vás, ty jsou tak mladý a krásný, už je nechte to pozametat. A v tom po 15 minutách přišel Roman Anděl, jakožto záchrana, nejlepší kamarád Patrika, aspoň rádiový, a říká, pojď Páťo, mám pro tebe pytel, už to konečně dejte do toho plastikovýho pytle a jdeme dělat zábavu. Patrik s Míšou to tam sypali, ale ten sáček neměl dno a tak se to všechno znova vysypalo. Je to na videu, je to na Facebooku, najdete to tam, velká bžunda. A pojďme na dnešní balíček. Co vy jste zažili na svatbě a říkali jste si, že vás už taky nic nepřekvapí a byla to nakonec největší paráda, na kterou do dneška vzpomínáte. Máte takovou nějakou historku? Jestli něco máte, posílejte to. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. Myslím, že toho přijde hodně.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Neuvěřitelné historky, zážitky ze svatby, ať už jste byli účastníkem, ať už jste možná byli i nejdříve snoubenci a pak novomanželé, prostě něco, co vás jako fakt úplně dostalo. My teďka ze soboty máme historek, že to bychom mohli vyprávět ještě tady 14 dní. Tak kdo pak nám začne? Myslím si, že je to Lukáš. Lukáši?
1: Nazdar, Michaele, hele, tak já svoji svatbu za sebou ještě nemám, ale u kamarádky, tam se mi líbil jeden pán, byl to DJ, i to moderoval, dělal tam vlastně všechno, veškerý program tam na to vytvářel, strašně šikovný pán, úplně super byl. A ten tam celou dobu chlastal se všema, furt tam chlastal, no a pak ve dvě ráno se zbalil a že jede dál, že má druhý den svatbu zase někde jinde. Tak sednul na litej do transportéra a odjel.
0: Jo, to je historka, aha. Jo, takhle, no tak, dobře, já myslel něco jako, něco jako vtipného, no dobře, to je spíš smutná záležitost. A co Monika?
2: A ještě já, jak jsem teďkom dala hlasovku jednu, tak jako s tím Patrikem, že to jsem zažila já taky, tak ještě, a to jsem jako viděla, ale to bylo taky asi teplé počasí, nebo mě teda moc teplo, já nevím, v kterém období to bylo, ale teďkom, že vím, že bylo chladné počasí, jasně, a já jsem nechtěla mít šaty, tak nevím, co je to napadlo, bratránky, a i možná i ženich a večer, jak to tak vlezli a tam byl...
0: Ano, a tam byl sníh. A přidám ještě Klárku.
3: Ahoj Míšo, no tak já ti můžu říct, že mám něco, co si určitě ještě nezažil. Protože my jsme si na svatbu objednali krásného čuníka. Čekali jsme na něj měsíc jsme ho měli objednaný. No a když jsme ten den si pro toho čuníka, den té svatby, přijeli, tak nám oznámili... že našeho čuníka nemají. No. Tak jsme nabrali 8 kilo krkovice a museli jsme to zvládnout takhle. Takže měj se krásně.
0: Dobře, neuvěřitelné další historky ze svatby posílejte teď. Kiss. Radio Kiss.

0: 10.39. Dneska jsme tady v bílém, svatbujeme. To jsou vždycky takové ty hashtagy, že jo, na Instagramu. Svatbujeme. Na návštěvě. Svatební. A už to jede. My jsme v sobotu užívali, ženil se Páťa a vdávala se jeho Míša. Nádherná, krásná svatba, podle mě takových 190 lidí. Nevím, kde na to Patrik vzal, prej to stálo 4 miliony. Ale tak jako vidíte, nevede se klukovi špatně. Pojďme na vaše hlasovky, veselé historky. A začíná Martinka.
1: Ahoj Míšo, no tak já ti můžu říct, že mám něco, co si určitě ještě nezažil. Protože my jsme si na svatbu objednali krásného čuníka. Čekali jsme na ně měsíc jsme ho měli objednaný. No a když jsme ten den si pro toho čuníka, den té svatby, přijeli, tak nám oznámili, že našeho čuníka nemají. Tak jsme nabrali 8 kilo krkovice a museli jsme to zvládnout takhle. Takže měj se krásně.
0: Martinko, já ti musím říct, že my jsme tam čuníčka měli, krásně se tam griloval. Já mám pocit, že jsem to i dával na svůj TikTok, kde občas dávám tyhle ty šílenosti, protože dneska zaujmete na TikToku asi jenom opravdu neuvěřitelnýma věcma, šílenostma, crazy věci. Takže kdo by chtěl vidět točícího se krásného čuníka a můžu vám říct, že byl naložený, já nevím, jestli to bylo snad v medu, bylo to tak úžasné, dostali jsme to potom k takovému pozdnímu obědu. Úplně se to trhalo samo, jako ani jste nepotřebovali vidličku. Nic, vůbec. Jenda má tuhle historku.
2: Ahoj, Michael. Tak mně někdy nejvtipnější připadá, že čím je okázalejší svatba, třeba i v kostele, tím je okázalejší a zajímavější rozvod. Takže všem mladým raději přeju opravdu plno lásky a ať ani moc tak nelpí opravdu na té nej svatbě, jak kdyby podle nějakého seriálu. Hlavně, ať jsou šťastní a spokojení. Znám plno párů, co měli opravdu krásnou svatbu a za pár let bylo po všem. Tak ahoj.
0: No, Jendičko, na to ti řeknu, spousta lidí říká, jako bráce, nebráce, jo, jako už jsme spolu 5 let a to už nemá cenu, anebo prostě, já nevím, už jsme spolu 10 let, to už nějak jako doklepem, papír na to nepotřebujem. A nebo ta nejčastější hláška, jako a co když se za 2, za 3 roky rozvedeme? Já myslím, že největší problém je vůbec myslet na to, že byste se teda jako měli vůbec někdy rozvést, jo? Tohle bych tam vůbec neměl. Když se chcete vzít, tak se vemte. A jestli budete spolu za 2, za 3, za 5, za 10 let, to prosím vás, lidičky, neřešte. Ten život vám to tak nějak podle mě dá sám. Nebrat se, protože Ježíšmarja, my bychom se mohli jednou rozvést. No tak to by se tady v téhle zemi nesměl vůbec nikdo brát, ne? Zuzik, když měla teta svatbu, pouštěli jsme balonky štěstí. Ajajajajaj. Bohužel ducha přítomný soused na nás zavolal policii. Ti přijeli, ale nečekali, co se stane. Obklopili je ženské, které si mysleli, že to jsou striptéři a dámy je začaly lehce osahávat i na spodních partiích. Pánové byli v takovém šoku, že vyloženě utekli. Aby ne, když se na ně vrhlo několik náruživých bab. Ježíš Maria, pane policajte, vy máte ale nádherný obušek, Ježíšo Maria. A ještě jedna historka, Johnny.
3: Nazdar kysáci, tak moje svatba, když probíhala, tak se popíjelo, že jo, švagr prostě bylo 10 hodin večer zmizel. Protože se motal celou dobu u potoka, hýc jak blázen, tak jsme mysleli, že spadnul do potoka. Hledali jsme ho asi půl hodiny, možná i víc, nemohli jsme ho najít. Až holky šly pro zákusky a muzikanti nechali v místnosti pozavíranou basu, tak ležel a objímal tu basu a spinkal.
0: A tak to má být! Za malý okamžik finálové hlasovky, tlačítko soutěž, neuvěřitelné historky ze svatby. Na kysu. To Unlimited.

0: My jsme o víkendu skoro všichni kysáci svatbovali. Patrik a jeho krásná Míša, jak jsem se dozvěděl, tak už jsou spolu 8 let. A po 8 letech do toho praštili. A bylo to fakt moc hezký. Počasí 39, taková sauna. Ještě, že tam byli hasiči ze Strmilova, stále to tam kropili. A já se vlastně obávám, jaká videa ještě z této svatby se dostanou na svět. Všem se budoucím divákům omlouvám, ale tak jako bylo veselo. My si tady vyprávíme neuvěřitelné historky. Mám tady další. Martin a sestřenice.
1: Nazdar, Michaele. Ale na mojí svatbě se samozřejmě tancovalo. Pustila se písnička, strejda roztáhl ruce, manželka proti němu vyběhla jakože zvedačka. No a on jak byl najetej, tak jí zvedl a ona spadla a rovnou na hlavu.
0: Ajajaj. No tak i to se stává, no. My něco podobného děláme, ale vždycky tam na druhé straně je teda záchrana, jsou tam dva borci, kdyby něco. Teď Martin a sestřenice.
2: Čau, Michaele. Moje historka ze svatby je, když se vdávala sestřenice, měli takovéhle počasí a jeli k fotografovi, jenže co čert nechtěl, fotograf si o týden napsal špatný datum. Tak samozřejmě čekali, volali, no a než se nám stihli vrátit, my jsme při čekání na ně stihli strestat flašku Fernetu a byla to krásná svatba. Měj se, čau.
0: Nádhera. Přišla mi další pěkná SMS-ka. Ahoj, Ivanka. Na naší svatbě, a to už letos bude 40 let, ty brďo, se odpoledne ztratil děda. A tak jsme se ho vydali hledat a děda seděl u hřbitova na lavičce a plakal, že mu Standa sebral Ivanku. Já byla prvorozená vnučka. Dědovi Standa vysvětlil, že mě bude hlídat, aby mi nikdo neublížil a opravdu letos 40 let hlídá. Tak krásný den. Je, to je super. Další hlasovka a to by měla být Kačí.
3: Tak Majky, tohle to si taky nezažil. My jsme mým rodičům jsme řekli noc před svatbou, že se bereme. A tchýni jsme nemluvili, že jde na představení od švagrový dcerky do školky, že to mají na náměstí, tak jsme se tam zčuchli. Po 10 minutách se všimla, že mám bílý šaty, říkám, a máte sebou občanku? A ona, no mám, proč? No já jenom, že jdete jako svědek na svatbu. Tak čau, okej.
0: No ty brďo, dobře, dobře. Pěkný překvápko. Pak by tady měla být Peli.
4: Čau, Michaele. Naše svatba probíhala na zahradě. Takovým rodinném kruhu. No a koupili jsme takový jednorázový bazén, samozřejmě léto, teplo, no s takovým tím nafukovacím kruhem. A byla to největší chyba, co se mohla stát, nebo jsme si mohli na zahradě pořídit rafty a raftovat tam, protože hnedka cca za 5 minut tam někdo skočil a prdnul celý bazén.
0: Ne. Ne, ne, oh. Takže všude mokro asi, že jo, všude mokro. A ještě bych, ne, mám tady ještě možná jednu SMS-ku, vydržte, to ještě stihneme, ještě máme čas. Tak kde pak to tady? Ahoj, Verča, Michaele, na své svatbě řekla jsem u oltáře ne. No pan oddávající mi spletl jméno a já si myslela, že to nebude platit. Tak se mi pak omluvil a řekl, že za 40 let oddávání se mu to nestalo a letos jsme s manželem 10 let od svatby. Ahojky, Verča. Uf, už jsem se lekl, pojďme na vítěze.
5: You win.
0: Já bych s dovolením za tenhle úžasný hot, já bych to dneska dal Peli, teda ne Peli. No, je to kysačka, která má sice v SMS-ce Tomáš, ale asi se Tomáš nejmenuje. Tady je dnešní výherní hlasovka.
6: Tak já mám příhodu veselou, neveselou ze svatby, kdy pán vyhlásil soutěž dones něco a řekl dones tchýni. Tak pán běžel, vzal tchýni, utíkal s ní, jenomže to byla taková stará 80-letá 40-kilová babička a jak běžel, tak zakopl, no a byť nechtěl, vyhrál, ale tchýni do cíle dohodil.
0: Doufám, že teda 40-kilová babička to přežila, jo?
5: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
0: A teď mi dovolte, nedělám to tady jako vždycky, ale tahle tapecka zazněla na afterparty od úžasného DJe a u toho byl Patrik, nevěsta, všichni a tohle byla velká srdcovka. Dovolte mi tuhle tu pecku tady na Kissu teďka pustit. Máte jenom 2 minutky, snad mi to hudební dramaturg promine, ale tohle, na tohle jsme tam pařili ve 3 ráno. Tak Páťo a Míšo, všechno nejlepší.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: 3 minuty před 11. to zatím vypadá na pohodu. D5, komplikace z Rozvadova na Prahu. 93. kilometr, je tam zdržení, asi nějaké 2 ťukance. Nákladák s osobákem. Ulice Kladská, to je náchod, poruchané vozidlo. Silnice 35, Střezetice, okres Hradec Králové. Nákladák s osobákem, na místě už jsou všechny složky. A D0 z Ruzinina Modletice, 17. kilometr, osobák s nákladákem. Za malý okamžik Shakira a moudrodné Waka Waka.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Venku máme jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Asistenty pedagoga by mohl stát platit podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, nevýhradně podle doporučené podpory pro konkrétní dítě. Návrh je v připomínkovém řízení a změna by mohla platit od září 2027. Jen v základních školách asistenti pomáhají více než 150 tisícům dětí. Ročně to stojí 7,5 miliardy korun. Už od září bude muset být alespoň jeden asistent pedagoga kvůli redukci odkladů, tak v každé první třídě. Africké městské oblasti, které už čelí extrémním teplotám přesahujícím 40 stupňů Celsia, zavádí opatření, které mohou být inspirací i pro Evropu. Využívají například reflexní nátěry střech, městské zelené plochy nebo úpravy pracovních režimů. A teď zpátky domů.
2: V plzeňské zoologické zahradě se po dvouleté přestávce podařilo odchovat mláďata jeřába bělošijího, což je teprve druhý úspěšný odchov tohoto druhu v historii zoo. Letošní rok přinesl do Plzně i další vzácné přírůstky, včetně pravděpodobně prvního odchovu zorily malé v České republice.
0: Sport.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Lucie Hlaváčková naopak průběžnou medailovou pozici v poslední disciplíně neudržela a obsadila páté místo. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.

tuhle tu pecku jsme si v sobotu pěkně zahráli a zatesali jsme si na to. Přejeme vám pohodové pondělí, venku krásně, dokonce dneska mají být prý někde slabé bouřky, někde má trošku sprchnout, ale tak podle informací meteorologů je to tak spíš jako na zalití chodníku, jenom tak jako, aby se jako neřeklo, no. Ty větší bouřky prý až teprve zítra v úterý. Pokud náhodou nevíte, co s vaší peněženkou, pokud tam máte opravdu hodně peněz a chtěli byste na svých toulkách a cyklotrasách trošku zafrajeřit, měl bych pro vás jednu novou, krásnou, jak to nazvat, no, jednu takovou šlehu. Louis Vuitton, asi víte, co to je za značka, dělají kabelky a tak dále. Ve spolupráci s italskou performance značkou Pinarello vytvořili limitovanou edici kola za 1 065 000, to prostě chceš, $50 000. Model vychází ze špičkové platformy Dogma F a tak dále, k tomu ještě typický řemeslné zpracování Louis Vuitton. Nechybí monogram, prémiový kožený detail ani ručně dokonalý komponent. Je stavěný jak na výkon, tak i na exkluzivitu. Bohužel to teda není elektrokolo, musíte tam šlapat po svých, vypadá krásně, ale můžu vám něco říct. Na skládačku to nemá.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady máme moudro dne, už dlouho jsme si ho nedávali po 11. hodině, tak co tam dáme? Dáme tam něco ostřejšího, něco jsem tady našel. Jo, dneska to bude trošku ostrý.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Toto už není léto. To je zkušební provoz pekla.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

0: Raníky, tak co pak se tam dneska dělo? Co, Patriku?
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Raní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Raní Kis. Od 6 do 10.

0: za krkem nebo přes hlavu, nebo takzvaně jste spali u větráku. Já jsem dneska spal u dvou větráků třeba. Ano, pro jistotu jsem si to dal na jedničku, dal jsem si tam takový ten časováč, aby mi to jako nějak ve dvě, ve tři ráno vyplo, abych ještě nenastyt, ale padly. Padly rekordy. První rekord padnul v sobotu a to jsme si mysleli, že v neděli už nám to vůbec nic nepřekoná. Tak pozor, v sobotu vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů Celsia, což je o stupeň víc než v sobotu. Neděla byla prostě úplně top. Takže ten rekord byl z roku 2012. V neděli oficiálně staniční měřící zařízení poprvé zaznamenalo 41 stupňů. Výstraha na extrémně vysoké teploty platí stále pro Moravu a Slezsko a to bude platit ještě po celé dnešní pondělí. Tak prosím vás, dávejte na sebe pozor, pitný režim, chladíme se a u všeho posloucháme Radio Kiss.
1: Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Bývalá členka Black Eyed Peas, Fergie. No je škoda, že tahle holka už s něma asi nic nenaspívá. Slyšel jsem, že v kapele nějak jako nejsou dobré vztahy a mám pocit, že už dokonce mají úplně novou zpěvačku. 11 hodin 41 minut za mikrofonem Michal a teďka mám pro vás nejhlasitějšího člověka na světě. Není to Patrik Peltán, ale pozor, jestli máte doma někoho, kdo dokáže překřičet televizi, tak zbystřete. Možná byste ho měli přihlásit na příští rok k překonání tohohle rekordu. Novým nejhlasitějším člověkem planety se stal Australan Joseph McGray Batup z Canberra. Guinnessova kniha rekordů mu naměřila neuvěřitelných 122,4 decibelu, což je hlasitost srovnatelná se startujícím letadlem nebo motorovou pilou. Zajímavé je, že jako dítě byl prý spíš stydlivý. Hlas si vytrénoval až v divadle a dnes pracuje jako oficiální obecní vyvolávač. Na rekord potřeboval 7 pokusů a po výkonu měl několik dní úplně zničený hlas. Pojďme si teďka jenom ukázat, jak zní takový nejhlasitější hlas na světě. Pozor na reprobedny, pozor na uši, bubínky, 3, 2, 1, teď. Pardon, to se stává jednou za pár let, to je reklama.
1: Ty zaslouží lepší zločince.
0: To se mi stalo opravdu, pane, přeskočit reklamu, tak pozor, teď, Joseph.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, my lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
0: No, mám pocit, že občas někteří moderátoři tady v určitých situacích po pár panácích řvou docela hlasitěji.

0: Tak ano, pojďme se na to podívat. Já jsem si jenom tady odběhl, takže doprava na Kisu, doprava na Kisu. Tak kde to máme? Ano, pozor, D1, 66. kilometr, tak tam jsme se zasekli, dvakrát bouračka a to je dvakrát osobák a s jedním nákladňákem. 46. 40. kilometr, to je z Vyškova na Olomouc, požár vozidla, překážka, porucha brzd na autobusu, kouř od zahřátých brzd a probíhá vyšetřování, vzniká malá kolona. Silnice 27, Košťany, okres Teplice, délka kolony už půl kilometru a je tam spadlý strom. Kdybyste o něčem věděli, tak pošlete hlasovku doprava Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového na streamovacích platformách? Neutekly vám tyhle tři pecky? Slavná novinářka už má na kontě pár dopadených zločinců. Jak se ale zachovat, když podezřelý ho z únosu dobře zná? Prozradí seriál Lapeni v síti. Deep Cover je svěžná akční komedie o partě improvizačních herců, kteří se úplnou náhodou zapletou do skutečného podsvětí. Anime pro náctileté, to je Predator Killer of Killers, který sleduje vikingskou válečnici, japonskýho ninju a amerického pilota z druhý světový. Každý se ve své době střetne s lovcem Predátoru a pak všichni mezi sebou. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Venku máme jasno až polojasno, ale postupně bude přibývat oblačnosti a počítejme s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty budou od 29 stupňů na západě po 39 stupňů na východě.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Čtení považuje za prospěšné přes 80% populace. Zároveň ale téměř třetina dospělých nezvládne ani jeden titul za rok. V průzkumu to zjistila iniciativa Čteme za nároďák. Její strujici chtějí k literatuře kvůli jejím přínosům přivést více lidí. I krátká chvíle s knihou podle nich odbourává stres a stimuluje pozornost. Prezident Spojených států amerických Donald Trump představil limitovanou edici cestovních pasů. Zdobí je jeho portrét a text Deklarace nezávislosti. Doklady půjdou do oběhu u příležitosti oslav 250. výročí založení Spojených států amerických. Mnoho Američanů si ale myslí, že se slavnosti točí spíše kolem Donalda Trumpa, než kolem výročí vzniku státu. A teď zpátky domů.
2: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizovala motory, kormidelnu i interiér na přídi. V nabídce jsou i krátké jízdy pro děti. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tenisový svátek je tu. V programu úvodního dne Wimbledonu figuruje hned 5 českých hráček. Pořádně ostrý start čeká na Dariu Vidmanovou, která právě teď začíná utkání s americkou superstar Jessicou Pegulaovou. Přibližně v 15:30 se do hry dostane také Karolína Muchová, kterou čeká Ruska Zacharovová. Do hry půjde i Nikola Bartůňková. Po 17. hodině se představí Barbora Krejčíková proti Britce Klugmanové a Kateřina Siňáková se střetne s Číňankou Cheng Qingwen. To byly nejnovější zprávy na KISu a Tereza Jandová.
3: To byla naše Tereska, 12 hodin a 1 minuta. Pojďme na muziku Passion Fruit a za chviličku letní devadesátka na přání.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: chlapi, ty brďo, takhle brácha s bráchou dneska slaví. To by mě zajímalo, jestli tady je nějaký posluchač, který má opravdu za bráchu Pavla anebo Petra, jste bráchové, nebo možná dokonce dvojčata. Zkuste napsat, jo, pošlete hlasovku, třeba jsme se trefili. Všechno nejlepší 29. června a dětem už pěkně v pátek odpo, možná už někomu dopo, odstartovali prázdniny. Tak pokud se někam chystáte na cestu, za malý okamžik si dáme letní devadesátku.
1: Michal Kahalčík na Kisu.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka, tak kdo bude ten první o prázdninách, kdo si nechá zahrát něco moc pěkného? Kdo pak se dovolal? Tady Michael Kiss.
2: Tady taky Michael Lazar.
1: Ale no tak to jsem rád. Prosím tě, chlape, máš náhodou v okolí někoho, kdo se jmenuje, teda nemyslím tím, že se jmenuje Petra Pavel, ale neznáš nějaké bráchy, kteří by byli Petra Pavel, že by to takhle měli u sebe?
2: Asi mě teďka nenapadá, ne? To asi ne, aby byli oba dva, to ne, akorát Pavla mám Tchána, takže...
1: Jasně, ale aspoň Tchána tam máš, jo?
2: Ano, ano.
1: Super. Tak co ty, prosím tě, jak jsi přežil ten neuvěřitelný sauna víkend?
2: No, byl to boj, ale u bazénu s něčím dobrým, chladným, to bylo dobré.
1: Ano, ano, měl jsi chlazenou desítku, chlazenou dvanáctku.
2: Desítečku.
1: No a nepřipadá ti to, že to je jako trošičku taková ředěná voda?
2: No, v tom počasí jo, no.
1: Aha. No a proč nepřejdeš na silnější značku?
2: Tak na slunku to už by s náma dělalo divy asi, no.
1: Jo, jasně, ty jsi ještě musel pracovat na zahradě, sekat a tak dále, viď?
2: Přesně tak.
1: A jak, prosím tě, zvládáš ty vedra v noci, jako spíš u větráku, nebo jak to děláš?
2: Otevříte okno a stačí to, no, ale spad se jde až o půl 11. A brzo ráno se stává do práce a tam už je klima, takže...
1: Já jsem teďka četl, Michale, že ve středních Čechách jsou vyprodány, normálně víš ty větráky, jak si jdeš koupit za 5 kilo nebo za litr, 1, 2, 3 stupeň, tak normálně nikde to nemají. Nikde nemají větráky, musíš k Vietnamcům.
2: Je. No. Tak my na Moravě určitě ještě budeme mít.
1: Ještě máš? No tak to jsem zvědav. Kamaráde, pošli mi fotku, jestli u vás v nějakém tom elektru, jestli ještě máte větráky, jo? Přijedu,
2: dobře,
1: koupím hned 3.
2: Vidět.
1: Ano, hned 3. Normálně, jestli mají ještě přes e-shop, koupím přes e-shop, jo?
2: Dobře.
1: Chlape, díky moc, vybral si skvělou pecku Show Me Love, Robin S, tak našel jsem jeden úžasný remix. Užívej, zapínáme opět větráky a tohle je pro tebe. Hezké pondělí, čau.
2: Ano. To je taky díky, ahoj. 90. Rádia Kiss.
1: Tak jo. Doufám, že všichni máte větráky nakoupený.

studenýho lavoru. Jsou tady nějaké velmi sympatické kysačky, které by mě ovývaly zleva a zprava? Ano? Děkuji, Vinohradská 167. Můžete vzít sebou i něco dobrého. Vyhulte bedny, dámy a pánové, takhle hraje Kiss. Show me love, Robin S.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: brother.
1: No hej bráchové, hej sestry, hej všichni úplně, kteří posloucháte Radio Kiss, třeba teď ve 12 hodin a 34 minut. Velmi příjemné, slunečné pondělí vám všem přejeme a já jsem se tady opět trošku zasmál, teda ne jako myslím škodolibě, ale jak někteří lidé dokážou sednout na lep některým podvodníkům, prosím vás, dávejte na sebe bacha. Znáte takovou tu aplikaci Tinder? Já jsem tam teda v životě nebyl. Ani jsem to tak nějak jako ze zvědavosti neskoušel. Ani jsem si tam nikdy profil nezadával, nevytvořil. Ale asi na to nebude vzpomínat jeden muž. Na seznámení se ženou na této internetové seznamce bude právě hořce vzpomínat 54letý muž z Olomouce. Jeho nová známost z Tinderu jej přesvědčila, aby investoval do kryptoměny. Muž nakonec přišel, a teď se podržte, o zhruba 5,5 milionu korun. Teprve pak mu došlo, že se stal obětí podvodu a obrátil se na policisty. A víte, co je úplně nejhorší? Ten pán s tou slečinkou nebyl ani na kafičku. On ji ani neviděl reel. Ach jo, lidičky, bacha, bacha.

Já myslím, že kdyby se tohle zavedlo vůbec na celém světě, tak se ušetří spoustu vody. Jestli se chystáte do Španělska, tak pozor, mají tam teďka jednu novinku. Na pláži Matalas Cañas v Andaluzii zavedli takzvané chytré sprchy. Než ze sebe smijete sůl a písek, musíte naskenovat QR kód a zaplatit. Zaplatit za sprchu. Cena je 1 euro za minutu sprchování. Cílem je šetřit vodu, jenže turistům vadí jedna věc. Automat sice bere hotovost,

0: Ještě jedna rychlá zprávička, pokud jste z Plzně, tak tohle určitě se vám bude líbit. Kdo touží po troše nostalgie, může se v Plzni přenést do posledních dekád minulého století. Město přes letní prázdniny spustí historickou trolejbusovou linku a jezdit bude o víkendech a státních svátcích na trase mezi centrem a Borskými poli. No a bude to, víte co? Historické trolejbusy typu 14TR, 15TR a 21TR. To je hezký. No, s nima jsem jezdil v Ostravě kdysi.
1: To nejlepší.
2: Od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, tak kudy to nejezdí a kudy to zase jezdí. Kysáci, pozor, kousek od Lanového mostu v Praze, kousek na nájezd na jižní spojku, tak tam si dávejte pozor, tam došlo k dopravní nehodě a jsou tam tři osobáky v sobě, asi ťukance, a vypadá to podle vás, že nedobrzdili. Silnice Diákovice, okres Znojmo, nehoda, havárie osobáku a už tam je policie. V Brně k ní Ničská ulice, pozor, padlý strom, osobák a tam se čeká také na hasiče, a v Karlových Varech v ulici Jáchymovská dvakrát osobák. Pojďme na muziku, Playa Hity a Summer Oys Magic hned po 13. po čerstvých zprávách.

0: je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Napříč republikou je jasno až polojasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a později se objeví i přehánky. Teploty se pohybují kolem 32 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je až 38 stupňů a na horách kolem 27.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. ČTK to řekl mluvčí NSZ Petr Malý. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Po rekordně teplém víkendu se dnes v Německu ochladilo. Teploty se nyní pohybují kolem 25 stupňů Celsia. V pátek, v sobotu a v neděli přitom padly v zemi teplotní rekordy. Posledním je 41,7 stupně. Na mnoha místech v Německu vypukly o víkendu lesní požáry. A teď zpátky domů.
2: Nilský krokodýl, mumie, cestovní vybavení, mapy, fotografie i vzpomínky na Egypt, Súdán nebo Indii. Státní zámek Libochovice od 1. července zpřístupní rozšířený hlavní prohlídkový okruh, který návštěvníkům představí cestovatelské příběhy posledních šlechtických majitelů rodu Herbersteinů. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Pojďme na další nejlepší devadesátky, budeme vzpomínat, bude také Pitbull a dáme si i nějaké novinky. Hezké pondělí.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Nebo možná občas sledujete i hvězdy, tohle se vám bude líbit. Severní polokouli bude v pondělí 29. června k vidění úplněk zvaný jahodový měsíc, který své jméno získal po červnové sklizně. Přičemž kvůli nízké poloze na obloze může často působit dokonce i zlatavě, oranžově anebo červeně. Pokud chcete vidět jahodový měsíc, tak právě dneska 20. června to bude z noci na úterý někde kolem 2. ráno. No, tak kdybyste náhodou dělali fotku, pošlete to na KISS anebo označte na Instači Radio KISS.

klobouček před tímhletím nápadem a pán tam má fakt plno, jo? Je to teda až v Brazílii, to znamená letenka, ubytování tam a zpátky. Já myslím, že vás to vyjde na celý ranec, ale o čem to tam je? V Brazílii je šaman, u kterého si můžete za 250 000 korun, $13 000, vynulovat váš body count. Jestli prosím vás nevíte, co to je body count, jak to říct hezky? No, prostě můžete si zaplatit, že projdete ceremoniál, oni vás tam různě polívají vodou, zapalujou svíčky, dýmovnice kolem vás dají, jo, vytahujou z vás zlé čakry a oni vám úplně virtuálně resetujou počet vašich sexuálních partnerů. Vy takzvaně budete na bodu nula. Nikoho jste předtím neměli. Nikoho jste neměli v ložnici, s nikým jste nezlobili, prostě nula. Tuto bizární proceduru nabízí speciální rehabilitační centrum v Brazílii, kam po 30 míří spousta mužů, ale i také ženy, kteří si chtějí najít vážný vztah a začít s čistým štítem. Tak pokud by chtěl někdo náhodou slevičku, já to nabízím za $1000. Mám pěkně dvoreček, tam mám sprchu, taky vás polejeme, taky vás okoupeme a ušetříte!

0: vás máme zase možnost, pokud si teda ráno v 7 přistanete a budete mít štěstíčko na 6, vyhrát až 7 litrů na ruku.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

Posloucháte Kiss a v pátek nám skončila teda oficiální škola, bylo vízo, že jo, byla sláva, byly dárečky, spousta z vás už odjela na dovolenou a mě tady dneska přistál jeden krátký fóreček, proč se tak nějak jako neosvěžit. Slyšel jsem, že když se smějeme, tak ta bránice, jak se hýbe, tak to tělo se nějak jako ochlazuje, aspoň teda na internetu jsem to četl. Tak kysáci, něco pro naše bránice, já zdravím tímto všechny žáky, kteří mají teďka 2 měsíce prázdnin. A otázka zní takto, jestli pak víte, jak se říká žákovi z doby kamenné. Ještě jednou, jak se říká žákovi z doby kamenné. Pražák.

0: Je to neuvěřitelné, ale tahle holka žije a přišla do studia po tomto náročném víkendu. Ahoj Magdi.
1: Ahoj, já vám přeju krásné odpoledne.
0: Prosím tě, já jenom tak jako soukromně, než tady dorazí Radek, že jo, než tě bude zpovídat on,
1: ano.
0: Jak jsi se měla o víkendu? Já to moc dobře vím, jak jsi se měla o víkendu.
1: Já jsem se měla naprosto fantasticky, byli jsme na jedné úžasné svatbě, ještě jednou takhle zpětně, Páťovi moc gratulujeme. Bylo to výživné, co si budeme povídat, samozřejmě počasí bylo náročný, přece jenom ty vedra na takovýhle posezeníčka a obřady není úplně ideální, ale teda potom samozřejmě závěr a potom večer tak stály za to.
0: Já jsem slyšel a viděl jsem dokonce nějaká videa, že prý si jako měla velmi průhledné šaty, že si tam jako pobíhala jak rusalka a že prý tě nějaký hasiči jako kropili a pak jsi to musela sušit.
1: Tak pozor, tohle z toho jednou tady panu ženichovi vrátím, aha, jo, protože samozřejmě ano, byli tam hasiči, kteří kropili vodou, v tom vedru to bylo docela fajn, nicméně náš drahý Patrik se rozhodl v jednu chvíli, že mě takzvaně chytne a nepustí mě a strčí mě přímo pod tu hadici a já jsem opravdu měla takové lehké šaty. Ano, přiznávám se, bez vrchního dílu spodního prádla, ano. Takže jakmile to zmoklo, tak bylo všechno vidět, takže jsem potom pobíhala po sluníčku jak kuře spálený a čekala, až to uskne.
0: Já myslím, že bych vlastně mohl prozradit, že na tvém hero lomeno Magda Vronková .cu.eu a au za $15 by mohli vidět to video.
1: Jenom?
0: No počkej, jeden?
1: No.
0: No tak teď si vem, že tam přijde 15 tisíc lidí, ne? Krát 15.
1: Já,
0: dobře, už nemusíš vysílat tady 15
1: ale
0: let.
1: Ale člověče, to já si myslím, že to je jiná platforma než Hero Hero. Jo, to Hero Hero má, to jo. Si můžu říct třeba do podcastu něco,
0: aha,
1: ale...
0: Aha, počkej, to začíná myslím na O.
1: Na
0: O,
1: je to tak, no. Člověče, já o tom popřemýšlím, uvidíme, jaká bude nabídka, a když tak něco zprostředkuju.
0: Ano, kdo volil občanské fórum, tak jde na tyto stránky a tam pod Magdou Vronkovou najde krásné video. Pěkný.
1: Bylo to naprosto fantastický. Už dlouho jsem se takhle dobře nebavila a musím říct, že to mělo opravdu úplně všechno, takže fakt moc povedená svatba.
0: Ale možná, kdyby si chtěla, já ti pošlu to video, jak si četla ten vzkaz od Radka Hrdiny, že byste to mohli možná aspoň do storíčka dát.
1: Já si myslím, proč ne? Samozřejmě počkáme si na rádiu, až přijde, jestli to projde i schválením, ale ano. Já jsem mu nějaký krátký záznam posílala, takže byl rád, tak myslím si, že by to mohlo spatřit světlo světa.
0: Já se na to těším, za chviličku už samozřejmě odpolední jump, máte se na co těšit. Radek prý taky slavil, jsem slyšel.
1: To se dozvíme.
0: No ano, ano.
1: Ano.
0: Více se dozvíte na začátku příštího pořadu.

Radio Kiss a za malý okamžik už Magda s Radkem. Já děkuju za krásné pondělí s váma ve společnosti Radio Kiss. No a budu se těšit zase zítra pěkně po 10. hodině. Nezapomínejte na pitný režim a snad dokonce dneska k večeru by mělo trošku sprchnout a zítra snad už možná mikiny. Má se prý ochladit na 30 stupňů Celsia. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, přátelé, pojďme se podívat rovnou na D5. Kuba má informace.
2: D5 směrem na Plzeň z Prahy, to odlodnění se stojí. Levej pruh docela jede, ale kamiony to mají hrozný.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D11, je to ve směru na Prahu, 49. kilometr. Bouralo se také na D0, ve směru na D1 na 60. kilometru. Jedna dopravní nehoda taky na dálnici D55, nájezd směr Hodonín, je to exit 51.
1: Ode mě dvě dopravní nehody v Brně, Heršpická, v Praze Modřanská. My vám přejeme šťastnou cestu s Kysem.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
4: Napříč republikou je jasno až polojasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a později se objeví i přeháníky. Teploty se pohybují kolem 32 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je až 38 stupňů a na horách kolem 27.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziročně poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Kromě Itálie a Španělska Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. A teď zpátky domů.
5: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická v Praze na silnici 1/7 poblíž letiště Václava Havla. Kvůli navazujícím pracím na stavbě mostu se změnilo omezení na režim 2.1 směrem z Prahy na Chomutov. Nová křižovatka by měla být hotová příští rok v září. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Úterý vstoupí do Wimbledonu zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
6: A startuje odpolední jump pro tento první prázdninový týden.
7: Doufejme, že počasí se trošičku umoudří a dáme si to teďka spolu na KISu.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy.

0: 14 hodin 8 minut je 29. června, pondělí, Petr a Pavel v kalendáři, to znamená, že všechno nejvíc nejlepší, jak mám ale načerpáno za ty roky přece jenom, co tady říkáme a připomínáme různá sváteční jména, nebo ty, co mají svátek, tak vím, že vlastně někteří to slaví dnes, někteří jindy, jo, třeba. Takže kdo má a cítí to tak, že má dneska svátek, všechno nejlepší.
1: Já bych takhle prostřednictvím rádia určitě chtěla pogratulovat mému drahému malý drahý polovičce, která se jmenuje Pavel, který se jmenuje Pavel. Mm-hmm. Takže lásko, všechno nejvíce nej, no a samozřejmě startuje odpolední jump a máme po poměrně dost náročném víkendu teplotně i zábavově, co si budeme povídat.
0: Tak vy jste byli na svatbě Patrika, prosím vás, hned samozřejmě x lidí napsalo, proč jsem nebyl na Patrikově svatbě. Nikomu jsem neodpověděl, za chvilku to vysvětlení dám na sociální sítě, označím je Radio Kiss, takže třeba se to tam objeví. Pravý důvod, proč jsem nebyl na Patrikově svatbě.
1: Já ten pravý důvod samozřejmě znám, svatebčané ho poznali taky a
0: ano.
1: Myslím si, že opravdu stojí za to se na to, když tak potom případně podívat.
0: Tak sledujte sociální sítě Radio Kiss a třeba se to tam zachvíli.

0: Chviličku objeví. Nicméně já bych chtěl pozdravovat, protože pracovně jsem byl v pátek na svatbě Denisy a Vládi Sehnalových. Zdravím je a hodně štěstí. Stejně tak posílám hodně štěstí i těm, kterým jsem byl právě v sobotu pracovně na svatbě, a to je Lída a Michal Kumpoch Wolfovi. Byli jste naprosto skvělí a hlavně jednička s hvězdičkou, cikrá potržená za to, že jste zvládli ty neskutečný vedra. Všichni, co měli nějakou slávu,
1: přesně tak.
0: Víme, o čem mluvíme.
1: Tak, zítra už trošičku chladnějc, dneska odpolední jump v plném proudu.

0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: V jedné vteřině.
1: Kizit v jedné vteřině dneska je na mě, to znamená na mě, že já zadávám tady Magdě. To znamená, že pokud by se Magdě nepodařilo rozklíčovat, tak přicházíte na řadu i vy a mobilní aplikace Rádia Kiss, která je samozřejmě zdarma. Pokud by jí na nikdo neměl, tak na těch platformách, kde stahujete aplikace, jí prostě stáhnete Rádio Kiss. Pink za chviličku je. A nejenom kvůli této soutěži, ale vůbec všechno možný.
2: Samozřejmě.
1: A můžete ji mít i třeba na dovolený, když někde budete.
2: A ladit
1: tak
2: nás.
1: Můžete přesně ladit. Tak to je mobilní aplikace Rádia Kiss. My si dáme teď jednu věc, která je, myslím, že velmi jednoduchá, ale vybral jsem pasáž, která vlastně je tam jenom popěvek.
2: A je, je.
1: Jo?
2: Dobře.
1: Takže možná...
2: A nějaký indicie dáš mi?
1: Indicie.
2: Nebo... Jo, zkus.
1: Jsou to český kluci.
2: Dobře.
1: Jo. Poslední roky velmi oblíbený a frontman tady byl několikrát na rádiu a má rád Radio Kiss.
2: Lunatic?
1: Ne.
2: Sakryš.
1: Dobře.
2: To by bylo moc jednoduché.
1: A jsou velmi oblíbený, jako myslím, že poslední roky mají zrůstající tendenci a kluci jsou hodně vidět a jim to hrozně přeju.
2: Ok, jo? Tak jdem na to.
1: Takže already. Tak kdo pak je tohle?
2: Je léto a jsou to rybičky 48.
1: Ajdi! Jasně, Kuba, ryba, rybičky 48, zdravíme kluky a jsou kdekoliv, každopádně je to tak a léto.
2: No tak to je samozřejmě příhodná věc, jenom bych je teda doufala, teďka v tuto chvíli bych to malinko zaklínala i tuto písni, že by to léto mohlo se trošku umírnit.
1: Ale jo, teď oni budou nějaký buřiny, možná přijde nějaký déšť a tak dále, no, snad to... se to vyčistí.
2: Snad jo.
1: No.
2: Mám 6 bodů.
1: Máš?
2: Mám.
1: To je skvělý, já tě uznávám. Já mám 12.
0: Kiss hit. Kiss

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Jak rád se po půl třetí odpoledne, my vám přejeme moc hezký, no, čas, vlekle, no, furt stále vedrovní.
1: Furt stále vedrovní. Napadá mě, ty jsi se nějak bránil teďka během těchto horkých letních dnů, nějaký způsob zaručený pro tebe, jak se třeba
0: zaručený.
1: Ochladit?
0: Ne.
1: Fakt ne?
0: Ne, tak já jsem měl 3 dny, já jsem pracoval v pátek, sobotu i neděli, včera jsem měl taky akci. Takže ne, nebránil. Jsi na pódiu nebo někde prostě, jo, a jedeš.
1: Mě napadlo, víš, jako, jestli jsi třeba máčel jakoby zápěstí pod studenou vodou, nebo jako, takhle.
0: No,
1: jako.
0: To jsme tady zkoušeli, vyprávnil děl jazyk takhle, jo? Ano. Ne, člověče, ne, nic. Ale jako studený pití. Doktor by ze mě měl radost, protože jsem furt pil. Ne alko.
1: Samozřejmě. No. Já jsem teda včera už opravdu přišla k jednomu osvědčenému postupu, a to, že jsem si normálně namočila utírku do studené vody a strčila jsem to na třeba 15 minut do lednice. Pak jsem to vytáhla a ledový jsem si to přikládala pořád takhle jako dozadu za krk. A musím říct, že tohle mě teda, tohle bylo fajn.
0: Jo, já pokládal takhle počítač. Bez legrace.
1: Je vidět, jaký máš
0: protože, priority. Protože samozřejmě jako ta technika dostávala strašně na frak.
1: Ano.
0: Za prvý hraje x hodin a za druhý prostě, i když je ve stínu, tak ten vzduch byl tak teplej, že prostě jsem já namáčel takový hadřiky, takový útěrky a dával to lehce přes komp a přes tyhle věci, aby to prostě aspoň trochu dostalo úlevu.
1: Viděla jsem videa například z Německa, kdy už se jim rozstavujou dokonce i semafory pod tím jako horkým sluncem.
0: Jo, takže, jakože normálně
1: teď. Jo, teď jsem viděla jako normálně, jak je to, už je to prostě úplně jako rozstavený, teď jim to kape prostě na ty silnice a jako, je to brutál.
0: No, ale tak snad se to přežili a nebyla nějaká zdravotní újma, toj a už by to mělo být snad už jako lepší a normální.
1: Ale má přijít ještě druhá vlna v polovině července.
0: A tak pojďme se na ní těšit.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: 14. hodina, 44. minuta, jinak vlastně, jak my to máme, Magdě, vůbec s tou dovolenou, kdy ty nastupuješ do Vču?
1: Já nastupuju do Vču 10. července, otáčím se tam na týden někde v Římě a v Benátkách, pak se na chviličku vrátím a pak ještě frčím někam dál.
0: Dobře.
1: A ty?
0: Já jedu vlastně v neděli, tuhle neděli, na konci tohoto týdne, když to řeknu.
1: A kam míříte?
0: No klasika, my první týden máme vždycky s mladěsem u Zadaru v Privlace, takže jedeme do tam. Mm-hmm. Tam už jezdí od 2 let. Není to jako, že bych se vracel jako na jedno místo, byť se vracím,
1: ano.
0: Ale je to z jiného důvodu a to je vlastně pláž, protože ona je písčitá, ano. Což v Chorvatsku není moc, mm-hmm. Není to zase tak rozšířený, jsou tam kamínky, oblázky, ale hlavně ona je mělká.
1: Yeah.
0: To znamená, že já mám dobrých 150 metrů čas, kdy on si může hrát a já můžem, nemusím každou chvíli s ním do vody.
1: Takže nehrozí, že vás tam nějaký žralok jako přijde navštívit, jo? Nebo něco
0: tak takového? Nevím, když to bude
1: nějak,
0: tak kdyby to byl nějaký 2D, jo? Že by byl jako prostě hodně placatý, který by doplaval až takhle, jo? To je jedině. Zdá se to může, tvoj.
1: No. Já z tohohle z toho jsem vždycky měla fobii, samozřejmě, že mě sežere někde nějaký žralok, ale vždycky jsem byla právě ten typ, který plaval co nejhloubš to šlo a bylo mi to pak jako úplně jedno. No.
0: Tak já jsem dělával, že jsem chodil, že jo, samozřejmě z těch pláží na otevřený moře a hledal jsem mušle na otevřeném moři a musím říct, že tam najdeš hromadu věcí.
1: Aha.
0: Starý tý říše, ale přece jenom už seš na otevřeném moři.
1: Kdybyste náhodou žraloka ale potkali, tak prosím vás, zaručený způsob, jak ho jako poslat pryč, dejte mu prostě pěstí do čumáku.
0: Jasně, přesně, nebo mu píchnete v oko.
1: Jo,
0: a kdyby vám nechtěl normálně postát, tak mu ho přemluvte.
1: Mlsně.
0: Jenom řekni, co blbneš, postůj mi, ať se trefím. Jo, protože to je hrozně jednoduchý.
1: Nebo pošimrat třeba.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na dopravu, kde, co, jak a proč, protože máme teďkon Brno a okolí zpozorní, tam ví Kuba Kubánec více informací.
2: Chtěl bych nahlásit tu dopravní z Brna, tak je to na Heršpické ve směru do města, hnedka za řekou, na křižovatce, do uklízí tady policie. Dva osobáky se tady zcukli, takže křižovatka je taková v obležení.
3: Děkujeme moc krát, a pak je tady ještě Chris a vysypaná sláma.
4: Vysypaná sláma už tam nebude.
5: Mezi Opočnem a Dobruškou je vysypaný nějaký balík slámy, takže bacha, bude tady asi kolona.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D2, je to ve směru na Brno na 8. kilometru a bouralo se i na D1 ve směru na Brno, je to na 285. kilometru.
1: Ode mě poslední ze Zlína, třída 3. května, přátelé, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
6: Harlan Coben je jeden z nejznámějších amerických autorů detektivních a krimi příběhů. Do češtiny byly přeloženy více než 30 jeho knih a filmově se zpracovalo 12 titulů. Ten poslední se rozpohyboval díky Netflixu. Jmenuje se Najdu si tě a vypráví příběh otce, který ho odsoudí za vraždu syna. Jenže on žije. Je třeba vzít roha z basy a kluka najít. Za každou cenu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou je jasno až polojasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a později se objeví i přeháníky. Teploty se pohybují kolem 32 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku je až 38 stupňů a na horách kolem 27.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos v průzkumu pro Home Credit, který o výsledcích informoval v tiskové zprávě. Netflix se rozhodl prodloužit spolupráci s producenty jednoho z nejpopulárnějších dětských seriálů světa. Streamovací platforma získala práva na dvě nové řady ruského animovaného seriálu Máša a medvěd a rozšířila licenční smlouvu na distribuci do více než stovky zemí, včetně Spojených států a Kanady. Rozhodnutí Netflixu vyvolalo na sociálních sítích rychlou odezvu. Ukrajinští uživatelé hromadně sdílejí snímky obrazovky ze zrušených účtů a vyzývají společnost, aby přehodnotila svůj přístup k ruskému obsahu. A teď zpátky domů.
2: Extrémní vedra netrápí jen lidi. Současná vlna tropických teplot se stala doslova pohromou pro mláďata rorýsů, vlaštovek a jeřiček. Ze střech rozpálených domů vyskakují z přehřátých hnízd. Mnohá z nich pád nepřežijí. Na alarmující situaci upozorňuje záchranná stanice Pasíčka na Chrudimsku. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec řekl, že už nemá motivaci. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: No a odpolední jump pokračuje samozřejmě i s muzikou. ICMC bude na startu.
4: My vám přejeme moc hezké, stále vedro odpoledne.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: 15 hodin, 11 minut a teď, nebo respektive za malou chvíli tady u nás na rádiu Bez zavítáme do jednoho jihoafrického státu. No ne, vlastně to není jihoafrický, to je severoamerický.
1: To je Severoamerika.
0: No, ale oni mi k tomu vždycky tak nějak jako inklinovali, že jo, no.
1: Je to takový teplejší, trošku jako místo, no. Samozřejmě...
0: Půjdem do Mexika, to nebudu protahovat. Tak.
1: Je, samozřejmě bojovat s bezprávím, konkrétně třeba v Mexiku, tak už musí být hodně, hodně jako vysoká challenge, musí to být dost náročný a hlavně nebezpečný, protože co si budeme povídat, kriminalistika v Mexiku je poměrně veliká, vysoká.
0: Já vždycky, když tam nominujou nějakého vysokého státního zástupce nebo někoho, kdo to tam má prostě jako na starosti, tak je to tam vždycky s velkou slávou a tak dále. Já si to čtu, nikdy jsem v Mexiku nebyl, jestli vůbec někdy se tam dostanu, ale vždycky si říkám, no, na jak dlouho?
1: No.
0: Buď ho přeplatěj, či ho zkorumpujou.
1: Ano.
0: A nebo bohužel to nemá krátký trvání. No.
1: Možná, ale právě teďka v Mexiku svítá na lepší časy, to se dozvíme za chvilku.
0: Tak vydržte.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss. Oh yeah.

0: A společně se teďkon vydáme do Mexika.
1: Novodobý Batman. Prosím vás, tohle není lákadlo na nový film, ale je to tak Batman, který pochází přímo z Mexika.
0: To nevíme.
1: No fakt?
0: No počkej, ty nevíme jeho identitu.
1: No takhle, jako aha, já myslím, jako, že...
0: Děje se to v Mexiku.
1: Děje se to v Mexiku a je to, jako, je to reálný, není to
0: je
1: prostě
0: to reálný,
1: lákadlo na film, jo? Protože už celkem pětkrát objevila uprostřed noci muže připoutaného širokou lepicí páskou ke sloupu pouličního osvětlení právě policie ve středomexickém městě Lagos de Moreno. Na čele měli těto pánové každý z nich načmáraný nápis zloděj a na sloupu připevněnou cedulku s výčtem zločinu, které údajně spáchal. Proto se říká, že je to novodobý Batman z Mexika, protože operuje jenom v noci a chytá zloděje.
0: Je to škoda.
1: Proč?
0: No ne, škoda prostě, že jim to tam jenom maluje.
1: Takhle, to bys zvolil jako jiný způsob.
0: No tak máme tady film, že jo, s Bradem Pittem, Harvey Barchan a tak dále.
1: Ano.
0: Ten to vyřezával, to je takový jako asi moc, ale sorry, jako třeba nějaký, pamatuješ si, jak se holkám ve středověku nebo tady v tom čase minulém lehkým děvám se nebo něco podobného, tak jim vypalovali lilie.
1: Nebo šarlatový písmo, ne?
0: No a různý takovýhle věci, ano. Takže jako on ten středověk neměl úplně blbý věci.
1: Jak v čem, no?
0: No ne, počkej, tak jako když tě chytnou přečinu a je to prokazatelný, dobře. No tak jako přijdeš do obchodu, jo, a už máš na rameni prostě nějaký takovýhle cejkovní znamení, jako... Už víš, že si na toho člověka máš dávat majzla.
1: Hele, měli taky ve středověku měli takzvaný pásy cudnosti, takže já bych zlodějům třeba dávala něco na ruce, aby je nemohli takzvaně používat.
0: Pásy cudnosti, to taky podle mě není jako od věci. Jasný?
1: Chtěl bys jeden, jo?
0: No, to je vidím, úplně jak vidím, jak dobíhám na záchod. Vypadnou mi klíče, nemůžu to strčit do zámku, já nevím cokoliv. Já myslím, že by tyhle zařízení rezly o 106.
1: To asi ano.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: vteřinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: mistrovství světa v hokejbale. Aktuálně z Ostravy.
1: Tak aktuálně z Ostravy, teď už je samozřejmě vše dobojováno, teď už je to tam tak nějak jako spunktovaný, ale probíhalo tady u nás mistrovství světa, myslím, že jste to i díky rádiu zaznamenali, koukal jsem, že na finálový boje bylo hodně lidí a ve finále byly Češky i Češi. To znamená, že se probojovali a teďkon pojďme se malinko ohlednout, jak to teda dopadlo. Dopadlo to tak, jak samozřejmě jak kluci, tak holky nechtěli. A takže stříbro je včera předevčírem pro ně samozřejmě nepřijatelná věc. A to jsou ty prvotní takový chvilky, že jo, dojme je pak, jako když se to rozptýlí, tak samozřejmě stříbro z mistrovství se to je skvělý. A my za něj moc krát děkujeme a vám obrovsky gratulujeme. Jak Češky, a doufám, že teďko něco nepopletu, tak kluci prošli do finále bez jediný porážky, bez jediný újmy. Ale finále a obě mužstva, si takhle můžu říct, ženstva, měli vlastně shodného soupeře a to Ameriku.
2: USA, přesně tak.
1: Holky padly 0-1 a kluci padly 1-2. To je prostě jako těsnej ten no, výsledek, nedá se nic dělat, stříbro z mistrovství světa domácího, jak pro holky, jak pro kluky. Vím, že to třeba nechtějí slyšet, ale je to naprosto bombastický.
2: Bolí to hodně, šlo o můj poslední zápas kariéry, říká po finále zklamaný Tomáš Vrubel. No jo, to je naprosto pochopitelný, ale to je, jak tady už říká Radek, jako já za nás myslím, že je naprosto fenomenální i tak jako výsledek. A je to jenom o tom zase bojovat dál?
1: Domácí mistrovství světa.
2: Krásný, no.
1: A dvě stříbra.
2: Je to super. Jako...
1: Já jako chápu, tyjo, ale přece jenom. Ale díky za to, skvělej turnaj to bylo.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Po velmi úspěšném minulém týdnu pokračujeme v tomto týdnu. Samozřejmě v 7 hodin ráno nikdo nevolá dřív ani později, prostě 7 hodina ranní, to je ten nejzazší čas, kdy to můžete trefit. A pokud se teda trefíte a dovoláte se jako třetí, pak už jenom v klídku čekáte, jaký číslo padne na hrací kostce. A začali jsme krásně dneska.
2: Začali jsme nádherně, to my vám za chviličku pustíme, ale taky je to asi, Magda může potvrdit, já nevím, 3/4 hodinka zpátky, ano. Tak volala tady posluchačka do studia, že jestli bychom jí mohli zapsat. Že se dovolala, ano. Že by teda jako vlastně házela, jakoby, jo, no. V 7 ráno.
1: Tak to úplně nefunguje.
2: No, ale my jsme tady teda vzali první věž, ano. Mimo éter samozřejmě, a zkusili jsme, jako co jí teda padne, jo. Ona typovala, že 3, my jsme ji vyhodili, nebo ta kostka, jo, vyplodila 5, stejně jako dneska ráno.
3: Pouštím kostku a uvidíme, co padne. 6 to sice není, ale na hrací kostce je 5, takže vyhráváš
4: 5000!
1: Wow! Teď, jak to ta Míša tam hezky řekla, 6, tak já to je takový hodně napínavý, nicméně 5, nádherný číslo, takhle bůra na začátku týdna.
2: Takže odpoledne, jako můžete na nečisto, tak jsme to udělali posluchačce před hodinou, ale přátelé, nic z toho nebude, takže opravdu jenom v 7 ráno, 3. volající, hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Let's go!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je to tak, samozřejmě situace se bude, co se týče počasí, měnit. Už máme nějaké informace z České republiky, pojďme se kouknout. Mára také ví, kde už se to malinko mění.
2: Prosím vás, chtěl bych dát dopravní info, že od Prahy na Brno, těsně nebo u Jihlavy, strašně prší. Už se tady srazily 3 auta v levém pruhu, teď nevím přesně, kolikátej to je. Jo, ale dávejte na to bacha.
1: Je to tak, u Humpolce taky bylo krupobytí, máme dokonce video, takže opravdu tato situace se bude měnit průřezem České republiky.
3: Máme tady ale nehody na taky českých dálnicích, pojďme na to. Dálnice D8 ve směru na Prahu bouralo se na 0. kilometru, D2 ve směru na Brno je to 8. kilometr a bouralo se přímo v Brně v ulici Palackého třída.
1: No a v Brně je ještě opuštěná ulice, kde je bouračka, v České Lípě je to okružní. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu. Rádio Kis. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na některých místech polojasno a ojediněle se objeví přeháníky nebo i bouřky. Teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů Celsia. Na západě Čech bude kolem 25 stupňů a na jihovýchodě kolem 36. Na horách pak čekejme kolem 24 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prodeje energetických nápojů v České republice v posledních letech podle odborníků rostou. Potvrzují to i data Svazu výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého loni tvořily energetické nápoje 4% z celkového trhu s nealkoholickými nápoji. Před 5 lety tvořily 3% trhu. Většinu hodnoty prodejů představují značkové energetické nápoje, kupují je ale zejména lidé ve věku 25 až 35 let. Mladší spotřebitelé upřednostňují levnější značky. Vyplývá to z vyjádření Svazu a obchodníků pro ČTK. Dnes nejméně 130 milionů lidí v Evropě, zejména ve střední a východní části kontinentu, zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Vyplývá to z analýzy agentury AFP, která vychází z předpovědí německé meteorologické služby a prognóz vývoje počtu obyvatel na rok 2025 od společného výzkumného střediska. To je pokles oproti neděli, kdy takové teploty zažilo více než 191 milionů Evropanů. A teď zpátky domů.
2: Na Drevíské poblíž České Lípy se v noci na sobotu vznášely desítky fosforeskujících světlušek, které jsou lidově nazývané jako svatojánské mušky. Skoro až mystickou podívanou jste tady mohli vidět před prvním prázdninovým víkendem. Dodejme, že světlušky bývají aktivní právě při večerech s teplotou nad 20 stupňů Celsia. Pro Kis Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalové Slavii hrozí, že bude muset hrát rok bez diváků, uvedl to její šéf Jaroslav Tvrdík. Klub zatím odložil prodej pernamentek na severní tribunu. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
3: Lance patří velký poděkování, vám hezké odpoledne, začínají bouřky.
4: Začínají bouřky, ale muzika na Kisu pokračuje Smash Mouth právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Možná pro někoho vysvobození, ale skutečně, přátelé, koukám tady na výzvu od meteorologů a teďkon bude průřezem České republiky, tak nějak, no, kulminovat. Někdo bude mít to štěstí, jestli se teda dá o tom mluvit. Když to bude v podobě deště, tak si myslím, že dobrý, ale když to budou kroupy, mě to posílala kamarádka, co tady ukazoval Magdě, tak to byly vlašáky padaly po cestě, jeli z Humpolce ku Praze, takže tam chytli takovouhle průtrž krup.
1: Každopádně buďte na sebe opatrní, doufejme, že spíše ten déšť uvítáte, že vám to třeba zaleje tu zahradu a trošku
0: a
1: zaleje, samozřejmě...
0: hlavně se trošku vyčistí ten vzduch, jo, ten prach vyprahlej a tak dále.
1: Ochladit se každopádně má, tak. To, jako to už se ví, nicméně dávejte samozřejmě na sebe i pozor, hlavně teda na těch silnicích, protože už nám chodí zprávy o tom, že samozřejmě teďka s tím nečekaným, s tou nečekanou průtrží mračen se občas blbě taky jezdí, takže na to určitě pozor, zpomalte, v klidu hlavně nikam nespěchejte.
0: Je to tak, pokud do toho vlítnete, nezapomeňte, existuje něco jako aquaplaning, já jsem ho zažil, když mi bylo 18 let, od té doby můžu říct, že opravdu vidím loužičku a dávám si velký pozor a můžete mít auto, jaký chcete, včetně pneumatik. Takže opatrně, klídek, bouřky jsou hlášený, byly hlášený a někde už se jim třeba teďkon i líp dýchá.
1: Doufejme.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Filmové, hudební protiklady.
1: Je tady naše oblíbená rubrika Filmové nebo hudební protiklady. To znamená, že my si tady navzájem sdělíme název filmu, písničky, potažmo seriálu, pohádky, ale v protikladu a ten druhý musí uhádnout, o jakýže to název se jedná v originále.
2: Jo.
1: Jsem to trošku zamotala, ne? Ale já myslím, že už to všichni pochopili.
2: Tak hádám první.
1: Hádáš první, jo. Takže prosím tě, je to jednoduchý. Měsíc, hnůj a žádná facka.
2: Slunce, seno a pár facek?
1: Je to tak.
2: Jo, dobře.
1: Tak, pouštíme si ukázku velmi krásnou.
3: Nějakou pražskou, to se stalo!
4: Co? Mami, a co je to coura?
3: Já! Hajzle jeden.
1: Nesmrtelný.
2: To je legendární tohle. Já bych chtěl tohle, jako, tohle pustit amíkům jako třeba dneska nebo nějakým takovýhle. Ty bláho, to nemůžu už tě pochopit.
1: Ano.
2: Dobře, já mám pro tebe ukázku, je to hrozně jednoduchý. Ptám se tě na film, který je velmi vtipný a klasický, a ptám se tě na Zima s kovbojkou.
1: Léto s kovbojem.
2: No jasně, to je úplně jasný.
5: Cecilka, vy ji znáte?
6: Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
1: Máme dneska krásný ukázku, čověče.
0: Filmové hudební protiklady.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku. Cestovní kanceláří Blue Style a Radiem Kiss.
1: Ha, kysáci, možná jste si mysleli, že to ještě v tomhletom měsíci už nestihneme nebo co, ale opak je pravdou. Máme tady pro vás další soutěž a to samozřejmě z cestovní kanceláří Blue Style. Na Radiu Kiss teďka soutěžíme o dovolenou právě s touhletou cestovní kanceláří a ta bude tentokrát v Bulharsku. Výhrou je pobyt pro dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralica Aqua Club All Inclusive.
2: No ale přátelé, vy nikam nevoláte. To znamená, položte mobily a soustřeďte se teď na to, co je úplně nejvíc důležitý a to je, že soutěž, celá soutěž probíhá jenom na webu Rádia Kiss, nikde jinde. To znamená www.kiss.cz soutěže a jste tam. To znamená, jste v soutěži, ale musíte ještě správně odpovědět. No a pokud chcete vyhrát, tak pojďte právě teď na webu Rádia Kiss odpovědět správně na otázku, které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style. No, ten zbytek už je samozřejmě na vás. Tahle soutěž má obrovskou výhodu pro vás, pro všechny, který prostě si říkáte, že se nedovoláte.
1: Ano.
2: Tak tady máte vlastně šanci 100% se zúčastnit, pak už samozřejmě na konci to štěstíčko potřebovat budete.
1: Vy si totiž dohledáte správnou odpověď na tuhletu soutěžní otázku, kterou právě najdete taky na webovkách Rádia Kiss. Na to odpovíte, připojíte svůj kontakt, což je vaše telefonní číslo. Tohle je mega důležitý, protože v pátek po 15:00 budeme losovat jednoho z vás a do éteru řekneme vaše jméno plus poslední trojčíslí toho vašeho telefonního čísla a pak už je jenom na vás, abyste se nám obratem dovolali do studia.
2: Proč na to tak apelujeme? Z jednoduchého důvodu. V pátek budete do 12 v práci, dáte nám služební číslo, který zůstalo ale v práci, že jo?
1: Ano.
2: To znamená, že se nikomu nedovoláme a vy tam budete dělat to hrozná škoda. Přátelé, po 15:00 v pátek taky buďte ve střehu.
1: Buďte.
2: No, naposledy to úplně nevycházelo.
1: Minule, až na počtvrté se nám dotyčná potom nakonec dovolala, takže opravdu v pátek, pokud se týhletý soutěže účastníte, po 15:00 mít nachystaný telefon, jestliže uslyšíte svoje jméno, voláte nám zpátky do studia.
2: A hlavně ladit Rádio Kiss. Hodně štěstí.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Co byste si tak mohli pořídit za 1 000 000 korun? Tak určitě spoustu věcí, co si budeme povídat, jo? Někdo by to určitě rozdělil třeba na nějaký užitečný věci, někdo by zainvestoval a někdo by si pořídil třeba rovnou kolo. Jízdní kolo.
1: Tak jízdní kola, když chceš jít do nějaký prémiový značky, jakože opravdu, která se jmenuje cyklistice například,
0: tak
1: jako 100, 200, 300, ale i 400, nejli víc tisíc, není problém.
0: Okay.
1: Ale furt se držíme jako proti tomuto kolu níž.
0: To jsou ale značky, které se vyloženě zabývají cyklistikou.
1: Ano.
0: My tady máme ale kolo značky Louis Vuitton. To jsou
1: LVčko.
0: Prosím vás, LVčko, to jsou prosím vás hlavní
1: Láďa
0: kabelky.
1: Vízek, ano.
0: Louis Vuitton ve spolupráci s italskou značkou Pinarello vytvořil limitovanou edici kola za $50,000, což je opravdu jako v přepočtu na naše něco málo přes mega.
1: Je to no. Takhle zrovna k tu značku, kterou jsi zmiňovala, tu ano, italskou, tak to je samozřejmě velmi dobrá značka na kola. Velmi drahá, velmi úspěšná a taky tomu rozumí. Ale přece jenom jako mega, no. Na druhou stranu my jsme se tady bavili, kolik že těch kol udělají. Jedna věc, jo, udělají třeba 100. Já vám garantuju, že ta stovka bude rozprodaná ještě dřív, než začne někdo vůbec nasazovat sedlo.
0: Pro běžného člověka asi úplně nepředstavitelná věc, že by si to pořídil. Proč za mega? Proč? Tak to si radši koupím auto. Ale samozřejmě je spousta, myslím si, že i z Blízkého východu, ze středního východu.
1: Dálného východu.
0: Dálného východu, prostě z východu. Tak,
1: prostě Hradec a tam takové.
0: Tak, to jsou takový hradečtí šejkové, kteří si to třeba pořídí a tak, no.
1: Hele, když na to máš samozřejmě, ale jak říkám, ještě dřív, než vůbec začne někdo vyplejtat drávky, tyhle kola budou rozprodaný. O tom jsem přesvědčený. Hele, a tím to jezdí. Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Standová informace o dopravní nehodě.
2: Chci nahlásit dopravní nehodu v Bečově nad Teplou, v Serpentinách dole, mezi Šilkou a městem.
3: Děkujeme mockrát. Jedna dopravní nehoda je na dálnici D1 ve směru na Ostravu 256. kilometr a bouralo se přímo v Ostravě. Mělo by to být v ulici Opavská.
1: Na Praze 4 je to v zápolí, i tady je trouble v podobě dopravní nehody. My vám přejeme šťastnou cestu, klídek, pohoda. A jak jsme říkali, pozor, začínají bouřky, někde už to jede o 106.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: V úterý bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháníkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty budou mezi 28 až 34 stupni Celsia. Na horách bude 24 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Na svých internetových stránkách o tom informovalo Ministerstvo financí. 5 lidí bylo dnes zabito při střelbě na severu Německa, podezřelý byl zadržen. Oznámila to podle agentury DPA policie. Motiv činu je zatím neznámý. Policie na síti X vyzvala lidi, aby se vyhnuli oblasti zásahu. A teď zpátky domů.
2: Pražský magistrát na housnoucí provoz reaguje aktualizací dopravního plánu. Z něj plyne, že Praha do roku 2030 plánuje postavit 7 nových tramvajových tratí, na které bude nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje. Pokračuje se jak ve výstavbě metra D, tak i v automatizaci trasy C. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Obhájci stříbra Francouzi narazí v úvodním vyřazovacím kole na fotbalovém mistrovství světa na Švédsko. Jeden z největších favoritů turnaje neprohrál v play-off na světových šampionátech v normální hrací době či prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládl a na tom minulém podlehl Argentině ve finále až na penalty. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Odbouchla nám 17. hodina, je tady odpolední jam stále s vámi.
4: Život je příliš krátký, Casey bude zpívat teďko na KISu.
0: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Life is too short.

0: tohle co konkrétně bude konkrétní případ hned takhle v úvodu 4. hodiny odpoledního jumpu na Rádiu Kiss, ale přece jenom tohle si můžete převíst potom už na hromadu věcí, protože máte před sebou čas dovolených, jsme na startu prázdnin, někteří už odjeli, ale někteří teprve budou čekat na svůj týden, dva, tři, možná měsíc, my vám to přejeme, ale teďkon se objevilo na andaluské pláži jedna novinka, která vlastně je, že jsou tam chytré sprchy. To je fajn. Jo, vylezete z moře, prostě chcete tu sůl dostat pryč, že jo, popláchnout se a tak dále. Což samozřejmě není nic nového. Tohle jsou věci, které pamatují naši prarodiče, pokud jezdili už někam ven. Ale chytré sprchy přece jenom nejsou úplně všude. A vy je aktivujete pouze jenom QR kódem a zaplacením. Myslím si, že ten poplatek zase není úplně tak jako drastický. Je to 24 korun, což dobře počítáte. 1 euro.
1: Záleží, ale... záleží, jak často se chodíte koupat. Jestli se vám to jako vyplatí se potom hnedka vždycky osprchovat, anebo to třeba
0: vydržet.
1: To není
0: ten kámen úrazu. Kámen úrazu je to, že pokud vy totiž zaplatíte víc na místě,
1: ano,
0: tak vám to nevrátí zbytek. Takže když tam vládíte 5 euro nebo něco, no tak buď to odjede celý,
1: aha,
0: a nebo prostě vám to nevrátí.
1: Dobře.
0: A tím já chci právě poukázat na tuhle tu věc. Pozor, přátelé, na to placení, protože já jsem tohleto onehdá zažil v Zadaru na parkovišti,
1: aha,
0: kdy si předvolíte čas, dáte peníze, což v mém případě bylo 10 euro, a měl jsem platit 4,60, dejme to 5 euro.
1: Jej.
0: 5 euro mi to mělo vrátit.
1: A nevrátilo.
0: A nevrátilo.
1: Takže jsou to takový jako napůl chytrý
0: sprchy. A teď co si budeme? Co si budeme? Já si myslím, že to je cílený, protože drtivá většina turistů, jako já,
1: ano,
0: jsem si nikam nešel stěžovat, nikomu jsem nevolal, prostě tohleto, prostě jsem oželel 5 euro s tím, že ne, že příště už budu dávat přesně.
1: Ano.
0: Takže jenom taková dobrá rada pro vás, přátelé, buďte ve střehu. A buď to dávejte přesně, anebo prostě buďte obezřetní.
1: Nebo se nesprchujte.
0: A nebo na prasáka, jako Magda.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Víte že?
1: Pojďme se pobavit o bouřkách.
2: Aktuální.
1: Pamatuješ si něco z fyziky, když jste probírali právě třeba něco bouřkovýho?
2: Vzhledem k tomu, že jsem z 90% z fyziky téměř propadala, tak můžem to zjistit, jestli mi tam něco utkvilo.
1: Pojďme se podívat na nějaký zajímavosti lehce, protože třeba odborníkům na počasí dokonce blesky vlastně říkají, že jejich barva prozrazuje, jak se bude bouřka vyvíjet dál. Oho. Takže jestli rádi koukáte na bouřku, což já třeba jsem,
2: já taky.
1: Tak například blesk fialové barvy je typický při intenzivním liáku. Za to modrá barva varuje, je totiž daná s výskytem pevných částic v atmosféře, když je vzduch hodně znečištěný, jo, a tak dále, takže proto ta modrá barva. A ty pak rychleji mrznou a tak blablabla. No a pozor, naopak bílé blesky znamenají jen minimum kapek či krup, ale za to vysokou teplotu. Takové blesky, pokud uvidíte, mají až 30 000 stupňů Celsia.
2: Takže když tě to trefí, tak seš trošku upečený.
1: Když tě to trefí, tak je ti to už všechno jedno.
2: Ale třeba ne.
1: Hera.
2: Třeba budeš osvícený.
1: Ty jo. Hera je pečení, hera. Protože jako to nestačíš normálně se ani jako opaprikovat. Jo, nic.
2: Asi ne.
1: Ne, to jako prostě ne, není. Takže přátelé, blesky lítají nad Českou republikou, buďte hlavně opatrní.
0: Jump. Odpolední Jump.

0: Vašile se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jak dopadla česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa, víme asi všichni, aspoň teda drtivá většina, fanoušci samozřejmě a příznivce českého fotbalu 100%. No, ale máme jednu novinku aktuální, která přichází opravdu jenom chviličku dozadu.
2: Je to náhlý obrat. Koubek totiž končí u reprezentace. Ano, kouč Miroslav Koubek končí u fotbalové reprezentace. Pozici podle fotbal.cz opouští po vzájemné dohodě po nezdaru s národním týmem na mistrovství světa. Nejprve avizoval, že bude pokračovat v souladu s platnou smlouvou. Později se situace ale vyvinula jinak.
1: Já mám taky tušení jako drtivá asi fanouškovská stránka, jo. Že asi tam se něco dělo, tam to muselo skřípat v té kabině, tam to není samo sebou, samozřejmě tyhle věci se jen tak ven nedostanou, byla by to spíš náhoda než záměr, takže, ale říkám, tohle jsou spekulace.
2: Pan Trunda říká, že pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a konkrétní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přímo, to samozřejmě uvádí předseda Fačru.
1: Takže pan Koubek je z kola ven. Co si o tom myslíte, je vaše věc, na druhou stranu, ty jo, kdo to vezme po něm?
2: No,
1: protože
2: uvidíme.
1: Ta situace teda u národě jako zrovna růžová není.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Franky Body Jump na Radio Kiss.
3: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: No nic, tak tohle byla samozřejmě Saša Sten, tady u nás na Rádiu Kiss, no a my se přišli rozloučit. Někde zapršelo, někde se to přehnalo, že se, pardon, že si prosil ty lidi říkali, jo, je
1: a
0: tam tady,
1: nic.
0: A ono jenom zablejskalo párkrát a vůbec se to tam nevyčistilo a naopak, že prej je tam strašný dusno.
1: Tak každopádně, kysáci, pokud vás někde sprchne, tak na sebe opatrně, pokud hlavně vás třeba přepadnou někde nějaký kroupy, tak se někam rychle schovat. No a každopádně, za chviličku už tady startujou večerní juboxy a to samozřejmě s kým jiným než s Vojtou Sklenářem, který už je tady nachystaný.
0: 4 hodiny, tak si nechte zahrát buď něco příjemně teplýho, myslím jako letně, ne ty. Nebo bouřkovýho.
1: Bouřkovýho, nějaký storm si tam dejte.
0: Okay. Jo, i takový samozřejmě najdeme určitě tady někde v naší databázi. Mějte se moc hezky zítra.
1: Ahoj.
0: Ne, zítra jenom Magda.
1: Zítra, ano, zítra jsem tady já, pokud posloucháte pravidelně, tak víte a klasicky se uslyšíme, když tak ve středu. Jo?
2: Radek Hrdina a Magda Vronková. Na

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Šestá večerní se nám blíží, za pár minut je tady, tak mrknem na silnice, tohle je info od Edy.
2: Mezi Kolínem a Kutnou horou padl strom, jo, zkusuje se to tady, je to tady fakt hodně, ale hodně velký špatný.
1: Edovi, děkujeme za info, míříme aktuálně taky na D1, máte namířeno na Prahu od Ostravy, tak mezi 213. až 196. kilometrem zdržení. Zdržení taky na D2 na Brno, a to už od 7. kilometru, kde je taky zdržení, je Pražský okruh, a to konkrétně směr letiště, mezi 14. a 19. kilometrem, tak všem za volant přejeme šťastnou cestu.

0: Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. Rádio Kiss počasí.
1: V úterý bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháníkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty budou mezi 28 až 34 stupni Celsia. Na horách bude 24 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích nyní dostane k projednání sněmovna. Německá města se potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Úřady po celé zemi se snaží bourovčíka hubit, používají k tomu speciální vysavače, plamenomety a nebo jedy. A teď zpátky domů.
2: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku začal znovu jezdit opravený parník pro 150 lidí. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizovala motory, kormidelnu i interiér na přídi. V nabídce jsou i krátké jízdy pro děti. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Mexika na mistrovství světa po povedené základní části vstoupí zápasem proti Ekvádoru do vyřazovací fáze. Přemožitel českého týmu ve skupině bude usilovat o první výhru v play-off od roku 1986, kdy rovněž coby hostitel prošel do čtvrtfinále a vyrovnal tím své maximum. To byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
3: A všem posílám samozřejmě pozdravení a přání hezkého večera, takhle v 6 večera taky budu posílat muziku a vy budete vybírat. A teď skuter.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
4: Be happy.

0: Katy Perry dospívala, no a další muzika je připravená, a to hlavně díky vám, protože jsme odstartovali Jukebox, takže vás všechny zdravím na startu nového týdne a vlastně na startu prvního prázdninového týdne. Právě prázdnin roku 2026. Tak nejenom, že zdravím ty, co si užívají prázdnin a dovolených, ale hlavně i vás, co samozřejmě pracujete. Tak i k práci nějaká ta muzika může být. Stačí se ozvat 210-323-323, náš telefon studiový. No a co takhle aplikace KISSu, pokud jí máte v mobilu, což doufám, že ano, tak stačí jednoduše poslat hlasovku. Standa jí poslal, tak co bych chtěl, abych já poslal jemu za muziku.
1: Čau Vojto, chtěl bych tě poprosit, jestli bys nám nezahrál třeba Makina Time, máme odpolední, tak ať nám to rychle uteče, popeláři z Přelouče, čau, Standa.
0: Zahraju, Stando, máte to tu, no a ať to utíká, přeju samozřejmě.

0: Zjistěte se 323323, to je to správné telefonní číslo, které máte vytáčet, pokud byste chtěli něco zahrát v jukeboxu, tak dopak je tam teď. Haló.
1: Haló, haló, to je Honza Brunský, dobrý den.
0: Ahoj Honzo.
1: Ahoj, ahoj. Já jsem strašně moc rád, že jsem se dovolal. Já bych poslal jako písničku za první můj manželce, kterou strašně moc miluju. Také synovi, který vlastně udělal maturitu. A nechal to na sebe, dáme asi síu nějakou.
0: Nějakou síu bys rád, jo?
1: Ano, ano.
0: A mám teda, kam šáhnu, tak tam bude, jo? Jakákoliv síja, hlavně ať to je,
1: jakákoliv síja.
0: No tak jo, tak já tam nějakou jdu vybrat. Tak zdravím tebe, zdravím samozřejmě všechny, kterým to hrajeme. A gratulace k matuře, synkovi, jo? I ode mě.
1: Jo, já se zavolám k tomu, ať to slyší taky, protože jako... O nějaký informatik, on nepije, jasně, jako osoba, nebo vůbec, jo, to, on je spíš ajťák, ale hlavně já jsem pyšný na něj, já jsem pyšný na moji manželku, která ho vlastně vychovává.
0: Věřím, věřím. Tak jo, posílám to a mějte se, Honzo, ahoj.
1: Díky, ahoj, ahoj.

0: Ladíte Kids, nový týden je tady, no a s novým týdnem jsme taky pro vás odstartovali novou soutěž. No a jelikož je léto a je čas dovolených, tak co takhle jako dovču gratis?
1: Odleďte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue Style do Bulharska.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
1: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Posloucháte Kiss a posloucháte taky Jukebox večerní při pondělku s datem 29. června, tak zdravím samozřejmě dvojici Petra a Pavla. Všem Petrům a Pavlům všechno nejnejnej k svátku a myslím si, že dneska v Jukeboxu pro nějakého Petra nebo nějakého Pavla hrát budem, protože co si budeme povídat, hodně častá jména tato. Tak ode mě tedy popřáno, teď ale ne Petr ani Pavel, ale Čenda.
1: Nazdar Vojto,
2: prosím tě, pust tam Dahul a Love Parade. Bylo by to pro všechny, co už nesnesou tyhle z ty vedra. Ať se všichni radujou, teď už konečně dneska trošku zapršelo, tak snad už bude líp. Měj se krásně a všichni kysáci taky.
0: Jo, někde zapršelo, někde i trošku víc, někde třeba ještě ani kapka, tak ať už jste teplomilové, i když ono takhle, jako to už, co bylo teď o víkendu, to už není ani teplo, že jo, to. Ne, vedro jako prase, když to řeknu takhle. Snad se za to prase nikdo zlobit nebude. Tak Dahul právě teď, taky vám zahrou muziku, stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci, a nebo volat naše studio.

0: di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
2: Vy jste ti, kteří vybírají muziku u nás na Kissu, a na telefonu teď Kulfík. Řekl jsem to dobře, Kulfíku?
3: Ano.
2: Ahoj, ahoj. A já se nad tím musím pozastavit, mě to nedá. Jo? Jako jak vzniklo, že se ti říká Kulfík?
3: Jmenuju se Kulfík, tak se mi říká Kulfík.
2: Jo, to je příjmení.
3: Krátka
2: jako, jo?
3: Příjmení.
2: To je příjmení.
3: Krátka příjmení, no.
2: To je komplet celý příjmení, jo?
3: Ne, jinak jsem Kulfík, ale říkají mi všichni Kulfík.
2: Takhle, tak to jo. Tak Kulfíku, ty jsi chtěl Prodigy po mně zahrát. Smack My ano. Bitch Up, já už to tady mám nachystaný. Kam to zahrajeme?
3: Zahrajeme to do Rifaldu a pro všechny, co se páří jak svíňa.
2: A to řek hezky. Jak svíňa. Tak hrajem Prodigy jak svíňa a měj se. Ahoj.
3: Čau, čau. Díky.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: První 60-minutovka pondělního večerního jukeboxu na Radio Kids, tak ta už je za námi, ale ještě nás 3 hodiny songů na vaše přání dneska čekají. Než dáme samozřejmě tu další jukeboxovou hodinu, tak dáme info, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Menší zdržení například na D1 ve směru na Prahu mezi 207. až 204. kilometrem, pak ještě taky menší mezi 198. až 196. kilometrem. Na D8 zdržení ve směru na Německo mezi 84. až 87. kilometrem. Na pražském okruhu se trošku zdržíte ve směru na letiště mezi 15. a 19. Bouralo se na D10 63. kilometr směr Praha anebo v Brně ve Sportovní ulici. Šťastnou cestu!

0: 19.00, to je přesný čas. S vámi na Kisu Vojta Sklenář, přeju hezký večer a otvíráme další jukeboxovou hodinu.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Hrajeme vám songy na vaše přání, je to pondělní večerní jukebox a vám všem hezký večer přeju, ať už otrávíte jakkoliv, tak můžete si taky nechat něco zahrát. Stačí k tomu jenom telefon a je na vás, jestli z toho telefonu zavoláte naše studio a nebo jestli z toho telefonu přes naší aplikaci pošlete hlasovku. David jí poslal.
1: Prosím tě, teď jsme vylezli z bazénu, v Opavě nám začala bouřka, je to příjemné. A pak se asi vrátíme, ale chtěli bychom si nechat zahrát s holkama, s Domčou a s Danielkou, nějakou písničku, oni ti řeknou, kterou.
2: My bychom chtěli zahrát Golden.
1: Takže nám pošli, prosím tě, Golden do Opavy. Díky moc, čau, David.
0: Davide, posílám a musím se přiznat, že jakmile jsem zaslechl dětské hlasy, bylo mi jasný, že asi nejspíš Golden.

0: Naše studiové číslo je velice jednoduché, 210-323-23. A když se dovoláte, tak já vám pustím takhle při večeru nějakou muziku a Silvu mám teď na drátě. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A musím říct, ahoj, že Silva před chvilkou projevila obrovskou radost. Nechceš jí projevit ještě tak, jako ať to slyšejí všichni kromě mě?
1: Jasně, určitě velice ráda, protože poprvé v životě jsem se opravdu dovolala na Kiss do rádia a udělalo mi to radost, protože se říkala, zkusím to a hned to vyšlo.
0: Poprvé v životě, takže ty máš rádiovou premiéru u nás, jo?
1: Ano, přesně
0: tak. Vidíš to? Tak to jsem rád, že se to podařilo dovolat. A tím, že se ti podařilo dovolat, vím, že chceš 3 šestky pustit. Tak to není problém, samozřejmě. Komu je zahrajeme?
1: Ale zahrajem to všem kysákům, ať už jsou u bazénu, ať už jsou doma u televize, především všem, kterým musí stejně jako já ještě trávit den za volantem a samozřejmě tobě do studia.
0: Děkuju, děkuju, tak ať ti to utíká za tím volantem a myslím si, že s náma určitě to utíká dobře, že jo, Silvi?
1: Určitě, samozřejmě, tak paráda. Poslouchám jenom vás.
0: Děkujem, děkujem, tak já pouštím muziku a tvoji rádiovou premiéru hodnotím známkou 1. Výborný to byl. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Radio Kiss je s vámi, vy jste s námi taky, což je dobře, tak hezký večer vám všem. Dneska odstartoval první prázdninový týden a pokud si třeba říkáte, že během prázdnin nebudete moct u nás vyhrávat peníze, tak se pletete.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Radio Kiss, které posloucháte, posloucháte nás minutku po půl osmé večerní. Takže samozřejmě hezký večer při pondělku přeju a doplnit další přání někomu, Kubovi.
1: Ahoj Vojto, poprosil bych tě jenom o zahrání písničky od Tiesta, aby se líbilo, já jsem zrovna na cestě. A poslal bych to všem kysákům, který poslouchají, jsou v práci, na cestě nebo kdekoliv, odkudkoliv poslouchají a samozřejmě tobě do studia. Díky moc, měj se hezky, ahoj.
0: Kubo, já taky díky moc, tak ať to utíká, Tiest to bude samozřejmě a co bude za chvíle, jenom další muzika. Jaká muzika? Někdo vybere, někdo buď jako Kuba přes apku, kdo pošle hlasovku, a nebo někdo na našem telefonu 210-323-323. To je to správné číslo, které máte vytáčet. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Jdeme na náš telefon s číslem 210-323-323. Tak Rádio Kiss, kdo tam?
2: Ahoj, tady Lukáš.
1: Ahoj Lukáši, co to bude?
2: Prosím tě, šlo by zahrát od Gabry Ponteho Muzika Tonante, taková starší pecka, nevím, jestli
1: úplně ví. Mami, to ví, že jo, mami tady nachystanou a za chvilku už jí teda pošlu. A chceš to někomu, nebo jenom tak jako pro sebe?
2: Určitě tobě a všechny, děkuju, kdo milují tady tu starou mileniálku, tak a v tom hitsu, i když teď u nás sprchlo, tak je to super, ale prostě všem.
1: Vždycky hezký pocit po těch vedrech, že jo, když to schladí ten déšť, viď, a člověk se nadechne a řekne si, konečně.
2: Jo, akorát víš co, já jsem byl na golfu, tak mě to zrovna chytlo, takový slejvak, tak jedu promočený teď v autě.
1: Takhle, takže ti to jako narušilo ti to i hru, jo?
2: No, trošku jo, no, trošku. Muselo se to ukončit.
1: Ale tak si rád, ne?
2: Jo, super.
1: No, tak super, to je důležitý. Super. A teď budeš znovu rád, protože ti zahraju toho Gabriel Ponte. Tak to tady máš a měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, čau.

0: vám všem přeju krásný večer, teď už posloucháte i další muziku a poznáváte, že jo, že jo, že jo, no depešáci, Denča je chce.
1: Ahoj Vojti, přeji hezký večer do Radia Kiss. Prosím o zahrání písničky od skupiny Depeche Mode pro všechny depešáky, depešačky k vám do studia a mějte se fajn, jste super rádio, ahoj Denča.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: Marky Mark, Prince, Idol, Joe a Song United. To je otvírák další jukeboxové hodiny na Kissu. S vámi Vojta Sklenář. Hezké pondělí.
5: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Artemas za námi a jukebox nám pokračuje, přehoupnul se do druhé poloviny, protože 2 hodiny je za námi a necelé 2 hodiny nás čekají. Teď nás čeká Lukáš, ten totiž vytočil náš telefon 210-323-323. Tak tě vítám v éteru, Lukáši, ahoj.
1: Čau, zdravím.
0: No a prosím tebe, to vytáčení

0: Že na Dovču dáme Galu, kterou jsi vybral, tak s kým tak, vším a tam jsi? No, povídej, no, jasně.
1: Jsem tady, který v pátek bude slavit krásné 40. narozeniny.
0: No?
1: A chtěl bych mu popřát všechno nejlepší, jo, hlavně zdravíčko, štěstíčko. A ať si to všechno užije, a ještě s kamarádama jsme tady, s kamarádkou.
0: A dokdy budete?
1: Do soboty.
0: Takže to tam oslavíte, ty narozky.
1: Jsme v podstatě, ano, jsme v podstatě v pozadku, zítra jedeme na loď, tam to bude taky divoké.
0: A ty narozky budou ještě divočejší, co?
1: Ty budou ještě divočejší a pak budou další týden pokračovat.
0: No, vidíš to. Nádhera. Tak užívejte moc a tady už je muzika. Ahoj.
1: Díky moc, měj se, zdravím všechny kysáky, čau.
0: Takhle je to jednoduché. No, i když jednoduché, řeknete mi, no to jednoduchý není se dovolat. Není, ale vždycky se někdo dovolá. Tak to taky zkuste, anebo přes apku.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Muziku na Radio Kiss vybíráte vy, takhle při pondělním večeru teď vybírá konkrétně David.
2: Ahoj Vojto, já zdravím z jižního Islandu, kde máme krásné sluníčko a 12 stupňů. A chtěl bych tímhle pozdravit všechny, kterým je teplo, přijďte k nám, bude vám fajn. A chtěl bych poprosit o zahrání něčeho od Red Hot Chili Peppers. Dlouho jsem je neslyšel. Tak jo, děkuju moc. Zdravím všechny, co znám a co neznám. Ahoj.
1: Tak malý tip, kam vyrazit za příjemnějším počasím, i když zase si říkám jako 12 stupňů. 12 stupňů je málo, ne? Co? To by byl příšerný skok. Příšerný. Tak Davide, zdravíme na Island, do zimy, jo? A Red Hoty pouštíme. Tady to máš.

0: lovely hoes. Be glad to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Některé songy je hezké nechat až do úplného, úplného, úplného konce. Ještě pořád to tam vrní. Wobble You na Radio Kiss. Hezký večer vám všem přeju. Nový týden je tady, 29. červen. No a jestli jste si říkali, že jako léto, prázdniny, ranní Kiss nebude, kde pak, chyba lávky.
2: Takhle se vstává jedině na Kissu. Možná posloucháte rádio u moře.
3: Na chatě.
2: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
3: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
2: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Radio Kiss vám hraje písničky na vaše přání. Je tady jukebox, máme lehce po půl deváté večer, co dáme dál?
1: Čau Vojto, tady Spike, prosím tě, mohl bys mi tam zahrát Schumachera, aby mě trošku nastartoval, dělám faktury a trošku to usínám. Díky moc. Měj se hezky, čau.
0: No jo, konec měsíce, faktur třeba. Tak nejenom Spike chtěl Schumachera.
2: Kysáci, tady Verča a
3: Tom.
2: Zahrajte nám prosím Schumachera.
3: Děkujeme.
0: Tak i pro Verču a pro Toma hrajem a Štěpán bych chtěl taky pro svoji mamku. Tak i pro ní DJ Vizáž, Formula, to je další jukeboxová muzika při pondělním večeru.
4: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
5: Schumacher.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Chcete zahrát na Kissu, tak namluvte hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss, kterou máte v mobilu, a nebo jednoduše se dovolejte. Sem k nám na 210-323-323. Petrovi se zadařilo teď, hezký večer ti přeju.
3: No, děkuju.
2: A hezký sváteční večer samozřejmě. Děkuji. Taky slavíš svátek, nebo jak to máš?
3: No, tak teď jsem přijel z práce, no. Ale chtěl bych poslat blahopřání i svému bráchovi.
2: Počkej, Petře, Pavel. Zajímá mě, je brácha Pavel aspoň?
3: Aby to... Samo.
2: Fakt jo?
3: Samozřejmě, jo? Jasné.
2: To je dobrý, to je super, to je skvělý. Takže i jemu samozřejmě hrajeme, to je jasná věc.
3: Samo.
2: Tak a co bys rád za píseň?
3: Vesnu, Moravu.
2: Dobře, dobře, dáme Moravu a hrajeme, hrajeme. No tak vidíš to, to je krásný, no. To je krásný. Já všechno uhádnu.
3: Já jsem říkal od Plzně.
2: Ty se z Moravy se daleko na západ, jo? Nebo...
3: Jasné, jasné, kvůli práci, no.
2: Jasný, jasný, chápu, chápu. Tak ale teď teda Moravo si můžeš zaspívat, já to hraju a měj se hezky, ahoj.
3: Super, díky moc, ahoj.

0: Je tu 9. hodina večerní, znamená to, že před námi je poslední 60-minutovka pondělního večerního juboxu. Vojta Sklenář stále s vámi.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Poslední Žuboxovou hodinu jsme načali, takže ještě necelých 60 minut máte na to nechat si něco zahrát. Teď zahraju Antonovi, protože se dovolal do studia. Hezký večer přeju.
1: Taky.
0: A tvůj večer na cestách, je to tak?
1: A to jsem zrovna na kole, jedu pro pití.
0: Jo, na kole, ty mi voláš z kola? Není to nebezpečný? Co?
1: Ne, já jsem se právě zastavil.
0: Jo, tak to jo, tak to jo. A kam jedeš na kole?
1: A jedu se jenom projet pro pití a ještě nějakou práci.
0: Večerní projížďka.
1: Jo.
0: A už jako

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Při pondělní večeru si můžete nechat zahrát nějakou tu píseň, jako vždycky večery od pondělí do čtvrtka patří samozřejmě vám večernímu jukeboxu. Tohle je vzkaz od Matese.
3: Hele, čau Vojto, zahrajeme tam bobinu 1680. Bylo by to pro mýho dědu, pro tebe a pro všechny kysáky.
2: Tak jo, zahrajeme, kam to ještě bude?
4: Ahoj Vojto, tady po Praze, Tomáš, Aleš, Mirek. Chtěl bych se zahrát nějakou pěknou písničku, že jsme to ve zdraví přežili, tu na Siborsku. Jak jsem po Praze, hodně štěstí, zdraví. Čau.
2: Tak jo, Aleši, i vám samozřejmě. A Jitka bych chtěla taky pro všechny, co jsou ještě v práci, ať to utíká. A těch bude spousta, tak vám taky popřeju, ať to utíká vám, co pracujete. A vy, co neděláte nic, to jenom tak jako užívejte klídek, pohoda a jukebox na Kisu.

0: soutěžte o dovolenou v Bulharsku.
1: Cestovní kanceláří Blue Style a Radio Kiss.
2: Sezóna dovolených je tady, tak já myslím, že určitě spousta z vás už máte naplánováno, no ale co kdybyste dovču měli od nás, protože my soutěžíme s cestovní kanceláří Blue Style a to o dovolenou v Bulharsku. Vyhrát můžete pobyt pro dvě osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Ralice Aqua Clubs All Inclusive, samozřejmě, abyste nemuseli vůbec nic řešit. A pokud byste chtěli vyhrát, tak běžte teď k nám na web kiss.cz a tam správně odpovězte na otázku, které z uvedených bulharských letovisek najdete v nabídce Blue Style. Máte tam na výběr tři možnosti. Doporučuji neklikat jako jen tak od boku, ale najděte si správnou odpověď na webu cestovní kanceláře Blue Style, k tomu připojte váš kontakt a potom čekejte na pátek, protože tenhle pátek po 15. hodině náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do vysílání a když ten daný soutěžící obratem zavolá a dovolá se k nám do studia, dovolená bude jeho. Moc vám držím palce.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Večerní jukebox na Kissu stále pokračuje a teď bude pokračovat s Radkem na telefonu. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj všem posluchačům Kissu, tak já bych chtěl něco od Bass Huntera a bylo by to tady klukům do Strakonic, co se tady mordujou s bagrem a v podstatě pro všechny, co to mají rádi, tuhle muziku.
0: Takže spravujou bagr, jo? Bagr se porouchal, jo?
1: Ne. Spravujou bagr se porouchal a zítra musí zase pracovat.
0: Takhle, takže aby to stihli hlavně, že jo?
1: Aby to stihli, aby no, to čeká nás celá jako bezesná noc, takže budeme fungovat.
0: No ale dáte to.
1: Jo, to
0: no,
1: určitě,
0: tak
1: určitě.
0: To je nejdůležitější. Tak teď k tomu i Bass Hunter a mějte se tam všichni. Ahoj.
1: Děkujem. Vy se taky mějte. Ahoj. A Jojo Man.

0: Kiss.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
0: Non-stop.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Zívenář, Putenář. Jukebox
1: Rádia Kiss. Pokud už se chystáte takzvaně jít na kutě, tak vám taky popřeju Gute Nacht, jako jste to slyšeli před chvilkou v písničce Ein, zwei, Polizei. Blížíme se ke konci večerního jukeboxu, poslední jedna jediná píseň podle někoho z vás, tak ta už je připravená a ten poslední, kdo vybírá dneska, je Lukáš. Tak Lukáši, co mám pustit?
2: Přeji nádherný večer všem. Já sedím v obýváku a piju tekutej chleba a poprosím písničku Boro Boro. Užívejte pondělí.
1: No tak jo, tak dobrou chuť k chlebíčku teda ti přeju a Araše posílám. Song Boro Boro uzavírá večerní jukebox na Kisu, ale večer na Kisu pokračuje dál. Po 22. hodině už se těšte na to nejlepší z dneška, takže jaké bylo pondělí mezi 6. ranní a 6. večerní, uslyšíte. Stále přeju krásný večer všem.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Večerní jukebox ten nám sice skončil, ale kdo budete poslouchat v noci, tak se těšte na jukebox noční, ten začne úderem půlnoci a těšte se na Lenku, no a do půlnoci se těšte na to nejlepší z dneška. Takže co zaznělo dnes v pondělí 29. června? Tahle hodina bude patřit rannímu Kissu, kde byla třeba rubrika Hej Šašo. Taky jste se dozvěděli poslední výsledek hlasování v lepší než originál. No a taky se probíraly různé víkendové události.
2: Tak co, žijete kysáci, po dnešní noci, to je něco. Chvilku ještě vydržte, teď se jenom modleme, aby bouřky nepřinesly něco, co by bylo až moc fatální pro nějaký majetek a tak dále. Ale no, to byl víkend, tyjo. My tady nezavřeli pusu od té doby, co jsme se viděli, protože si tady sdílíme zážitky.
3: To je pravda, víkend byl opravdu nabušený emocema všim. Tenhle víkend děl snad úplně všechno.
4: Moc jsme si ho užili a děkuju kamarádi, že jste tam u toho byli se mnou.
2: To my tobě a Míše, Patriku, protože tohle byl tak krásný den. Za prvý, ty jsi to připravil s Míšou absolutně dokonale.
5: Jo. Super.
2: A ono to bylo krásný nejenom tím, jak jste to měli zorganizovat, jak dobrý bylo jídlo, jak krásný místo se vybrali, ale jak skvělý lidi jste pozvali.
3: Jo.
2: To byla party tohle. My jsme to tak potřebovali po tom všem, že jsme na chvilku mohli vypnout a jenom žít okamžikem. A no to prostě na to se nedá zapomenout.
3: Hlavně jste skvěle podchytili i to vedro, který bylo v tu sobotu, protože kysáci, Míša s Patrikem to vzali zodpovědně, nachystali rozprašovač, takže tam pořád šel větrák, do toho šla voda, takže lidi se mohli osvěžit. Pak jak tam byli hasiči, tak se kropilo. U toho, tyjo, to bylo Standa, si myslím, že se jmenoval ten hasič, který kropil. Ten tam pokropil úplně všechno, střechu, pak to vzal i z lidma. No, všichni byli osvěžený a ještě, aby to bylo fakt jako dokonalý, tak oni nakoupili velký množství vějířků a normálně všichni se tam ovívali.
4: 7 kubíků vody tam padlo.
2: To bylo neuvěřitelný, ale tak to pomohlo právě.
4: Jo, výborný.
2: Takže to je ten tým dobrovolných hasičů ze Strmilova.
4: Ano, ano, to jsou oni, kluci moji.
2: Já si snad dobrovolně zapálím chatu, aby přijeli. To byli kolíci, ty.
3: To byli výborní.
2: To bylo něco.
4: Byla to sranda.
2: No, koukám, že naše hlasivky taky dostali trošku zabrat.
4: Jo, taky jsme tam pak pařili na konci, no.
2: Jenomže ono to není jenom tím, ale taky s tou klimatizací a vedrem a teď to všechno střídáš.
4: Ano. Jak jste se vůbec vyspali v tuto noc? Já teda absolutně musím říct, že jsem naspal tak hodinu a půl, si
2: vůbec,
4: myslím.
2: Vůbec to nešlo, no.
3: My jsme si mysleli, že jsme to chytře vyřešili, protože jsme si rozložili karimatku a spali jsme na terase. Ale v půl druhý ráno na nás začalo kapat, protože trošku pršelo. Takže jsme se museli zase schovat dovnitř a tam bylo vedro.
2: Tak na vás myslíme, ať to zvládnete a nebojte, ono se trošku ochladí.
0: Ranní Kiss.
6: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Lepší než originál.
2: Takových týdnů, takových měsíců. Písničky připravujeme, troufale tvrdíme, že je zaspíváme líp než originál. Ano. A vy nám vesměs fandíte, za to chce moc poděkovat. Najde se taky několik lidí, kteří naopak jdou tvrdě proti nám, ale to je prostě v pravidlech hry a kvůli tomu to takhle děláme. A Patriku, Míšo, naše ranní trojka je tu teď v této roli naposledy.
3: Mm-hmm, úplně naposledy.
4: Ale zároveň je to poprvé, co jsme si spolu my tři zaspívali.
2: To je jaký pravda.
3: Jo, to bylo skvělý. Jo.
2: A zrovna tak dobře, vám se to taky líbí, píseň We Are Family, kterou jsme přejmenovali na We Are Kiss
4: ano.
2: Family. Ano. A navíc tady v té době se to vlastně tak moc hodí si připomenout, že bez vás, že stojíme při sobě. Takže jste měli možnost hlasovat od pátku až do dnešního rána do 7:30. Díky, podle těch počtů hlasů je vidět, že jste za to pěkně vzali.
3: Mm-hmm.
2: A teď je otázkou, kdo oznámí výsledek, protože my si přejeme 100%, tohle se nikdy nepovedlo. Nejnižší procenta byly snad jednou pod 50.
3: Ano.
2: U hitu Zlato pojď na to.
4: Mm-hmm. Ano, to zpíval Martin Hovorka.
2: Jo, jo, jo. A nejvíce bylo?
4: Magda Bronková, ta zpívala Silver a taky DJ Basslicker a ten zpíval Stamp on the Ground.
3: Tak, čekaj,
2: to bylo 98%.
4: 98%. Jo,
2: 99 nikdo neměl a 100%.
4: Už vůbec ne.
2: Tak co, tak kdo to bude?
4: Já si myslím, že bys to měl být Romanety.
2: Proč já?
4: Protože já pořád kachním a mě kysáci nevěří už
3: jo,
4: ani
3: jo,
4: slovo.
3: Jo, má pravdu. Určitě.
2: Já taky dost často vypouštím kachny. A navíc, když lžu, tak se u toho prej tak jako divně směju, že
4: ale
2: to je na mě poznat.
4: To nikdo nevidí, víš, v rádiu.
2: No, potom to je záznam teď, veď nahráváme.
4: Ale to,
2: to
4: je potom.
2: Já bych navrhoval Patrika.
3: Ne, já to nemůžu.
2: Jenom před Bohem teď dal slib v sobotu, krásný, ano, své Míše, na jeho svatbě. A já si myslím, že si teď bude dávat veliký pozor, aby náhodou neudělal nějaký hřích. Takže ten poslední, kdo by něco udělal nepoctivě, je Patrik.
4: Pravda.
3: No dobře, no, tak počkej, já si to najít. Tady, počítám hlasy, vydrž.
2: V pohodě, času dost. Jestli tam bude 89, nebo nevím, 70, ne-li pod 50.
4: Já nevím, ale Patrik bouchnul do stolu.
3: Romane, můžeš prosím tě úplně stlumit podklad?
2: No.
3: To je blbost. Dámy a pánové.
2: Co tak?
3: Je to neuvěřitelný. Ale ranní trojka opravdu získala 100%!
4: Ne!
2: Čokujem! Než vy tam na chodbu, kdy tam vysílají, prosím tě, ještě další. My opravdu máme 100%, jo.
3: Čistých 100%.
2: No, to mi řekni, jak je tohle možný,
4: je to
2: ale
4: možný tohle.
2: Tlačítko horší tam přece bylo.
3: No samozřejmě.
2: A to mi chceš říct, je nás tady v zemi skoro 11 milionů a nenašel se, není to náhodou 99,9?
3: Je, mně se to zavřelo. Je to 100%.
2: Opravdu čistý. Ani jeden nekliknul na tlačítko horší, jo.
3: Já to musím znovu odevřít.
4: Ty a to je, co? Tak jako jo?
2: Co jako jo?
4: Řekne mě co?
2: Mluvíme celou dobu.
4: Tak ty řekni to důležitý, Romane.
2: A teď je to na mě.
4: No, protože no, ty vždycky toho říkáš ty důležitý věci.
2: Tohle ale není důležitý.
4: Je to důležitý.
2: Je to důležitý.
4: Je to hodně důležitý.
2: No tak dobře, no. My vám chceme něco říct, kysáci. Hlasování na webu kiss.cz opravdu bylo.
3: Ano.
4: Ano.
2: Tlačítko lepší a horší opravdu bylo.
4: Mm-hmm. Souhlas.
2: Když jste klikli na tlačítko lepší, tak se hlas připsal.
3: Ano, jako běžně.
2: Když se kliklo na tlačítko horší, hlas se taky připsal.
4: Ano. Ano.
2: Akorát s tím, že když jste klikli na to tlačítko horší, tak se vám nejprve zobrazila jakási fotka místo poděkování za váš hlas. Míšo, co na té fotce bylo?
4: Na té fotce jsme byli my tři, ale nebyli jsme be happy. Ty jsi tam, Romane, hrozil.
2: Mm-hmm, hodně a hrozil.
4: Ale opravdu byl z tebe šel respekt.
2: No, přísný.
4: Já jsem byla úplně v šoku, jak někdo mohl stisknout tlačítko horší.
2: Mm-hmm.
4: A Patrik, ten to vzal trošku pozitivněji, ten ukázal danému člověku, že je jednička.
2: Ten, kdo klikl na tlačítko jo horší. A ona pod tím byla ještě jedna důležitá věta.
3: Tohle ti neprošlo. Tvůj hlas byl právě zařazen mezi lepší. Be happy.
2: A hejtři se teď normálně můžou zbláznit.
4: A teď, a já bych jim tam kliknul ještě jednou na to tlačítko a ono to nejde. A ono to stejně.
2: tak se omlouváme, že jsme si z vás trošku udělali srandu na finále. Horší je to třeba s Terkou Jandovou, která se přišla vsadit, že ani náhodou nemůžeme dostat 100%. Takže Terko, těšíme se na proseko.
1: Ano, ano. Řekněte mi, proč jsme to nedělali takhle od začátku, když je to skvělý.
2: Že jo?
4: Jo, my se tady nervujeme od začátku, kolik to bude mít procent, a když bychom to takhle jako...
2: Takže vám chceme upřímně poděkovat. Raní trojka má 100%!
0: Raní trojko, dořekni.
4: Anděli, a do toho se zase započítám.
1: Jako na finále dobrý, Romane.
2: To je jedej jingle, tohle z toho. Tak jo. Finální song pořadu lepší než originál. Pokud se vás to trošku dotklo, odpuste nám to. Ale my jsme si z toho museli udělat srandu. Vždyť tady vlastně nejde o hlasy. Tady šlo o to hezky uzavřít.
1: Ano.
2: No a jdem to oslavit.
4: Jdem to oslavit.
2: Zpívejte si s náma, jo? A to trénujete na 18. července. Na Kiss Party.
1: Tam si to dáme live.

0: poslední song pořadu Lepší než originál.
1: Díky za to, jak jste nám všem fandili.
0: Užijte si léto, užijte si prázdniny. Vždyť žijeme len raz. Právě tu a právě teraz.
1: Já už cítím vůni lesa.
0: Tak pojďme všichni.

0: 100% lepší než originál.
1: Je to tam, dobře ví, dobře ví.
0: Nejvíc byl Peťan. Peťan je totiž ten, který hned v pátek kliknul na tlačítko horší.
2: Ale.
0: No. A ještě, když jsme vás tady trošku jako táhli za nos, jak to bude nebo nebude s těmi procenty.
3: Hele, vy herci, já jsem tam vám schválně jsem dal v pátek, že horší.
0: No schválně.
3: A viděl jsem, jak jste se na mě zamračili a vás, a můj hlas jste zařadili do kategorie lepší.
0: Ano.
3: Takže nehrajte teďko tady na to, na nás ostatní, že nevíte, že máte 100%. Čau, Peťan.
0: Čau, Peťane.
4: Peťane, že jsi se neozval už v pátek.
0: On se ale skoro nikdo neozval. Přitom ty tlačítka horší byly použity asi jenom, nevím, 150krát, 200krát, jo. To jsou lidé, se kterými se potom budeme muset nějak rozloučit, jo, protože...
5: Soudně vyrovnat, ano.
0: Ty nemůžeme přece mít mezi přáteli.
2: Ne, to ne, blacklist. No,
0: ale že se neozvali, viď?
2: Ne.
0: Že nedali vědět, jako že to chtěli hejtovat, tu písničku.
2: Ale my jsme to čekali, že se třeba přes víkend objeví ty naše fotky a že to lidi budou řešit a ono nic.
0: Ticho.
5: Taky anonymní účastník vidí, že by dal třeba příspěvek, aby se nepřihlásili k tomu, kdo to byl. To jsem přesně čekal, ale ne.
2: Já si myslím, že ale ty lidi si říkali, ty brďo, já jsem dal horší a já to teď nemůžu zveřejnit.
0: Takhle, hejtovat je moc ostrý slovo, to zase ne, je to o tom prostě, že mám to nesedlo,
2: ano.
0: Nám to nesedlo a tím pádem přišla ta možnost, že jste prostě tomu nechtěli dát kladný hlasy, ale smůla.
2: Ale možná se mezi těmi lidmi objevili i nějací hejtři, no a ty mají prostě smůlu teď.
0: Ty jo. No. Heleč, no nic, máme 100%, to je prostě daný.
5: Spokojený, hele.
0: Já jsem nadšený.
5: Líp jsme se nemohli rozloučit s touhle rubrikou.
2: Ano, ale my se na vás, co jste nám dali horší, nezlobíme, ani na vás hejtry, a jelikož jsme tady Be Happy a jsme všichni kamarádi, tak jim pošlem písničku, ne?
0: Tak se
5: Jo, Míšo, to se hodí.
0: Zas takhle jako píchat do osího hnízda.
5: Jenom to dej,
2: je to
5: jenom
2: hezká
5: to
2: písnička.
0: Tak jo, to vám posílá to. Míša Dinhová.
6: Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car.
0: Počkej, to se ti vrátí.
7: Raní kiss.
8: Raní kiss.
7: Každý všední den. Od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Tak jsme to uzavřeli. Náš pořad lepší než originál. Za všechny hlasy děkujeme, ať už byly jakékoliv. A Radim má jeden dotaz.
2: Nazdar trojko, tak si připadám, že jsem asi jedinej, který si sedí na vidění, anebo jsem z toho sluníčka už tak přehrátý. Ale já prostě furt nechápu, jak jakože poslední. To už nebude žádnej megahit nic od vás? Díky, Radim.
1: Určitě bude. To jo, akorát to bude trošku jinak. Ono je to tu zvykem, že přes léto Raní trojka zůstává s vámi, byť nějaké volno si vezmeme, ale vysílat budeme. Ale rubriky mají vždycky pauzu, odpočinek a začneme s tím v září. Jenomže, co se týče pořadu lepší než originál, v takovéhle míře, aby jsme každý týden vydávali nějakou píseň, ho vracet do hry nebudeme od září z toho důvodu, že to je tak časově náročné, že musíme odkládat jiné věci, které jsou ještě prioritnější a bohužel není zbytí. Ale jak říkám, něco chystáme. A nechci vlastně mluvit o tom, co to dopředu
3: jo,
1: bude.
3: To asi ne.
1: Vy jste přišli o překvápko, co bude na podzim.
3: Ale mohli bychom zároveň ještě zmínit Žána Luka,
1: jo,
3: který všechny ty songy dával dohromady a hlavně pro něj je to extrémně pracný.
1: To je pravda. Takže Honzo, moc děkujeme. Všechno si nám to krásně pomohl nahrát, měl si pevné nervy s námi, některými nespěváky a nespěvačkami. A výsledek máte vlastně na YouTube, kde si ty písničky můžete pouštět pořád a pořád dokola.
3: Každou písničku, kterou si pustíte, tak každá prošla rukama Žána Luka.
0: Raní kis.
4: Každý všední den od 6 do 10.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Radio Kiss. Uvádí.
1: Českýho bude v jednom legendárním devadesátkovém hitu. To ví náš posluchač Václav. Bohužel nemůžeme ho teď slyšet, nemůžeme se spojit, jak jsme domluveni, protože má napilno v tuto chvíli, ale zdravíme ho moc, protože poslouchá Kiss a jak napsal, našel něco českého v tomto legendárním hitu.
2: Máme tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos!
1: Jsme nechali hodně dlouhý tentokrát.
3: Něco s bábou? Bába la nosa, bába
4: něco
3: nosa.
4: Něco s Carlosem? No. To jsem slyšela na konci.
3: Bába la z nosa, něco bába z nosa.
4: Bába z nosa?
5: No. Něco s bábou, to vždycky takový ty hláčky, ne? Tvoje bába je ve vaně.
4: Nemáš tam nějaký kratší kousek?
1: To víš, že jo, tady je to.
2: I venga conmigo!
4: I venga conmigo!
3: Iveta? Iveta? Ne?
1: Tak...
3: Ibenga, ne, pardon.
5: Proč? Jako,
3: ale jo. Možná jo, by tam bylo.
1: Tak je tam prý údajně věta, dívej na toho Amiga.
4: Dívej na toho Amiga.
2: Ibenga conmigo!
3: Jako, jo.
1: Jak to?
4: Já jsem zjistila, že jsem se asi dlouho nečistila uši.
1: Tak to jako, čekej ještě jednou.
2: Ibenga conmigo!
3: Ale jo.
1: Je takový jako dívej na tam Miga.
4: No právě já tam na konci slyším něco trošku jiného.
1: Dívej na toho Miga, jako Mig letoun.
3: Stíhačka.
4: Jo, Miga.
2: Dívej na toho Miga.
3: Jo.
4: Dobré,
3: jo. Mm-hmm. A co tam slyšíš ty, Míšo?
4: Nic. Jo. Já jsem si zaměnila M s druhým písmenkem, dost podobným.
3: Amiga.
1: M písmenko.
4: Jo, dala jsem, to neřešte.
1: U Amiga?
4: Jo, já jsem tam vyměnila za písmenko N.
1: Aniga?
5: A už mi to došlo.
3: Jo, mě taky.
1: Prý to, pšt.
3: Dobrý, Míšo.
4: Jo, ale pojďme dál.
1: Ale díky, Vašku. Hezký ráno i tobě.
0: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
0: Každý všední den. Od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Co se dělo dneska ráno na Kissu, tak to jsme vám připomněli v minulé hodině a tak teď po 23. nabídneme, co se dělo po raním Kissu. To znamená, že bude Michal Kavalčík, konkrétně jeho dnešní otázka na vás a taky jeho dnešní moudro a taky bude Radek a Magda. A k tomu spousta muziky, tak díky moc, že ladíte a laďte dál takhle při pozdním večeru.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Neuvěřitelné historky, zážitky ze svatby, ať už jste byli účastníkem, ať už jste možná byli i nejdříve snoubenci a pak novomanželé, prostě něco, co vás jako fakt úplně dostalo.
3: My jsme si na svatbu objednali krásného čuníka. No a když jsme ten den si pro toho čuníka, den té svatby přijeli, tak nám oznámili, že našeho čuníka nemají. No. Tak jsme nabrali 8 kilo krkovice a museli jsme to zvládnout takhle.
4: Ale na mojí svatbě se samozřejmě tancovalo, pustila se písnička, Trejda roztáhl ruce, manželka proti němu vyběhla jakože zvedačka, no a on jak byl najetej, tak jí zvedl a ona spadla a rovnou na hlavu.
5: My jsme mým rodičům jsme řekli noc před svatbou, že to bereme a tchýni jsme nemluvili, že jde na představení od švagrový dcerky do školky, že to mají na náměstí, tak jsme se tam zčuchli. Po 10 minutách se všimla, že mám bílý šaty, říkám, a máte sebou občanku? A ona, no mám, proč? No já jenom, že jdete jako svědek na svatbu.
2: Tady je dnešní výherní hlasovka.
6: Tak já mám příhodu veselou, neveselou ze svatby, kdy pán vyhlásil soutěž dones něco a řekl dones tchýni. Tak pán běžel, vzal tchýni, utíkal s ní, jenomže to byla taková stará 80-letá 40-kilová babička a jak běžel, tak zakopl, no a byť nechtěl, vyhrál, ale tchýni do cíle dohodil.
2: Doufám, že teda 40-kilová babička to přežila.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady máme moudro dne, už dlouho jsme si ho nedávali po 11. hodině, tak co tam dáme? Dáme tam něco ostřejšího, něco jsem tady našel, jo, dneska to bude trošku ostrý.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Toto už není léto. To je zkušební provoz pekla.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: A společně se teď vydáme do Mexika.
2: Novodobý Batman. Prosím vás, tohle není lákadlo na nový film, ale je to tak Batman, který pochází přímo z Mexika.
1: To nevíme.
2: No fakt?
1: No počkej, nevíme jeho identitu.
2: No takhle, jako já myslím, jako, že...
1: Děje se to v Mexiku.
2: Děje se to v Mexiku a je to, jako, je to reálný, není to
1: je
2: prostě
1: to reálný,
2: lákadlo na film, jo? Protože už celkem pětkrát objevila uprostřed noci muže připoutaného širokou lepicí páskou ke sloupu pouličního osvětlení právě policie ve středomexickém městě Lagos de Moreno. Na čele měli těto pánové, každý z nich, načmáraný nápis zloděj a na sloupu připevněnou cedulku s výčtem zločinu, které údajně spáchal. Proto se říká, že je to novodobý Batman z Mexika, protože operuje jenom v noci a chytá zlodě.
1: Je to škoda.
2: Proč?
1: No ne, škoda prostě, že jim to tam jenom maluje.
2: Takhle, to bys zvolil jako jiný způsob.
1: No tak máme tady film, že jo, s Bradem Pittem, Harvey Barchaň a tak dále.
2: Ano.
1: Ten to vyřezával, to je takový, jako asi moc, ale... Sorry, jako třeba nějaký, pamatuješ si, jak se holkám ve středověku nebo tady v tom čase minulém lehkým děvám se nebo něco podobného, tak jim vypalovali lilie.
2: Nebo šarlatový písmo, ne?
1: No a různý takovýhle věci, ano. Takže jako on ten středověk neměl úplně blbý věci.
2: Jak v čem, no?
1: ne, počkej, tak jako když tě chytnou přečinu a je to prokazatelný, dobře. No tak jako přijdeš do obchodu, jo, a už máš na rameni prostě nějaký takovýhle cejkovní zamení, jako... Už víš, že si na toho člověka mají dávat majzlat.
2: Hele, měli taky, ve středověku měli takzvaný pásy cudnosti, takže já bych zlodějům třeba dávala něco na ruce, aby je nemohli takzvaně používat.
1: Pásy cudnosti, to taky podle mě není jako od věci. Jasný?
2: Chtěl bys jeden, jo?
1: No, to je vidím, úplně jak vidím, jak dobíhám na záchod. Vypadnou mi klíče, nemůžu to strčit do zámku, já nevím cokoliv. Já myslím, že by tyhle zařízení rezly o 106.
2: To asi ano.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6. Na rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Co byste si tak mohli pořídit za 1 000 000 korun? Tak určitě spoustu věcí, co si budeme povídat, jo? Někdo by to určitě rozdělil třeba na nějaký užitečný věci, někdo by zainvestoval a někdo by si pořídil třeba rovnou kolo. Jízdní kolo.
2: Tak jízdní kola, když chceš jít do nějaký prémiový značky, jakože opravdu, která se jmenuje cyklistice například,
1: tak
2: jako 100, 200, 300, ale i 400, ne-li víc tisíc, není problém.
1: Okay.
2: Ale furt se držíme jako proti tomuto kolu níž.
1: To jsou ale značky, které se vyloženě zabývají cyklistikou.
2: Ano.
1: My tady máme ale kolo značky Louis Vuitton. To jsou
2: LVčko.
1: Prosím vás, LVčko, to jsou prosím vás hlavní kapelky.
2: Láďa Bízek, ano.
1: Louis Vuitton ve spolupráci s italskou značkou Pinarello vytvořil limitovanou edici kola za $50,000, což je opravdu jako v přepočtu na naše něco málo přes mega.
2: Je to Takhle zrovna k tu značku, kterou jsi zmiňovala, tu italskou, Pinarello. Tak to je samozřejmě velmi dobrá značka na kola. Velmi drahá, velmi úspěšná a taky tomu rozumí. Ale přece jenom jako mega, no. Na druhou stranu my jsme se tady bavili, kolikže těch kol udělají. Jedna věc, jo, udělají třeba 100. Já vám garantuju, že ta stovka bude rozprodaná ještě dřív, než začne někdo vůbec nasazovat sedlo.
1: Pro běžného člověka asi úplně nepředstavitelná věc, že by si to pořídil. Proč za mega?
2: Proč?
1: Tak to si radši koupím auto. Ale samozřejmě je spousta, myslím si, že i z Blízkého východu, ze středního východu.
2: Dálného východu.
1: Dálného východu. Prostě z východu. Tak
2: prostě Hradec a tam takové.
1: Tak. To jsou takový hradečtí šejkové, kteří si to třeba pořídí a tak, no.
2: Hele, když na to máš samozřejmě, ale jak říkám, ještě dřív, než vůbec začne někdo vyplejtat drávky, tyhle kola budou rozprodaný.
1: Je to tak.
2: O tom jsem přesvědčený. Hele, a tím to jezdí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: hodinu a volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Krásnou noc, kysáci, máme jednu minutu po půlnoci a to znamená, že startují noční jukeboxy s Lenkou. Jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: Dan Barta a On My Head, doufám, že jste se aspoň maličko ochladili touhletou písničkou. Na mnoha místech už bouřky panují, Praze se to pořád vyhýbá, tak uvidíme, co v noci. No a já na telefonu teďka hlavně mám první dnešní volající. Marcelko, slyšíme se, ahoj.
2: Ahoj, slyšíme.
1: Já tě zdravím, odkud k nám voláš?
2: Já telefonuji z Hrozdoma pod Radloštěm.
1: A jsi v práci nebo máš pohodičku, léto?
2: No, pohodička teďkom, se psem ležíme v posteli.
1: A není vám vedro, je to dobrý u vás, nebo jak to vypadá?
2: Jo, tady takhle je celkem už příjemně, pofoukává, takže fajn.
1: Tak to je dobrý, no a co zahrajeme na přání, když ses dovolala?
2: No, my jsme se spolu bavili něco od Briana Adamse.
1: Něco romantického si chtěla, tak jsem vybrala ano. Everything I do it for you. A pro koho to bude?
2: A bude to pro moji lásku Lukáška. Uh-huh. A chtěla bych mu říct, že ho neskutečně moc miluju. A teď je na noční, tak ať mu to rychle práci utíká.
1: Tak super, a poslouchá?
2: Já doufám, že ano.
1: Tak jo, budu doufat taky. A posílám Briana Adamse. Měj se hezky a pohodovou noc, Marcelko.
2: Ty taky. Ahoj. Mějte se krásně. Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Připomínám telefonní číslo 210-323-323 a momentálně na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, ahoj, tady Mirka z Mladý Boleslavy.
2: Mirko, ahojky, jseš v práci na noční?
3: Ne, jsem na rodičovský.
2: Aha, takže doma pohodička s malým mimčem?
3: No, 3letá holka.
2: Tak to už se aspoň trošku vyspíš, viď, že už ti to jako nebodí,
3: jo,
2: malá.
3: Jo, tak ona od malinka byla taková, že spala, mm-hmm. Takže na pohodičku.
2: No tak to jsi měla štěstí, to je skvělý. A teď konečně máš klid na trochu poslechu Rádia Kiss?
3: No já vás poslouchám od rána do večera.
2: Fakt?
3: Od rána
2: tak to jsme
3: do večera
2: rádi.
3: Do noci.
2: To jsme rádi.
3: A chtěla bych, můžu říct?
2: Ano.
3: Chtěla bych poděkovat všem v Kiss Rádiu.
2: Mm-hmm.
3: Jste úžasný.
2: Moc děkujeme.
3: Opravdu.
2: Díky moc,
3: vynikající,
2: Mirko.
3: Jako od A až do Z, co se týče ranní trojky, to je úplně...
2: Dobře.
3: Každý den pozbuzení.
2: To jsme rádi.
3: Víkendový s Martinem Hovorkou, mm-hmm. To je úplně...
2: No a co zahrajeme? Dubu.
3: Nechám to na tobě.
2: Necháš to na mě? 24/7 Is It Love,
3: ano,
2: a s nějakým vzkazem?
3: Že miluju svoji rodinu.
2: OK, tak moc zdravíme tvoji rodinu, Mirko, a měj se hezky. Musíme to tam
3: taky,
2: frknout
3: taky.
2: Už tu písničku,
3: jo,
2: ať to stihneme.
3: Děkuju.
2: Tak jo,
3: papa. Ahoj. Is it love? Papa, ahoj.

Emilia, Ondřej Kandráč, Song Mai, vaše oblíbená písnička Kisácia, máme půl jedné, já připomínám telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss, 210-323-323, stačí si zavolat o svůj oblíbený song, no a pokud třeba nemůžete volat, jste v práci na noční nebo cokoliv jiného, tak můžete využít i aplikaci Rádia Kiss a poslat mi hlasovku a právě prostřednictvím té hlasové zprávy si něco přát. Já doufám, že si společně užijeme hezkou noc, dneska to vypadá, že by nemuselo být tak strašný vedro, který doposud bylo, nevím jak vy, ale v tom horku jako spát je opravdu umění. A málo kdy se zbouzím třeba tak brzo ráno, jako když je právě léto a takovýhle horko, tak doufám, že už je to u vás lepší. A musím říct, že tady v Praze bouřka se nepřehnala, že to tak jako vždycky vypadalo, spadlo pár kapek, ale bouřka nebyla, ale třeba u vás jo a trošku se ochladilo. Jedeme na další muziku Passion Fruit a už za chvilku další písnička na vaše přání. Radio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Kysáci, pokračujeme v písničkách na vaše přání, protože na telefonu je další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Norbert.
1: Norberte, čauky, slyším, že někde cestuješ, kam frčíš.
2: Klasika, Praha, Ostrava a domů.
1: Takže pracovně.
2: Pracovně, jasně.
1: No tak držím palce, hlavně ať to všechno zvládneš. Máš klimošku v autě?
2: Dneska už asi bez té klimatizace to ani nejde, takže ta tak. Už je taková povinnost.
1: Já si teda taky myslím, tak to je jedině dobře. No a co zahrajeme?
2: Tak zahrajeme Prince Tanzoy a Marky Mark, na čem jsme se domluvili. Bude to samozřejmě pro tebe do studia, pro všechny doteďko někam musí jet, nebo jsou v práci. Mm-hmm. A pro mé kolegy a jednu naši kolegyni od Čir Michela Habanera. No a prostě tak nějak všechny, kdo poslouchá. A,
1: no tak jo. Tak jo, jdeme na to. Marky Mark, Happy People, Prince Italo Joe, měj se krásně a ať ti to rychle už uteče. Čauky.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Noční Jukebox.
1: Ještě před jednou hodinou stihneme další písničku na vaše přání a vy nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. No a jedna taková hlasovka tady už čeká na Zdendu.
2: Ahoj Leni, prosím tě, zahraj mi tam Despacito od Luise Fonsiho pro všechny kysáky a hlavně pro tebe a ať nám to večer utíká. Díky moc, zdraví Zdenda, ahoj.
1: Zdendo, Despacito, Daddy Yankee a Luis Fonsi. Já doufám, že tato pecka vás trošičku takhle v noci nakopne. Pojďme na ní.

0: Jedna minuta po jedné hodině a na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční jukeboxy jsou v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Shakira a Waka Waka, taky takovej docela dost letní song, který právě teď dohrál. No a na telefonu opět další žena, dnes teda opravdu hodně ženských na telefonu. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Peťa.
1: Peťo, moc tě zdravím, dneska teda ženský přesila, to mám radost.
2: No jo, to víš, tak to nikdy bývá.
1: Hele, jak se máš, užíváš někde nebo jsi v práci na noční?
2: Ne, já jsem doma a...
1: A jak to, že nespíš?
2: No, protože bylo moc velký vedro a tak znáš to, že jo.
1: To je jasný, tak to máme úplně stejně. No a co ti zahrajeme? No.
2: Prostě ne mě, já chci zahrát hlavně pro všechny kytáky, pro tebe, ale hlavně pro moje neteře, který dneska vlastně už po ránu pojedou na tábor, je to Klárka a Meda, a pro ně chci zahrát APT od Bruna Marce.
1: Tak jo, jdeme si dát tuhletu pecku a já ti přeju, ať se máš hezky a užíváš léta.
2: Tobě taky, děkuju.
1: Ahoj.
2: Děkuji se, papa, ahoj.

0: Vánoční Jukebox.
1: Před námi další písnička na vaše přání. Kysáci, připomínám telefonní číslo 210 323 323 a nebo taky můžete využít apku Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. Tobiáš jednu takovou hlasovku posílá.
2: Ahoj Leni, momentálně teď jsme na noční směně na Lipně. Posloucháme tě tady celou dobu, blesky nám tady lítají celou dobu a užíváme si tvůj hlas. A máme prosbu, jestli by si mě jako kolegovi mohla zpříjemnit večer a zahrála bys nám Firework od Katy Perry. Děkuju moc.
1: Tobi, děkuju za moc hezkou hlasovku, jsem ráda, že ladíte i takhle na Lipně, když jste někde na noční v práci. Přemýšlím, co tam asi děláte, kluci. A Katy Perry Firework pojďme si dát právě teď.

minuty, je tady půl druhá, kysáci, já vám přeju krásnou noc až do 6 hodin do rána. Jsem tady pro vás, abych hrála písničky na přání a hlavně plnila právě vaše přání. Takže pokud chcete dneska v noci něco slyšet, nechat si zahrát, nechat někomu udělat radost, tak 210 323 323, naprosto jednoduché telefonní číslo, no a nebo můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi samozřejmě hlasovku. Záleží jenom na vás, jaký způsob využijete. No a já hlavně doufám, že máte konečně o něco příjemnější noc. Na mnoha místech České republiky sprchlo, byla bouřka, tak už je přece jenom ten vzduch maličko příjemnější. Před námi Play Hity a The Summer is Magic.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, pojďme na další písničku na vaše přání. Na telefonu je Petra. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, zdravím do studia a všechny kysáci. Hlavně se chci omluvit všem řidičům, kteří jdou po D5C, směr na Plzeň, že tady blokuju na výstražkách, aby jsem se dostal do Plzeň, do Skály. Odešlo mi turbo, tak se tam musím nějak doplazit.
1: No teda, takže máš takovouhle komplikovanou noc, jo, dneska?
2: No je to v nouzáku, vypisuje to turbo, no nevím, uvidíme, možná je to něco jiného, ale...
1: No tak budu držet palce hlavně, ať to všechno dobře dopadne, ať to vyřešíš tenhle problém. A co ti zahrajeme?
2: Nějak jsme se bavili, to...
1: Armina.
2: Tam dáme Armina, když tak něco.
1: Great Spirit. A komu pošleme song?
2: Všem, co jsou zhůru a všem, co mají se mnou trápení.
1: Já myslím, že co, no, ježišmarja, takovýhle věci se hol dějou, určitě nikoho no, netrápíš.
2: Je to jen stroj.
1: Přesně tak, tak pojďme na Armina a já ti přeju, ať to všechno brzo vyřešíš, měj se hezky.
2: Díky, ahoj.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.
1: Je to tak, až do 6 hodin do rána vám hrajou písničky na přání kysáci. No a na telefonu momentálně už David. Ahoj Davide.
2: Čau, zdravím tebe a všechny řidiče.
1: Taky tě zdravím, prozraď mi, co pak děláš takhle před druhou hodinou raní?
2: Za volantem, jdu z Anglie do Česka, takže...
1: No a cesta
2: máme
1: dobrá?
2: Aktuálně. Jo, tady dálnice jsou úplně vymetený, úplně prázdný, aktuálně v Belgii.
1: Tak to je ideální na to, že jsou prázdniny, viď? Lidi hodně cestujou, tak no. Pohodička.
2: Jasný, vůbec to nejde poznat, že jsou prázdniny.
1: No tak vidíš, pro tebe dobrý. Co zahrajeme?
2: Ano. Luckou Ondráčkovou.
1: A dlouhá noc, jo, dnešní jo. Noc je dlouhá, to je jasný, hlavně pro všechny, kteří mají noční, no a pro koho to bude?
2: To pro všechny řidiče, klasika, hlavně kolečka má dolů a antenko nahoru, jak se říká, že jo, a tak nějak prostě celkově pro všechny, co poslouchají, no.
1: Tak jo, tak jdeme na to, já ti přeju, ať ti cesta utíká domů, měj se hezky.
2: Taky, měj se, ahoj.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Dvě hodiny ráno, kysáci, ladíte noční juboxy a od mikrofonu vás dneska zdraví Leňa.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.